0: vy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: si člověk nevybírá. Až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Miloslav Ludvík se obrátí na soud ve Štrasburku. Bývalý ředitel motolské nemocnice neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě ani trestnímu stíhání. Tvrdí, že jeho práva porušilo rozhodnutí o umístění do vazby, kde strávil celkem 11 měsíců. Ludvík čelí obvinění z přijímání úplatků od dodavatelů nemocnice. Vinu v kauze i nadále odmítá. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek, způsobený letními dovolenými, stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíc potřeba. Rádio Impuls to připomněl ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
3: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická pracoviště.
2: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo také s chorobami onkologickými. V Otrokovicích už ku podivu začíná advent. Blíží se Vánoce i Silvestr. To vše na jednom velmi zajímavém rybářském táboře.
4: Účastníci? 30 dětí od 8 let, 8 vedoucích, super kuchař Michal zvaný Medvěd, no a pak ryby, samozřejmě ve stylu chyť a pusť. Ryb mnoho druhů, ponejvíce kapru, a to žádní prcci, chlapáci kolem 20 kg. Jinak jde hlavně o zdokonalení se v rybářských dovednostech, ochranu vody a o mnohé další veselosti. Proto 4 večeře, adventní, mikulášská, štědrovečerní a silvestrovská, jakož i o 2 krásné svítící vánoční stromečky. Jančara, Radio Impuls. Otrokovice.
2: Chorvatský Split zlevňuje ubytování pro turisty. Majitelům soukromých apartmánů ubývají rezervace a část hostů ruší pobyty kvůli levnějším nabídkám. V červnu klesl počet příjezdů do města o více než 6%. Problémy mají hlavně menší pronajímatelé, zatímco luxusní hotely dál lákají bohatší klienty. Podle expertů oslovených webem iDnes.cz část turistů kvůli cenám volí raději Itálii, Řecko nebo i jiné destinace. Argentinští fotbalisté mohou i nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmi finále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrt hodině otočit skóre z 0-2 na 3-2, a to díky gólům Romera, Messiho a Fernandéze. Postoupili tak mezi osmičku nejlepších týmů na světovém šampionátu. Náš cyklista Matyáš Vacek pokračuje na Tour de France ve skvělých výkonech. Při své premiéře na nejslavnějším závodě světa se český mladík posunul už na 3. místo celkového pořadí. V náročné etapě do Foua pomohl týmu Lidl Trek k vítězství Matse Pedersena a sám dojel 10. 24-letý Čech navíc získal bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Žlutý trikot nově oblékne Nord Train. Dnes bude hlavně slunečno, čeká nás polojasno až jasno. Jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravě až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale ne.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

0: Zvolil jsem jedej, jak maratonský.
1: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Krizovou situaci hlásí na Doubravě na Kutnohorsku. Řeku tam totiž zasáhl hromadný úhyn ryb. Případ už vyšetřuje policie i Česká inspekce životního prostředí. Ta na místě odebrala vzorky vody. Ryby začaly hynout koncem června v okolí Vrdů, Zbyslavy a Zaříčan. Podle inspektorů mohou být příčinou podobných událostí úniky nebezpečných látek, ale také počasí nebo nedostatek kyslíku ve vodě. Přesný důvod ukážou až výsledky rozborů. Impuls případ bedlivě sleduje. Pod Krušnohorský Chomutov bude uklízet elektrickým smetákem. Půjde o stroj na baterie, který vyčistí chodníky a menší veřejná prostranství.
3: Úklid bez hluku a spalin, to je cíl, ke kterému směřují také podkrušnohorská města. Čoudící multikáry s obřími smetáky a řadou nástaveb proto postupně nahrazují menší vozítka na baterky. Jsou mršnější a v pohodě se dostanou i do nejrůznějších zákoutí. Chomutovské technické služby právě kupují první takovýto elektrický smeták. Budou ho používat hlavně v centru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: V karlovarské Matony aréně natáčejí Lajnu. Na programu jsou klíčové hokejové scény celovečerního snímku Lajna, konečně film. Ten navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. Příběh naváže na osudy hlavních postav. Do středu dění se znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hanna Wagnerová. Jiří Langmajer prozradil, že scénář má slušných 160 stránek.
4: Do Trio jsem se definitivně jako při prvním svým natáčecím dnu za kous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotečíme, pak budu jezdit na zájezdy ještě.
2: První záběry vznikly na zimních olympijských hrách v Miláně. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec. Donald Trump znovu mluví o převzetí Grónska. Americký prezident na summitu NATO v Ankaře řekl, že by ostrov měli kontrolovat Spojené státy. Podle něj je Grónsko kvůli aktivitám Ruska a Číny v Arktidě důležité pro bezpečnost USA. Dánská premiérka Frederiksenová ale zopakovala, že Grónsko není na prodej. Trump zároveň připustil, že případné ovládnutí Grónska Spojenými státy by poškodilo vztahy uvnitř NATO. Karolína Muchová slaví životní úspěch ve Wimbledonu. Naše tenistka poprvé v kariéře postoupila na londýnské trávě do semifinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku porazila Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a o postup do finále si zahraje s Američankou Goffovou. Naopak Jiří Lehečka neuspěl. Ve Wimbledonu končí po osmifinálové porážce 1-3 na sety s favorizovaným Němcem Zverevem. Středa nabídne hlavně slunečné počasí, čeká nás polojasno až jasno. Jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť a teploty ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Haló, tady Impulzovi, už se zase vyhrává.
1: Haló, tady Impulzovi.
2: Dobrý den, pane Adamče.
1: Dobrý den.
3: Dobré ráno. Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
4: Na Štramberk, tam jsou štramberské výborné křupavé uši.
0: A ve středu budeme v ranním tématu houpařit.
3: Svůj kulinářský tip přislíbil i legendární Herman Gazda.
0: Honza a Klára už se na vás těší v pět ráno.
5: Rádio Impuls. Je pět hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Miloslav Ludvík se obrátí na soud ve Štrasburku. Bývalý ředitel motolské nemocnice neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě ani trestnímu stíhání. Tvrdí, že jeho práva porušilo rozhodnutí o umístění do vazby, kde strávil celkem 11 měsíců. Ludvík čelí obvinění z přijímání úplatků od dodavatelů nemocnice. Vinu v kauze i nadále odmítá. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek, způsobený letními dovolenými, stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíc potřeba. Rádio Impuls to připomněl ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
7: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická pracoviště.
6: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo také s chorobami onkologickými. V Otrokovicích už ku podivu začíná advent. Blíží se Vánoce i Silvestr. To vše na jednom velmi zajímavém rybářském táboře.
8: Účastníci? 30 dětí od 8 let, 8 vedoucích, super kuchař Michal zvaný Medvěd, no a pak ryby, samozřejmě ve stylu chyť a pusť. Ryb mnoho druhů, ponejvíce kaprů, a to žádní prcci, chlapáci kolem 20 kg. Jinak jde hlavně o zdokonalení se v rybářských dovednostech, ochranu vody a o mnohé další veselosti. Proto 4 večeře, adventní, mikulášská, štědrovečerní a silvestrovská, jakož i o 2 krásné svítící vánoční stromečky. Jančara, Radio Impuls. Otrokovice.
6: Chorvatský Split zlevňuje ubytování pro turisty. Majitelům soukromých apartmánů ubývají rezervace a část hostů ruší pobyty kvůli levnějším nabídkám. V červnu klesl počet příjezdů do města o více než 6%. Problémy mají hlavně menší pronajímatelé, zatímco luxusní hotely dál lákají bohatší klienty. Podle expertů oslovených webem iDnes.cz část turistů kvůli cenám volí raději Itálii, Řecko nebo i jiné destinace. Argentinští fotbalisté mohou i nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmi finále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrt hodině otočit skóre z 0-2 na 3-2, a to díky gólům Romera, Messiho a Fernandéze. Postoupili tak mezi osmičku nejlepších týmů na světovém šampionátu. Náš cyklista Matias Vacek pokračuje na Tour de France ve skvělých výkonech. Při své premiéře na nejslavnějším závodě světa se český mladík posunul už na třetí místo celkového pořadí. V náročné etapě do Foua pomohl týmu Lidl Trek k vítězství Matse Pedersena a sám dojel desátý. 24-letý Čech navíc získal bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Žlutý trikot nově oblékne Nordtrén. Dnes bude hlavně slunečno, čeká nás polojasno až jasno. Jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Daněk Šedová, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Byla se někdy na houbách?
3: Bohužel ano.
2: Kolik se toho přinesla?
3: Nic.
2: Váš největší houbařský úlovek. Dnešní ranní téma Impulzový. Krásné ráno.
5: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
2: Tak pokud máte trošku času, tak to můžete nahlásit na náš radio WhatsApp 605 222 007 nebo přes aplikaci Impulzu. Dan Landa a ABBA jako první v pořadí v dnešním hudebním programu jsou 4 minuty po páté hodině.

mislila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání.

0: chce, aby písnička, aby letní písnička, Summer Night City, posloucháte, pardon, Klarinko?
1: Já jsem ji nikdy neslyšela, já jsem ji teď slyšela poprvé v životě tuhle tu písničku. Představ si, teď na Impulzu poprvé v životě jsem zaslechla tuhle píseň.
0: A tak víš, že já jsem jako...
1: Abomil.
0: Abomil, ale nebyl jsem, to má příběh prostě, já jako nebyl jsem, ale nějak jsem dospěl do toho a pak jsem viděl tu muzikálovou show v Londýně a od té doby jsem se stal Abomilem. Tak ano, přesně, je to skvělá písnička, ne?
1: Jo, je dobrá.
0: Že jo? Já jsem
1: já mám ráda to, že ta písnička není jako hodně ohraná a že člověk vlastně jako může zjistit, ano, jako po letech prostě Abba nová.
0: No, sadím boty, že za 2 roky to máš v playlistu. Všude dobře, u nás nejlíp a taky chutně. Náš reportér Tomáš Kabát včera v rámci našeho prázdninového speciálu navštívil olomouckou restauraci Long Story Short. Ta za poslední rok získala doporučení ve slavném michelinském průvodci.
2: Se mnou tady u stolu sedí paní Zuzana Navrátilo-Ščučinská, provozní ředitelka.
3: Dobrý večer.
2: Jak to tady vlastně vzniklo, jak dlouho fungujete?
3: Celý naši koncept jako firma Long Story Short vznikl v roku 2017. První jsme začali hostelem, byl to nenápadný projekt. Naše bývalá majitelka budovy a chtěla s budovou dělat něco dále, přemýšlela, co by tady bylo tak ideální a napadl jí hostel. Další rok na to navázala kavárna s krásnou terasou. Samozřejmě jsme si řekli, že toho je málo a tak nás napadla restaurace. Chtěli jsme něco odlišného, co v Olomouci ještě není a co tady chybí. Takže v roce 2019 jsme přišli s konceptem Eatery and Bakery, což spojuje restauraci, pekárnu, tak, aby jsme těm hostům nabídli trošku něco jiného, co v Olomouci za mě chybilo. Takové něco mezi moderní českou restaurací, trošku bystra, taková jako spleť všeho. Samozřejmě se občas zacílíme i na fine dining, jo, ale vždycky se snažíme nedržet se jenom té jedné věci.
2: Zuzana Navrátil-Ščučinská je teďka u mikrofonu Rádia Impuls. Byl už na začátku ten plán dělat vysokou gastronomii?
3: Určitě ano.
2: Čili i to michelinské doporučení byl nějaký cíl, ke kterém jste směřovali, nebo to bylo spíš překvapení?
3: Já si myslím, že jsme to trošičku, nechci říkat, očekávali, modlili jsme se, že to přijde, udělali jsme všechno pro to, aby to přišlo, zapracovali jsme maximálně na sobě a když to přišlo, tak to bylo samozřejmě i překvapení, že to vyšlo a jsme za to velice rádi, ale my vždycky jsme takový dost k tomu si myslím pokorní, že děláme to nejlíp, jak dokážeme a ono to vyšlo.
2: Tolik pozvánka do olomoucké restaurace Long Story Short s její provozní ředitelkou Zuzanou Navrátil-Ščučinskou. Díky za rozhovor, naschledanou.
3: Taky děkuji, mějte se krásně, naschledanou.
2: Loučí se i Tomáš Kabát.
0: Tomáši, díky, Tomáš před sebou má další den, tentokrát v Moravskoslezském kraji. Dneska se zaměří na lokální bylinky a nečekaně úspěšnou

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno vám přeje celá ranní parta. Jsme na severu Moravy, to je naše letní prázdninové putování, za chvilku projdeme republiku a uslyšíte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a možná jste taky za volantem a bodla by vám písnička Na cestu.
1: Přesně tak, máme pro vás připravenou písničku Na cestu, stačí, když nám zapíšete Ďáblu na náš WhatsApp 605-222-007 ve formě jedu, jo, napište nám jedu. A my vám zavoláme a tu písničku vybereme jen a jen pro vás. Takže ještě jednou, 605-222-007, to je náš WhatsApp a napište jedu.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
6: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Já taky jedu, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je Ústecká D8 na 49. kilometru ve směru do Prahy. Záchranáři tady zasahují u nehody 3 aut. Jezdí se odklonem přes sjezd 52 a dále na Lovosice. Přesouváme se do hlavního města, ucpaná je Kbelská směrem do Hloubětina mezi Prosekem a nájezdem na Novopatskou. Postojte si ale také v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu na Kbelskou. Už takhle čas ráno. Kdybyste měli i vy nějakou informaci pro ostatní šoféry, nahlaste ji do naší dopravní centrály. 605-222-007 je univerzální linka. Můžete využít také aplikaci Rádia Impuls.

0: Každopádně jsou impulzavy, vysílají Kláre a Honza, s náma teďka vysílá i Tomáš. Tome, slyšíme se? Tome, neslyšíme vás.
1: Krásné dobré ráno přeju.
0: Teď už jo, vypadalo to jako kdybyste mluvil do dlaně, nebo tak něco, už je to v pořádku.
2: Krásné ráno, Tome, kam jedete?
1: Rozvádím chlebíčky a takové věci, jako je pomazánky a takové věci, takže po Zlínském kraji.
2: Jo, po Zlínském kraji, to máte docela kliku, že nejste v Praze, protože už bych vám diktovala naši adresu, aby jsme ochutnali, že jo, to jako musíme vědět, jestli to má kvalitu.
1: Jasně.
0: Jaký pomazánky vozíte, nebo jakou pomazánku máte vy sám rád? Já mám rád tu, no?
1: Asi hermelinová je nejlepší.
0: Já mám rád tu nějakovou, tu vozíte taky?
1: Ta je taky výborná.
0: Jo, výborně.
1: Sardinková.
0: No, taky, já mám rád rybí pomazánky.
2: A kolik chlebičku takhle rozvezete každý den?
1: Podle toho, co si naobjednávají.
2: Jo, jasně.
0: A vy přímo pracujete pro nějakou výrobnu?
1: Já pro ně jenom jezdím.
0: Jenom pro ně jezdíte, takže naberete to v té výrobně, kde to vyrábí a rozvážíte.
1: Ano.
0: Pochopili jsme.
2: No a jak dlouhou máte směnu, když začínáte takhle brzo ráno?
1: No, jak kdy, někdy do 7 do 9. No jak to vyjde?
2: Jo, 7 do 9. Jasně.
0: Jaké je počasí teďka ve Zlínském kraji?
1: Ve Zlínském kraji, ano.
0: A jaké je počasí, ptám se?
1: Tady prší.
0: Tady taky.
1: Jo, jo.
0: No, tak to máme úplně stejné. No,
1: ale co? Konečně, tady voda není.
0: Jo, nepršelo vůbec? Neměli jste teďka, nepřijeli s vodou, jo? Až dneska.
1: Tady je úplné cuko.
0: Jo. Co vám zahrajeme?
1: To je úplně jedno, něco českého.
0: Dobře, a může být i slovensky?
1: Může být i slovensky.
0: Dobře, tak jsme domluvený, skupina tým jenom pro vás. Dobře, dojďte.
2: Šťastnou díky cestu, naslyšenou.
1: Vy taky.
3: Písnička na cestu.
0: A pro Tomáše, který rozváží chlebíčky, je tady skupina.

0: Vítejte v novém kole hry Halo, tady Impulzovi. Každý den 10 000 za výherní heslo, které můžete zdvojnásobit za doplňující vědomostní otázku. Dneska se můžete přihlásit přes aplikaci Rádia Impuls prémiovou textovkou a nebo přes naše stránky impuls.cz.
1: Z počátku dne bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm a během rána a dopoledne budou srážky ustávat a té oblačnosti bude ubývat a bude polojasno až jasno. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. V Želetavě aktuálně 17, víme od Honzy, a Havířov prší a prší, přiložte si to, jak chcete. 13 stupňů a zdraví nás Iva. Děkujeme za všechny vaše zprávy. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vlasty Korce.
3: Maminka se ptá celé rodiny, tak jak pak jste dneska dopadli?
4: Já jsem dneska získal jednu jedničku a dvě dvojky.
3: Co ty?
4: Já dvě dvojky a čtyři jedničky.
3: A co ty?
5: Já 6 desítek a 5 dvanáctek.
6: Máme 3 minuty po 17:30, jsou tu zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Část Prahy 4 a 10 jsou bez teplé vody, na dodávky čeká 29 a půl tisíc domácností. Ústavní soud vyhlásí nález k rozhodnutím soudů o jiřichovského vazbě. Senátory patrně čeká na dnešní schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Spojené státy americké podnikly útoky na Irán v reakci na údery proti komerčním lodím. A posledními čtvrtfinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Argentina a Švýcarsko.
0: Zkušený houbař, sekli jste se někdy a kolik hub nejvíc jste kdy přinesli? Dnešní houbařské téma můžete samozřejmě okomentovat i vy, nebo nahrát svoji zkušenost přes aplikaci Impulzu nebo radio WhatsAppem.
2: Impulzovi, jsme vaše rádio.

0: Jste na Impulzu, dobré ráno, přejí Klárka. Honza, léto je plné proudu a po dešti začínají růst. U Impulzových proto dneska ráno míříme do lesa a zjišťujeme, jak to máte s houbařením vy, naši posluchači. Kam a s kým chodíte na houby nejradši? Máte tajné místo? Kdo je u vás doma ten největší houbař? Co s nazbíranýma houbama děláte? A zažili jste někdy při houbaření něco, na co dodneska vzpomínáte? Ptáme se posluchačů Rádia Impuls.
1: Já si myslím, že jsem zkušený houbář. Myslím si, že houbář se vyznám slušně. Ne, nejsem žádný mykolog, abych poznal každou houbičku, která roste z pařezů, to ne. Ale myslím si, že se vyznám slušně houbách. Nikdy jsem se nesplet a je fakt, že jsou houby, kterých vím, že jsou jedný a stejně je nezbírám, protože tam možná záměna, takže opravdu na jistotu a užívám si to.
0: Posluchač Tomáš je opatrný a zkušený a přesně takový byl můj táta. Přesně tímhletím se řídil. I když věděl, že to jedlí, přesto věděl, že hrozí záměna a prostě ji tam nechal. A já pak do ní kopnu občas, jako malej, protože mě to strašně nebavilo.
2: A tak ale ono se říká, že to máš nechat bejt, že jo, v lese pro zvířátka, tak když jsi Daněk, tak si mohl.
0: No jo, dobře, nebudem to dál komentovat.
2: Jako zvířátka, to, jako se o to postaraj?
0: Dobře, v pořádku. Díky za všechny vaše reakce, ty další můžete psát na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007. A mě by vážně zajímalo, jestli má něco společného s houbama taky Zuzka Bobílková, jestli má největší houbařský úlovek. Zuzanko, i vám dobré ráno.
3: Dobré ráno. Zdravím Impulzovi obří bedle, která na mě mrkala z kraje lesa, když jsem šla kolem ní na bratislavské kolibě ze psem na procházku. Až doma jsem zjistila, že si už přede mnou na ní pochutnávají červy. Bedle a žluté lišky jsou jediné houby, které v lese bez brýlí vidím, protože jsem krátkozraká a s brýlemi zase nevidím pod nohy. Abych nějakou malou houbu našla, musela bych k tomu mít servis, o kterém nám svého času v divadle vyprávěl tehdejší ministr obrany Baudyš.
2: A co říkal?
3: Jako ministr nesměli nikam bez ochranky, když řekl, že chtějí jít s manželkou na houby, museli jim oznámit kam a kdy. A ta les předstihu prohledala, když ministr s manželkou do lesa vkročili, obklíčili je a permanentně prohledávali okolí. Vyháněli tak z pelechu zajíce, lišky a podezřele byly i srnky a veverky. Když ministr našel hřib, než se k němu sklonil, prohlédl ho přítomný mykolog, jestli náhodou není jedovatý. Obecenstvo se při jeho vyprávění válelo smíchy, zejména když přidal historku, jak mu ochranka vybírala bezpečné křoví, kam si mohli s manželkou odskočit. Myslela jsem si, že přehání, ale když pak Veronika Žilková v jedné talk show líčila, jak jim ochranka hlídala dveře ložnice v době, kdy žila s ministrem Stropnickým, zjistila jsem, že ne až tak moc. Vaše nehoubařka Zuzana Bubílková.

0: A my, a já, a Klárka jsme frajeri, vstáváme pro vás každé všední ráno. A zdravíme všechny ty, kteří vstávají dřív než ostatní. Třeba ve dvě, v jednu o půlnoci, už jsme mluvili s mnoha lidmi, kteří takhle fungují každý den. Máme vás rádi a posíláme vám hodně pozdravů od mikrofonu.
1: A máte třeba i vy v práci takového frajera, skvělého, milionového kolegu? Jestli ano, tak nám o něm dejte vědět na našem webu impuls.cz a my jim pak každý všední den těm milionovým kolegům vždy po 9. hodině zahrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Takhle jednoduše můžete potěšit své milionové kolegy v práci, dejte nám o nich vědět a my jim budeme hrát pecky.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno všem, kteří nás naladili i za volantem. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobrá zpráva přichází z Ústecké D8 ve směru do Prahy. Po nehodě 3 vozidly už dálnice na 49. kilometru s omezením průjezdná. Profíci z Global Assistance hlásí komplikace v hlavním městě. Nehoda autobusu značně komplikuje provoz v Legerově u křižovatky s Vocelovou. A hodně plný je také příjezd z D8 mezi Březiněvsí a sjezdem na Kbelskou. No a přesouváme se do západních Čech. Vážná nehoda osováku s nákladním vozem překáží na trase Plzeň Písek před Nepomukem a ještě Chomutovsko. 2 osobní auta se srazila za Kadaní směrem do Března. Jeďte opatrně, kdybyste měli doplňující informaci a info pro ostatní šoféry. Namluvte ho třeba přes aplikaci Impulzu.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než 1 000 000 vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
4: Žijeme muzikou. I v létě. Na rádiu Impuls.

0: Nová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré prázdninové ráno, studenti. Dnes máme přírodopis. A protože se tento týden touláme severní Moravou, zajímá mě jedna zajímavá a vzácná šelma, kterou v Beskydech a Javorníkách při troše štěstí můžete potkat. Jestli pak víte, o jaké zvíře jde? Mám tu malou nápovědu. Špicujte uši jako... Tak co, trefili jste se s odhadem? Vím, že dnes můžete v Beskydech natrefit na vlka a vzácně i na medvěda, ale tou typickou šelmou pro tuhle oblast je rys ostrovit, který u nás žije ještě na Šumavě. Třeba budete mít štěstí a potkáte se. Setkání s medvědem vám ale nepřeju. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Signora Šeda právě v tuto chvíli hlásí počasí pro Česko.
1: Grigia.
0: Signora Šeda Grigia.
1: Grigia.
0: Grigia.
1: Grigia.
0: Signora Grigia hlásí počasí pro Česko.
1: No, jo, pojďme. Přehánky a dešť, takhle jako z rána, ale během dne to bude ustávat, až bude polojasno a jasno a teploty 20 až 25 stupňů a na Moravě 27.
0: Šikovný děvče.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dáru.

0: Živá Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Část Prahy řeší výpadky teplé vody. Na Tochovsku hořel les a pole. Teniska Muchová je v semifinále Wimbledonu. Je 6 hodin, jsou tu zprávy a Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V části Prahy 10 jsou lidé bez teplé vody. Příčinou je havárie horkovodního potrubí. Výpadek se týká zhruba 25 tisíc domácností v Malešicích, Strašnicích, na Skalce a v části Vršovic. Studená voda omezená není. Opravu zajišťují pracovníci Pražské teplárenské. Podle předběžných informací by dodávky teplé vody měly být obnovené zítra. Bez teplé vody zůstává už 6 dní také část Prahy 4. Podle Pražské teplárenské havárie spolu nesouvisí. Plameny lesa a pole zaměstnaly hasiče na Tachovsku. Les hořel na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Plameny se dostaly i do korun stromů. Velitel zásahu si vyžádal leteckou pomoc hašením. Po 20. hodině se podařilo požár lokalizovat. Pořážiště se na místě ještě kontroluje. S velkým požárem pole bojovaly také desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hořelo na ploše přibližně 12 hektarů, i tam se podařilo plameny zkrotit. Během půlnoční zbraňové amnestie odevzdali lidé v Moravskoslezském kraji 389 zbraní. Mezi nimi jsou i mimořádně vzácné sběratelské kusy. Patří k nim například německá puška Feuersturmgewehr. Takových je v centrální evidenci jen 13 exemplářů.
2: Vzácným kouskem je také samopal MP28. Ten měl zásadní vliv na vývoj dalších samopalů a v centrálním registru je evidována pouze jedna tato zbraň. Odhadovaná cena u zachovalých exemplářů se pohybuje v řádu 100 tisíců korun. Za pozornost určitě stojí i puška Winchester z roku 1895. Určena byla pro carskou armádu a jejím nejslavnějším uživatelem byl údajně bývalý americký prezident Theodore Roosevelt. Pyrotechnici navíc letos převzali k likvidaci i metrový dělostřelecký náboj. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls pokračují i dnes. Máme před sebou další den na severu Moravy a reportér Tomáš Kabát se dnes zaměří na lokální bylinky a na nečekaně úspěšnou hamburgárnu. Ahoj Tome.
3: Pěkný den z Novojičínska. Dneska mé první kroky povedou do Fulneku, kde navštívím místní rodinné bylinkářství. Pan Karol Vorčák sbírá rostliny na loukách a polích ve svém okolí. Ty potom suší a vytváří z nich výrobky, jako jsou například čajové směsi. Odpoledne se pak přesunu do Ostravy, kde navštívím bistro zaměřené na hamburgery. Otevřel si ho mladík inspirovaný svým studijním pobytem v USA. V původně zanedbaném stánku na sídlišti začal připravovat tak precizní smashburgery, že se díky zájmu zákazníků mohl dovolit stánek opravit a otevřít i druhou pobočku. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová je k nezastavení. Poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. Na trávě v Londýně porazila ve dvou setech bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Američankou Coco Gauffovou. V boji o postup do premiérového čtvrtfinále Wimbledonu naopak neuspěl Jiří Lehečka.
4: Jo, to je tak, když někdo houby nezbírá, ptá se, jestli ti ostatní houby sbírají.
5: Jo.
4: Kolik toho přinesli domů. Poznáš aspoň lišku, muchomurku červenou?
5: Lišku poznám, muchomurku taky.
4: Tak dobrý, v pořádku.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo,
4: tady Impulzovi. A co vy, houbařská rodino? Rostou? Ozvěte se nám přes radio WhatsApp 605 222 007 a okomentujte i naši otázku, jestli jste zkušený houbař či houbařka. Krásné dobré ráno přejí Klára Šedová
5: a Honza Daněk.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, léto je v plném proudu, po dešti začínají let, kde růst a my se ptáme, kam a s kým chodíte na huby nejradši, jestli máte své tajné místo, co s nazbíranýma houbama děláte, sušíte, zavařujete nebo z nich vaříte nějakou rodinnou specialitu. Já se musím přiznat, že miluju sušený houby, zbožňuju třeba houbovýho Kubu, miluju i nakládaný houby, miluju žampiony. Žampiony jsem teďka nedávno například griloval, koupil jsem je na plátky už nakrájený a je to úplně pošušňáničko, zbožňuju žampiony, úplně miluju ze všeho snad nejvíc.
1: No a já mám taky příběh z hub.
0: Oh, prosím tě.
1: Jo, no ale on vlastně s hubama vůbec nesouvisí, ale Vilík, syn, když byl ještě malinký, já nevím, kolik mu bylo, 5, 6, myslím si, že ještě nechodil do školy, tak jsme měli v knihovně postavenou knížku fotek ze svatby. A on si to prohlížel a jako přišel za náma a plakal a říkal jako, maminko, a proč tam nejsem já? A já jsem říkala, Vilíčku, ty jsi byl ještě na houbách. A on vzal jako košíček, jakože košíček do ručičky a říká, jako takhle? A co jsem našel? A já jsem říkala, ty jsi nenašel nic, my jsme našli tebe.
0: Tohle je ta nejrostomilejší houbarská historka, jakou jsem za poslední dobu slyšel. No a jako máte vy, přispějte taky do mlýna a dejte nám vědět. Nahrajte ji přes aplikaci Impulzu nebo Radio WhatsApp 605 222 007.
2: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzově, nádherné ráno vám přejí Klára a Honza na hodinách 3 minuty před 7:15.
1: Mě fascinovala ta písnička.
0: Jak tam ten pán repoval, draga?
1: Nerozuměla bylo, ani slovo,
0: promiň,
1: jenom prostě nějak.
0: Promiň, Kláry, to bylo holandsky teďka?
1: Já nevím, jak on to zpíval, tak já to takhle slyšela.
0: Anglicky. Jak to dlouho bude ještě pokračovat? Už jsi skončila?
1: Já nevím.
0: Tak to je záchvat paní Šedový, dobře, já jí trošku stáhnu mikrofon. Pokud se chcete právě teďka přihlásit do Halo tady Impulzovi, udělejte to přes Impuls.cz nebo aplikaci rádia Impuls. A pokud vám zavoláme zpátky v letním kole, řeknete Halo tady Impulzovi, máte 10 000 za doplňující vědomostní otázku, to klidně můžete zdvojnásobit. A přesně takhle funguje naše letní kolo hry Halo tady Impulzovi. Právě jste svědky největšího záchvatu smíchu moderátorky v dějinách rozhlasového vysílání.
1: Ještě jsem se nenamalovala.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na západě Čech. Nehoda osobního vozu s nákladním překáží na silnici 20 z Plzně do Písku před Nepomukem. Jsme v hlavním městě. Hodně plná je východní část okruhu od Černáku až do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Pomalu to jede také na příjezdu z Ústecké D8 od Zdib až do Kbelské. Po nehodě busu je navíc omezený provoz v Legerově. A to před křižovatkou s Anglickou, je tam kilometrová kolona. Teď už jedeme z Prahy do Chomutova, kde se to ucpává. Před sjezdem na letiště se vytvořila 2-kilometrová fronta. A ještě se přesuneme na jižní Moravu. Silnější provoz je teďka na příjezdu do Brna po D1 cestou z Prahy. Z dopravy vše a za chvilku už náš zuřivý reportér.
2: Přesně tak. A těšíme se na něj.
1: Já mám pocit, že je v muzeu Tatrovky, Milačku.
2: Je to možný, hele.
1: Já vím, že tyhle ty věci jo, tě úplně...
2: Jako Kopřivnice a Tatrovka asi jde dokupy,
1: viď? Přesně, že tyhle věci tě úplně netankuju, ale mě to baví mocinky moc. A pokud vás taky, poslouchejte za chvilku Aleše. Je středa 8. července, 3 minuty po 7:15.
2: Dobré ráno.

0: Rádia Impuls.
1: Celý týden cestujeme po Moravskoslezském kraji a severní Moravě. A Zuřivec zavítal do Kopřivnice. Krásné ráno.
2: Ahoj, Aloši.
3: Honzo, Kláro, dobré ráno všem impulzákům. Já vás právě teď zdravím opět tady z Moravskoslezského kraje a jsem konkrétně v Kopřivnici a tady je muzeum Tatra Kopřivnice. Mimochodem toto muzeum patří, je to pobočka muzea Novojičínská a mě tady provází Lucie Kazlepková. Lucie, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Jsem sem přijel teďka a říkám si, byl jsem tady před nějakými trošku delšími lety, ale vypadalo to trochu jinak, takže jak to tady je? Já jsem někde jinde.
4: Určitě jste někde jinde, protože tady jste v pobočce muzea nákladních automobilů Tatra.
3: Ano.
4: My letos budeme slavit 5 let od otevření, takže nastaly tady u nás v Kopřivnici velké změny, kdy vlastně původní technické muzeum Kopřivnice, dá se říct, způsobem zaniklo a vznikly 2 pobočky, muzeum osobních automobilů Tatra a muzeum nákladních automobilů Tatra.
3: A je to teda moc hezké, musím říct, že vlastně jsou takové různé budovy, takové industriální, jako
4: totiž původní budova z roku 1910-1911 a je to bývalá tovární hala, je to bývalá budova slévárny. Takže má to i takový jako přesah.
3: Teďka jsme tady vlastně u nějakých těch modelů, které znamenaly přerod nebo jaký zlom. Tak říkejte, co to je?
4: My teď jsme tady úplně v tom prvním celku, kde třeba je k vidění první nákladní automobil, tedy lépe řečeno jeho replika z roku 1898, ale třeba také podvozek prvního sériově vyráběného nákladního automobilu v Kopřivnici, případně prvního hasičského.
3: Ano, a ten podvozek je něco speciálního, že to znamenalo vlastně opravdu jako zlom v výrobě nákladních automobilů.
4: Toto je ještě ta původní, vlastně původní konstrukce rámová, ale potom už v dalším celku tematickém, který se věnuje právě té tatrovácké koncepci, už potom mapujeme tu tatrovácku koncepci.
3: Ale to, že ty nápravy jsou nějak nezávislé, že jo?
4: Přesně tak, ta tatrovácká koncepce spočívá právě v centrální nosné rouře, nezávisle zavěšených polonápravách, výkyvných,
3: aby zvládali ty nerovnosti.
4: A vzduchem chlazeným motorem.
3: Tak, to je Tatra Impulzovi, velká legenda ve světě automobilů, speciálně těch nákladních, ale i osobních. Takže Muzeum Tatra Kopřivnice, pobočka muzea Novojičínská, mě tady provází Lucie Kazlepková. Děkuji zatím a za hodinu vlastně naslyšenou.
4: Ano, prosím.
0: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.

0: novém kole hry Halo tady Impulzově si můžete každý den vyhrát až 20 000 korun.
1: Jak to dneska vypadá s počasím? Zpočátku bude oblačno, zataženo s deštěm, ale během dne ten déšť bude ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Třeba v Praze už to vypadá, že je po dešti. Jak to vypadá u vás? Dávejte nám vědět, tak jak to děláte na náš WhatsApp 605 222 007. Je Třichov pod Bystřicí. Ne, nad Bystřicí. Já jsem vás posunula. 15,9 stupňů a prší, napsala Dáša. Tomáš hlásí z Božího daru 11 a mlhu a taky déšť. A přesuneme se k Třebíči. Míra napsal, že Dolní Lažany u Jaroměřic nad Rokytkou mají 18 stupňů a skoro zataženo. Děkujem za to.
2: Máte chod.

0: července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
6: 2 minuty po 6:30 začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Hasiči na jihu Moravy likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. 2 se při zásahu zranili. Policie a inspekce životního prostředí se zabývají hromadným úhynem ryb na Doubravě na Kutnohorsku. Spojené státy americké zrušily po útocích na tankery výjimku pro prodej íránské ropy.

0: kariéře do semifinále Wimbledonu lehečka v soutěži končí.
1: Jaká je nejvyšší hora České republiky?
2: Sněžka.
1: Vidíš? A teď už bys měla 20 000 korun, miláčku.
2: Dáš?
1: Ne, nedám. Ale za malou chvilku možná při volání v Halo tady Impulzovi ano.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
1: Ta otázka byl samozřejmě jen reprezentativní příklad. Tak buďte ve střehu a procvičujte výherní heslo.
2: Halo, tady Impulz.

0: Já jsem to odbrzdil.
1: Jo?
0: Jo.
1: Už to jede.
0: Počítej.
1: Ty
0: jedno.
1: Jo. Jedna. Dva. Tři. Čtyři.
0: Pět.
1: Jej.
0: Asi nám to dneska nikdo nezvedne v Haloteli Impulzovi.
2: Šest.
0: Ani po šesti zazvonění to paní Ivana nevzala, znamená to, že nevyhrává dneska nikdo a my to přesunujeme dál, že jo? Dáme se aspoň na nečistotu? Ne, nedáme, šetříme si to.
1: Pošetříme, uvidíme, jo, můžou se hodit.
0: Jo, přesně tak, nebudem plítat otázky.
1: No ale třeba v tomhletom týdnu bychom jednu měli dát,
0: tak dej.
1: A posluchači vědí,
0: dej.
1: Že to není vůbec jako nic těžkého, dej. Že se nemusí bát.
0: Dej, děvčice.
1: Jo? Jo, tak a pozor, týká se to zase toho dnešního tématu vlastně. A jdeme na to. Kopřivnice je kolébkou slavné české automobilky. Jejíž auta jezdí tam, kam jiná nedojedou, třeba na Dakar. Jak se ta automobilka jmenuje?
0: No tak je tam zuřivej reportér, že jo? Kdo poslouchal dneska ranní vysílání,
1: no.
0: Tak je to Tatra, že jo?
1: Je to Tatra.
0: Přesně. Takže já si myslím, že kdyby to dneska...
1: A máš 10 tisíc.
0: Nemám. Kdyby to dneska paní Ivana zvedla, tak by mohla mít až 20 tisíc korun. Přesně takhle funguje nové kolo hry Haloteli Impulzovi. Nezapomeňte se přihlásit taky přes aplikaci Rádia Impuls anebo přes náš web www.impuls.cz.
3: Impulzovi. Vaše rádiová rodina.
0: Teď už zpívá Petra Janů.

0: posloucháte Halo, tady Implozovi, krásné dobré ráno. Kde jsou ucpané příjezdy do hlavního města, co se děje ve středních Čechách u Benešova a jaká je dopravní situace na Vysočině, za chvilku v dopravě 007.
1: Máte v práci někoho, kdo vždycky pomůže, poradí nebo prostě jen zvedne náladu? Tomu my říkáme milionový kolega. Jestli takového máte, dejte nám o něm vědět na našem webu impuls.cz a mimo u Vlastíka Korce pošleme 7 pecek. Takže taková odměna za to, že je kolegiální, skvělý a prostě milionový kolega.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ucpané jsou příjezdy do hlavního města. Směrem z D8 se zdržíte od Zdib až ke sjezdu na Kbelskou. Cestou z Chomutova si postojíte před sjezdem na letiště. Přímo v Praze je kolona ve východní části okruhu mezi Běchovicemi a Černým mostem a také v celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou. Jsme ve středních Čechách, víc než kilometrová kolona je na trase z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Vysočina hlásí na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova zdržení v obou směrech mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Profíci z Global Assistance pak hlásí bouračku na cestě z Jihlavy do Havlíčkova Brodu u Stříteží. Postojte si s obou stran. To by stačilo, teď by to chtělo něco mnohem, mnohem příjemnějšího. Co vy na to? Tak dobře, jedna dobrá zpráva pro řidiče, když se teďka zastavíte na čerpacích stanicích OMV, můžete si dopřát osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete opravdu velké ceny, můžete vyhrát až 100 000 kávu na rok zdarma a víc než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné koupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste štěstí s OMV MyStation. Teď už zkuste štěstí u nás na Impulzu. Možná právě jedete do práce a rádi byste slyšeli písničku na cestu. Máte ji mít. Stačí napsat jedu na náš radio WhatsApp 605 222 007. Když napíšete jedu, zavoláme vám zpátky, vstoupíme spolu do vysílání a hezky to odmoderujeme. Bacha, voláme ze skrytého čísla, nelekejte se. Takže napište jedu na 605 222 007 a máte od nás písničku na cestu.

0: Dělám měřícího technika u regálových konstrukcí, u obrovských staveb.
1: Tyjo. A jak velkých třeba?
0: No, třeba 50-metrových do výšky a 100-metrových do délky.
1: Tak to si ani nedokážu představit vlastně.
2: Holka, kdyby si zařizovala bejvák, tenhle chlap ti vyměří úplně všecko, že jo?
0: Je to tak, no. Klidně rád dorazím.
2: No.
1: Jo, tak já popřemýšlím, dám vědět, když tak.
2: Ale to by nejdřív musela vyhrát ve sportce, kdyby zařizovala nový bejvák. Teď to
1: na, nad 50 metrů.
2: Jak se jinak máte, jak jde život, jak jde léto?
0: Mám se pěkně, léto, to počasí, ještě že už skončily ty vetra, to bylo neumorný, teď už je to lepší, ale jinak se mám pěkně, poslouchám vás každý den, takže se mám krásně.
2: A já se koukám na vaši profilovku, vy jste mladý člověk.
0: No jo, 28 let.
2: To snad není možný, pro boha živě, takhle šikovný člověk. Pracujete i s umělou inteligencí, mimochodem i v těchto technických profesích, zajímá mě to jenom.
0: A moc to nepoužíváme, pořád jedeme jako čistě výkresy a bez té inteligence zatím.
2: A vy máte k Pardubicím nějaký vztah, protože pro mě je to oblíbené město, já třeba Pardubicem Brno, Olomouc, já nevím, Plzeň, miluju tato města. Co vy a Pardubice?
0: Pardubice spíš jen pracovně, já jenom pocházím, no úplně tak jsem hodně času trávil ve Svitavách. A teď ty Pardubice mám jenom skrz práci, ale jezdíme tam na hokej často, tak nějaký vztah k tomu mám.
2: Takže k hokeji máte vztah, už vás víme skoro všecko. A co třeba houby, houbaření?
0: Houbaření, no to úplně ne, to do toho dorostu.
1: No, a nebo taky ne, hele. Já jsem do toho taky nedorostla.
2: Co vám zahrajeme? Mám tady Rika Estliho, mám tady Cukero, Paul Young. Co máte rád? Něco českýho?
0: Něco českého může být, třeba skupina Jelen.
2: Jelení jsou vaši oblíbení, jo? To by měli Jindra Polák, Radost, tak a kterou písničku máte rád? Vlčí srdce?
0: Může být.
2: Že jo, já jsem vás odhadoval tak jako na Vlčí srdce a trefil jsem se. Tak ať to dobře jede, ať to dobře měří a ať vám jde léto od ruky. Mějte se moc hezky.
1: Šťastnou cestu naslyšenou.
0: Moc krát vám děkuju, naschánou.
2: Nemáte za co, my děkujeme za poslech, mladý muži.
3: Písnička na cestu.

0: chvíli jste halo, tady Impulzové, Klárka s Honzou.
1: Bude oblačno, zataženo, během dne se to vyjasní a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon.
4: Na Impulzu žádný problém.
5: Halo, tady Impulzovi.
4: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Hasiči krotí plameny na skládce u Brna. Spojené státy útočily v odvetě na Irán. Argentina a Švýcarsko doplnili čtvrtfinále fotbalového šampionátu. Je 7 hodin. Zprávy má Kateřina Palajová.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Začínáme aktualitou z pražského dopravního podniku. Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdí metro na lince A mezi stanicemi Davidská a Želivského. Cestující mohou použít náhradní tramvajovou dopravu. V centru Prahy od soboty až do pátku nejezdí také metro na lince C mezi stanicemi Nádraží, Holešovice a Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující vozí náhradní autobusy, které kopírují trasu metra. Krušnou noc měli hasiči na jihu Moravy, likvidovali požár skládky u Bratčic na Brněnsku. Kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kránu dostali oheň pod kontrolu. Dva hasiči se podle mluvčího Mikošky při zásahu zranili. Jeden byl ošetřený na místě, druhého záchranáři odvezli do nemocnice. Požár se rozšířil na ploše zhruba 100x100 metrů. Hašení komplikoval silný vítr i náročný terén. Skládka leží ve svahu. Zásah potrvá zřejmě ještě několik hodin. V turecké Ankaře pokračuje dvoudenní summit NATO. Dnes je na programu zasedání Severoatlantické rady. Na něm mají členské státy schválit závěrečnou deklaraci a projednat například podporu Ukrajiny. Včerejší večer byl ovšem ve znamení neformální večeře politiků. Tam dostal prezident Pavel k nelibosti premiéra Babiše pozvánku od tureckého prezidenta. V Ankaře máme kolegyni ze zpravodajského serveru iDnes.cz Evu Pospíšilovou.
12: Dáme nějaké selfie. Vtipkoval možná i proto premiér na dotaz, co když s prezidentem bude nakonec sedět u jednoho stolu. Babiše na večeři doprovodila jeho manželka Monika. Eva Pospíšilová, Mladá fronta Dnes.
10: Po skončení summitu se prezident i premiér vrátí do České republiky opět oddělenými letadly. Spojené státy podnikly sérii útoků proti Íránu. Jde o odpověď na íránské údery proti třem komerčním plavidlům, která proplouvala Hormuzským průlivem. Íránská státní média informovala o několika zraněných. Podle agentury AP tyto incidenty ohrožují prozatímní mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Znamenají také překážku pro jednání, jejíž cílem je plné otevření Hormuzského průlivu, omezení kontroverzního íránského jaderného programu a dosažení trvalého konce války.
4: S Impulzem na fotbal.
10: Lionel Messi má problém s proměňováním penalt. Argentinský kanonýr svůj tým včera málem připravil o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Nakonec se ale jeho Američanům obrat proti Egyptu povedl. Utkání plné emocí nám připomene reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
13: Dobré ráno, Messi je jeden z největších penaltových smolařů světových šampionátů. Na mistrovství světa má totiž v pokutových kopech pouze 50% úspěšnost. Z 8 šancí v běžné hrací době proměnil jen 4. Včera to ale Argentině pěkně zavařilo. Egypt totiž tou dobou vedl 1-0, což vydrželo do poločasové přestávky. Afričané v druhé půli dokonce navýšili svůj náskok na 2-0 a senzace byla blízko. Jeho Američané začali se záchranou postupu do čtvrtfinále až od 79. minuty. Srovnávací brankou pak Messi odčinil svůj penaltový neúspěch a do vedení se Argentina dostala až ve 3. minutě nastavení. Čtvrtfinálový pavouk na fotbalovém mistrovství světa je tak kompletní, vedle Argentiny se do dalších klání probojovalo Švýcarsko, které po bezgólové základní části porazilo na penalty Kolumbii. Michael Ransdorf uzavírá zprávy v 7, dál pokračují Impulzovi.
14: Ano, a Impulzovi jsou Míšo,
13: Honza Daněk a Klára Šedová.
14: Pamatujete si naše jména, výborně. No, teď se spraštil do hlavy, ne, o mikrofon.
13: Skoro.
14: Neskutečný, co tady se děje v létě.
15: Jo, já jsem furt u té Argentíny. Eva Peronová a tak, víš, že jsem úplně jako z toho hin. Promiň.
11: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
14: Klára Peronová. Buď dneska
15: Evita.
14: Klára Peronová. Buď dneska...
15: Klarita.
14: Buď dneska Klarita.
15: Klarita.
14: Ano, můžete ji oslovovat Klarito. A právě teď můžete napsat například o počasí na 605 222 007. Nezapomeňte ovšem oslovení Klarito. Ovšem rozjíždíme jinou debatu teďka, a to zásadní. Co z hub máte nejradši? Smaženice, Klára říká, že to je.
15: Nesmaženice, ne, je to slizký.
14: Sliz. Já říkám, že to je strašně dobrý, že to je úžasný. Co říká Míša?
13: Někdo by mohl mít rád lisohlávky.
14: Tak Míša nám do toho hodil vidle. Co vy a houby, ozvěte se přes radio WhatsApp 605 222 007 a paní Šedovou nezapomeňte oslovovat...
15: Klarita.
14: Klarita.

0: Miley Cyrus bude hrát na Impulzu za chvilku. Jste zkušeným houbařem. Začne posluchač Tome.
1: Já si myslím, že jsem zkušený houbař. Myslím si, že houbař se vyznám slušně. Ne, nejsem žádný mykolog, abych poznal každou houbičku, která roste z pařezů, to ne. Ale myslím si, že se vyznám slušně houbař. Nikdy jsem se nesplet a je fakt, že jsou houby, kterých vím, že jsou jedný a stejně je nezbírám, protože tam možná záměna. Takže opravdu na jistotu a užívám si to.
0: Když se řekne houba, napadne vás co? Ozvat se můžete i vy přes aplikaci Rádia Impuls nebo hlasovku nahrajte přes Radio WhatsApp 605 222 007.
2: Já jsem před chvílí říkala, že smaženice je u mě, jo. Tady Honzik říkal, že mňami a Stanislav nám napsal mňam, jo, smaženice, že teda u něj prochází velmi dobře. No a Michal nám napsal, že má rád pečenáče. A já jsem si myslela, že pečenáče se dělají z kapra, ale představte si, opravdu se dělají pečenáče z hub a postupujete u toho opravdu stejně jako u toho kapra. A to je tak, že ty huby nakrájíte, obalíte v trojobalu, osmažíte. No a mezi tím si svaříte nálev, tam dáváte vodu, ocet, sůl, cukr, no a do toho ty huby nakládáte, takže pak máte vlastně jako naložené houbičky, ale v usmaženém stavu a tomu se říká pečenáč.
0: Tak a napadá vás nějaký originální váš vlastní recept na houby? Budeme moc rádi, když se ozvete. Stačí nám to klidně nahrát přes náš Radio WhatsApp 605 222 007. Dobrou chuť!

0: Voláme k rádím celou houbařskou rodinu, zkušené houbaře, vy vaše skvělé historky s houbama. 605 222 007 Radio WhatsApp.
1: Raduš napsala, když se řekne houba, představím si hru, která kdysi frčela a byl to Super Mario Bros. Je tam panáček s knírem, skákal přes kostičky, přes želvy a přes houby. Raduš, já si na to vzpomínám. A když snědl ty houbičky, nebo jako když se prolnul ten Super Mario Bros. S tou houbičkou, tak vyrostl, anebo byl silnější. Já jsem to hrála, ježiš, ta hudba. A na konci jste zachránili princeznu. Ježiš, to bylo boží. Já jsem tak ráda, že jste mi to připomněla. A Evička mi připomněla ještě další věc z mládí. Když se řekne houba, vzpomenu si na drink kola s červeným vínem. To byla taky vlastně moje oblíbená houba.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vysočina, severní Čechy a hlavně Praha. Kolony jsou na příjezdech do hlavního města. Nehoda 3 osobních aut komplikuje provoz na D8 u sjezdu na Zdiby. Je tam 5-kilometrová fronta, cestou z Chomutova je 3-kilometrová kolona a to před sjezdem na letiště kvůli omezení. Pražský okruh, tam se popojíždí mezi Jesenicí a Ořechem ve směru na letiště. Ucpané také východní část okruhu mezi Běchovicemi a Černým mostem a dlouhé zdržení naberete před sjezdem na Kbelskou z Novopatské a také z Cínovecké. Jsme na severu Čech, víc než kilometrová řada je na příjezdu do Liberce směrem. Z Turnova naopak ve směru z Liberce do Turnova vázne provoz před Hodkovicema. A ještě Vysočina, vážná nehoda 2 osobních aut tam překáží na cestě z Jihlavy do Havlíčkova Brodu Ústří Teže. Doplňující informace do dopravy můžete nahrát i vy, například přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A za chvilinku už se zase vypravíme do Kopřivnice.
1: V muzeu Tatrovky na vás čeká zuřivý reportér.

0: Živý reportér Rádia Impuls.
1: Celý tento týden cestujeme po severní Moravě a Zuřivec dnes zavítal do Kopřivnice podívat se na Tatrovky. Dobré ráno.
2: Ahoj Aleši.
3: To musím pořádně asi.
4: Jo, ale to chce jenom tak jako souvisle.
3: Jo. Nastartováno.
4: Nastartováno, hotovo.
3: Tak Impulzovi, já vás zdravím. Krásné dobré ráno, jsme v Moravskoslezském kraji. Teď jsem konkrétně v Kopřivnici a tady je Muzeum Tatra Kopřivnice, což je pobočka Muzea Novojičínska. Mě tady provází Lucie Kazlepková. Dobré ráno,
4: dobré
3: Lucie.
4: Dobré ráno.
3: Tak a teďka jste slyšeli vlastně, jak si mohl nastartovat klikou, klasicky, jak se to dříve dělalo, ty prvopočátky automobilů, tak jsem si mohl tady nastartovat jeden tatrovácký motor. Tak Lucie, tak nám řekněte něco o tom, co to tady vlastně je.
4: Nastartoval jste si motor Tatry 12, kterou tady můžete vidět i jako exponát.
3: To je ten výkaz?
4: To je ten, přesně tak, ten, ano. Co veze ty konve na mléko. Jinak my tady vlastně v rámci expozice máme různé interaktivní prvky, takže návštěvník si může při prohlídce vyzkoušet i různé takové věci, jako tady třeba byste si vyzkoušel nastartovat motor klikou, potom v rámci expozice si můžete vyzkoušet i různé jiné druhy motorů, nebo si můžete vyzkoušet, v čem spočívají listová pera,
3: pérování. Jak to péruje prostě.
4: Přesně tak, takže těch interaktivních prvků je tady mnohem víc.
3: Takže tady můžu do tohohle vstoupit, jo?
4: Tak.
3: To je 815 tohleto, kabina, ale je to jakýsi interaktivní prvek zase.
4: Ano.
3: Takže říkejte, Lucie.
4: Takže tady máte obrazovku, kde si můžete navolit, přesně tak, a tam je na výběr. Můžete si vybrat, jakým autem byste se rád svezl, jestli Tatrou kolem světa, Dakarem, Pasičem a podobně.
3: Zpátky, tak jedu Tatrovkou kolem světa.
4: Tak, jedete Tatrou kolem světa, teď vás to natáčí.
3: No jo, já jsem tady vidět normálně.
4: Vy si tady můžete zamávat do té kamery, která vás tady natáčí.
3: Ano. Ano, takže Impuls jedu klasickou Tatrou kolem světa. Mimochodem, já jsem byl na Tatře kolem světa číslo 2 na expedici Chile a Argentina a teďka teda mám tu čest sedět v Tatře kolem světa, která byla ta původní.
4: A tam vám vyskočil QR kód, který si vlastně můžete stáhnout
3: ten si pošlu.
4: A vlastně máte video, jasně, jak řídíte Tatru kolem světa.
3: Tak Impulzovi, i to je Muzeum Tatra Kopřivnice, pobočka Muzea Novojičínska, kde mě provází Lucie Kazlepková. Lucie, zatím dobré ráno, za hodinu ještě naslyšenou.
0: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

0: s tebou vypadá.
1: Kláro, jak to s tebou vypadá?
2: Jsem marná. Včera jsem jela do drogérie, protože jsem nutně potřebovala. A teď jsem vlastně tam dojela a nevěděla jsem co.
1: To si děláš.
2: Jo, takže já jsem procházela těma regálama a říkám si, co to bylo? Co to bylo? A teďka jsem jela v hlavě od toho prvního, co člověk jako dělá, když vstává. Tak potřebuješ samozřejmě toaletní papír. Říkám, ale ten je pasta na zuby. Ta je sprchový gel. Ten je. A tak jsem tak jako chodila těma regálama. Udělala jsem nákup za 500. Přišla jsem domů a říkám, no jo, mejdlo na ruce. A jela jsem zpátky. Nebuď včerejší,
1: no tak klár. Ale víš, že v tom nejsi sama, to se stává i mně. Jak bude dneska? Očekáváme oblačno, zatažené lokální přehánky nebo občasný déšť. To bude z rána, pak ale mraky odplujou a postupně se bude vyjasňovat až na jasno. Nejvyšší teploty 20 až 25, přes den napříč republikou, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Aktuálně v Táboře zataženo a 18, píše Dana. Kristýna zdraví z Olomouce, 20 stupňů a neprší. A 15 stupňů má Jičíněves a jsem tam nějaký mráček, hlásí Honza. Děkujeme moc, pište nám o houbách, jaké máte nebo nemáte rádi, a taky o počasí na náš WhatsApp na 605 222 007.
1: Buď trošku akčnější, je podle vás smaženice sliz, jak si myslí Klára, nebo je to dobrůdka nad dobrůdky?
3: Vtip. Vlasty Korce. Maminka se ptá celé rodiny, tak jak pak jste dneska dopadli?
4: Já jsem dneska získal jednu jedničku a dvě dvojky.
3: Co ty?
4: Já dvě dvojky a čtyři jedničky.
3: A co ty?
5: Já 6 desítek a 5 dvanáctek.
6: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
7: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
6: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
7: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Dvě minuty po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Část Prahy 4 a 10 jsou bez teplé vody, na dodávky čeká 29,5 tisíc domácností. Ústavní soud vyhlásí nález k rozhodnutím soudu o Jiřitkovského vazbě kvůli korupci. Poslanci budou schvalovat růst rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Spojené státy americké podnikly útoky na Irán v reakci na údery proti komerčním lodím. A posledními čtvrtfinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Argentina a Švýcarsko.
1: A já vím, co jsem zapomněl koupit v drogerii.
2: Co jsi zapomněl?
1: Houby na nádobí.
2: Houbičku.
1: Houbičku na nádobí, když už je řeč o těch houbách.
2: No jo.
1: Kámo, takže co zapomněla ty? Děl na ruce.
2: Mídlo na ruce. Jo.
17: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: No a co vy a houby? Ptáme se dneska v raním tématu hned po písničce.

0: tady Impulzovi, za chvilku Spice Girls, tady je Impuls i v létě. Žijeme muzikou a dneska se ptáme na váš nejlepší houbařský, největší houbařský úlovek a jestli máte nějakou houbovou historku. Houby s octem, posluchačka Alena.
1: Když se řekne houba, tak je to jednoznačně můj tatínek, protože mu je 77 let a po kopcích běhá jako kdy jaký mladík, ani my mu nestačíme. Má svoje místa, ví, kde houby jsou a když taťka nepřinese houby, tak prostě nejsou. A z hub milujeme řízky, smaženice. Smaženice jednoznačně mňám, ještě když tam jí se vlastně nechají hodně podusit a vznikne z toho ten šlem, tak je to úplně labužnický.
0: Ale no, to jsme na stejné vlně a pozdravujte tátu. Co je?
2: Ten šlem, já jsem zase viděla ten sliz.
0: Klarita říká, že smaženice je sliz. Pojďme ji přehlasovat.
2: A teďka posluchačka taky se jmenuje Klára. Nevím, to se nějak asi s tím jménem prostě jako nese, že nemá ráda houby, protože jí přijdou slizké. A já jsem si vzpomněla v dětství, když tam babička dělala smaženici. Jo, a tak já jsem se na to koukala a ono to vypadá jako ale slimáci. Jako kdybyste si smažili slimáka.
0: A víš, že nejsi daleko od pravdy?
2: A teďka ale proč vlastně se šneci jí a slimáci ne?
0: Protože houby nejsou ani rostliny, ani živočichové. Dlouho se sice řadili mezi rostliny, ale dnes mají vlastní samostatnou říši. Jako zvířata nedokážou fotonovou syntézou vyrábět energii ze slunce, takže se musí živit organickou hmotou kolem sebe. Jejich buňky navíc obsahují chytin, stejnou látku, jakou najdeš v krunýřích krabu nebo hmyzu. A jako rostliny nerostou jim nohy, takže se nepohybují z místa na místo a rozmnožují se výtrusy.
2: No.
0: Takže máš pravdu, Vida. Ano, jsou to a nejsou to zvířátka. To, co sbíráme, je jen špička ledovce. Když jdeš do lesa s košíkem, nazbíráš celou houbu, ale pouze její plodnici. To je v podstatě jen takové jabko na stromě.
2: A ještě jsem si vzpomněla na Harryho Pottera. Žer slimáky.
0: Já se tebe zblázním, teda. Klarinka, no, trošku se edukujem. O houbách je dobře, ale nerostou. Jako, že by masivně rostly napříč republikou, naši posluchači nepotvrzují, že by teď úplně mega rostly houby. Přesto se k houbám vyjadřujete a máme z toho radost. Posluchačka Petra?
3: Houby vlastně mám ráda, ale nenávidím tu konzistenci. Takže dojdu si je do lesa nazbírat. Miluji sbírání, nasuším je, namiluji je na koření. No a pak je to pecka. No a jedinou houbu, kterou vlastně pozřu bez řečí a nevadí mi ta konzistence, je ta tekutá. Takže kola víno. Mějte krásný den, pijte vodu a jezděte opatrně.
2: Taky se říká bejt nacucanej jak houba.
0: To je pravda. Já miluji žampiony úplně mega nejvíc. Shiitake mám rád. Taky. Znáš shiitake?
2: Znám.
0: Fazijský. To dáváš trenou, viď? Ty jo, do sebe naházím. Já bych sněl kamion shiitake. Víš, jak jsou zdraví?
2: Můžou.
0: Jako, hele, dvě shiitake denně a seš až o 45% krásnější.
2: No, možná.
0: Středa 8. července. Halo, tady Impulzovi, jak jste na tom s houbama, vy nám můžete nahrát. Třeba přes náš radio WhatsApp a ten má číslo
2: 605 222 007.

0: našla se tam Hobby Forever. Vidíš?
1: Jsou všude.
0: Bohužel dneska ano. Vítejte, milá houbařská rodina a hlavně posluchač Václav, který nám právě napsal, že houby miluje na všechny způsoby, sbírá je hodně a taky rozdává. Vašku, jsme na stejný vlně.
1: Já mám taky houby ráda, ale nesmí to být ve smaženici. Třeba takový plněný žampion, a nebo sušené houby v houbové omáčce, a nebo v kulaj. Ježiš,
0: Jidášovo ucho, vidíš?
1: Já je mám ráda, ale ta smaženice prostě je slizká. A já už jsem tady vyvinula teorii, protože napsala posluchačka Klára, která píše, že smaženici by taky nepozřela, protože jí přijde slizká. Že Klárám prostě smaženice nechutnají. A představte si, ozvala se další Klára. Já vím, že mi to nebudete věřit, ale opravdu ozvala se další Klára, která napsala, že smaženici by nepozřela. Takže Kláry, spojme se. Napište mi, jak to máte se smaženicí. Jsem zvědavá, která z Klár se ještě přidá.
0: Potřebuju, abyste jim do toho hodili vidle a ozvala se aspoň jedna Klára, která smaženice miluje. Za malou chviličku smaženice na silnicích v podobě nejrychlejšího dopravního informací z celého Česka. Krásné ráno všem.
2: Písnička na cestu. Na Impulzu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Non-stop, třeba na druhém konci světa. Těžko tě získávám, lehko tě ztrácím, já vím. Rádio Impuls pohodlně a čistě, přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls, zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví vás Honza Raněk a přeji šťastnou jízdu. Bouralo se na D8 na příjezdu do Prahy. U sjezdu na Zdiby srazila 3 osobní auta. Kolona má přes 3 kilometry. Profici z Global Assistance hlásí 4-kilometrovou kolonu také na příjezdu do Prahy z Chomutova kvůli omezení u letiště. Jdeme na Pražský okruh, který popojíždí mezi Jasenicí a Ořechem proti směru mezi Zličínem a Jinočany. Bouralo se také na jižní spojce před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Do kolony vjedete u sjezdu na Krč. Pomalu to jede také na jižní Štěrboholské a východní spojce Pražského okruhu od Záběhlic až na Černý most. Další popojíždění vás čeká v celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou. A ještě přesun na jižní Moravu na trase z Brna do Svitav v Lipůvce komplikuje provoz nehoda osobního vozu s motorkou. Kolony se táhnou sobou směru. Z dopravy je to pro tuto chvíli vše. Kdybyste měli doplňující info, nahrajte ho přes aplikaci Rádia Impuls nebo přes naši univerzální linku 605 222 007.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Naše prázdninová škola se přesouvá na severní Moravu. Slovy Jarka Nohavici jde o kraj rzovity a slovy mými o kraj místy drsný, ale povětšinou i krásný a zajímavý. Důkazem jsou severomoravské hory. Tam je opravdu nádherně. A já se vás ptám, ve kterém pohoří najdete nejvyšší horu Moravskoslezského kraje? Pozor, na ten kraj kladu důraz. Jsou to za A Jeseníky, za B Beskydy, za C Bílé Karpaty. Doufám, že jsem vám moc nezamotal hlavy, protože na první dobrou jste asi určili praděd v Jeseníkách. Ale pozor, tahle nejvyšší hora Moravy leží na pomezí kraje Moravskoslezského a Olomouckého. Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech. Je to lysá hora s výškou 1323 metrů nad mořem. Byl to trochu chyták, já vím. Tak prožijte den s patřičným nadhledem. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Klaro, já na to přišel. Ještě to zkusíme po jiný linii. Kdybyste se, milí posluchači, měli přirovnat k nějaké houbě, ke které se přirovnáte. Já jsem žampion a Klára je Jidášovo ucho.
1: Ne, já jsem červený s kolou.
0: Ok, tak je s kolou. A já žampion. Kdo je Jidášovo ucho? To je Michal, je Jidášovo ucho.
2: Já jsem SpongeBob, to je taky houba.
0: Dobře, no ježiš, vy mi do toho teda házíte vidle. Ke který houbě byste se přirovnali, milí posluchači, můžete klidně nahrát nebo napsat na Radio WhatsApp 605 222 007.
1: Dneska zpočátku oblačno, pak se to roztrhá, přestane pršet, vyleze sluníčko a teploty 25 stupňů na jihu Moravy až 27.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro vás.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls. Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
7: Tisíc Pražanů je bez teplé vody. Policie šetří hromadný úhyn ryb na Kutnohorsku. Snowboardistky nepřišly o olympijský závod. S 8 hodinou přináší zprávy Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Skoro 30 tisíc Pražanů čeká dnes ráno studená sprcha. Kvůli havárii neteče teplá voda na Praze 10 a Praze 4. Situaci na jihu a jihovýchodě hlavního města sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
8: Dobré ráno. Podolí, Nusle, Krč a Michle jsou bez teplé vody už téměř týden. Technikům se tamní potrubí už několikrát rozpadlo pod rukama. Když jednu závadu opravili, při jeho napouštění se ukázaly netěsnosti jinde. Zprovoznění plánuje Pražská teplárenská dnes ve 23 hodin. Studené vody se naštěstí výpadek netýká. V pražských Malešicích, Strašnicích, na Skalce a v části Vršovic přestala teplá voda téct včera okolo poledne. Tato závada na Praze 10 prý nemá s tou první na Praze 4 žádnou souvislost. Technici chtějí dodávky obnovit zítra podvečer. Termín je ale zatím předběžný. Studená sprcha by ale mohla některé otrlé Pražany osvěžit. Zahřát se pak můžou na sluníčku, které hlavní město z vymetené oblohy vyhřeje na 25 stupňů. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
7: Policie se zabývá úhynem ryb na Kutnohorsku. Společně s inspektory životního prostředí odebrali vzorky vody na řece Doubravě ve Vrdech, Zbyslavi a Zaříčanech. Poslali je na laboratorní vyhodnocení. Podle mluvčí úřadu Loužecké je třeba zjistit, zda za hromadným úhynem ryb byly mimořádné výkyvy počasí, přívalové srážky nebo havarijní úniky z provozů. Na konci předminulého týdne podle ní uhynuly ryby také v rybníku Žežice na Příbramsku a i v nedalekých Konětopech, kde do rybníka unikla kejda ze zemědělského provozu. Oběma případy se zabýval vodoprávní úřad. Stavbu dálnice D6 u Bochova na Karlovarsku komplikují problémy s podložím. Podle šéfa ředitelství silnic a dálnice Radka Mátla se během stavby musela změnit technologie zakládání mostů a kvůli získání povolení k odstřelům se stavba zdržela. Jestli to bude mít vliv na konečný termín dokončení stavby naplánovaný na příští rok, není jasné. Na D6 jsou nyní ve výstavbě 3 úseky o celkové délce 27 kilometrů. Letos se má zprovoznit první část Petru Hrad Lubenec. Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic také zahájit stavbu dalších 15 kilometrů až do Karlových Varů. V Chebu začala oprava památkově chráněného nádraží. Rekonstrukce výpravní budovy z roku 1962 potrvá 2 roky. Projdou jí interiéry i vnější část budovy. Stavbaři mají zachovat všechny zásadní výtvarné prvky, které dotváří vzhled 7 podlažní budovy nad chebským nádražím. V 7. patře navíc vznikne i víceúčelový prostor s výhledem na celé město. Podle ředitele správy železnic Tomáše Tóta budou mít mít zásadní slovo i památkáři.
9: Je to nejdůležitější železniční úzel Karlovarského kraje a s tímto ohledem k tomu přistupujeme. Zrekonstruována bude vlastně veškerá památkově chráněná část. Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky a tak dále.
7: Správa železnic do oprav a modernizace Chebského nádraží dá skoro 430 milionů korun. Z toho 90% pokryjí dotace a půjčka z Evropské unie.
0: Sport.
7: Snowboardistky si mohou oddechnout. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďerová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Výbor také oznámil, že hry ve Francii za 4 roky budou první genderově zcela vyrovnané. Soutěží má být 126, z toho 56 pro ženy, 55 pro muže a 15 pro mixy.
10: Holky, ke které houbě byste se přirovnali? Katka.
7: Muchomurka růžovka.
10: Klárka.
11: Červený s kolou.
10: Já se držím svého žampionu. Já jsem žampion. A vy, milí posluchači, nahrát to můžete klidně přes Radio WhatsApp nebo aplikaci 605 222 007. No a houbové recepty?
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
10: I ty samozřejmě dneska přijímáme do ranního tématu a s jedním z nich se přihlásí i ostravský gastrošef Hezman Gazda. Už za chvilku.

0: svoláváme k rádiím celou houbařskou rodinu. Krásné dobré ráno vám sejí Honza a Klára. Ke které houbě byste se přirovnali? Já jsem žampion a Klárka?
1: No já jsem prímo chomůrka zelená. Krásná, ale jedovatá, napsal posluchač.
0: Takhle tě vnímá. Impulzově dneska poslouchá i ostravský gastrošef Herman Gazda, který pro vás nemá konkrétní recept na houbovou polivku, ale to, jak třeba v Beskydech houby zbírat.
2: Z dálného ostravského východa krásnou středu přeje externí přihazovač a zuřivý komposter Herman Gazda.
0: Ahoj.
2: Tuž tak si něco povíme o hubě. V 90% se skládá z nožičky a klobučku. Hříbeček se objevuje i v pohádkách. Asi ta nejznámější o Křemilkovi a Vochomurce. Ti dva mají podobný hlas jak Bohdalova a každý harant tu pohádku musí znát. Hubaření je národní sport a když je aspoň trošku vlhké a teplé leto a v rádiu zahlasí partiáže rostu, tak se v hlavách sběračů sepne lovecký put, do kapsy hodí rybičku, čapne košiček, bo v igritce se každá huba zapaří a valí do Beskyd vyčmuchat ty drahokamy. U nás temu říkáme severomoravský hubařský teror. Bo kolem lesu není kaj zaparkovat. No a potom v nemocnici na fifejdách nestihají pumpovat žaludky. Teraz ti povím v krátkých bodách, jak správně naplánovat sbírání hříba, myslím v lese. Bod 1. Do lesíka musíš přivalit hnedka po ranu, nejlépe už na 6. Bo kolem 10. si s parkováním v prdeli. Bod 2. Musíš se maskovat. Žádné reflexní cipárny, nejlépe monterky a starou bundu. Bo jak sebu někde pleskneš, tak nebudeš naštvaný a stará tě nezeřve, že ucpeš v pračce filtr. Bod 3. Na nazbírané huby dej prodyšný svetřík a když potkáš druhého hubaře, tak na otázku Rostu, musíš odpovědět, ani ovno, je sucho jak cip. No nenechaj si huby vyzbírat nějakým mamlasem. A konečně bod 4. Pamatuj na jednu věc, všecky huby jsou jedle, ale některé enem raz. No a co s nazbíranýma hubama zrobit? Můžeš je nasušit, zrobit si smaženicu, která má ale jedno úskalí. Nejdřív vysmaž huby na maselku nebo sadelku s cibulkou a vajíce až nakonec. Huba se musí vždycky vysmažit jako první. No a poslední, to nejdůležitější pravidlo. Na huby nikdy nechlastej, ty mamlase. Malá zajímavost. Když se nachlastáš na hřiba, který se jmenuje hnojník, zažiješ ještě horší pocity, jak na antabusu. Tak dávej bacha, bo nikdy nevíš, jakou chemickou reakci ve střevách spustíš. Tuž tak hubaření zdar a krásné prázdniny, holubičky moje. Váš mykologický znalec, ostravský gastrošef.
3: Žijeme létem. Žijeme muzikou na Rádio Impuls. Rádio Impuls,
0: rádio. To chce makarenu jedině.
1: Tak jo, ne, to chce mikorenu.
0: Pojďme to přejmenovat. Mikorena, nová houbařská hymna tohoto léta. A já ti garantuju, že to do zítřka natextuju.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ahoj 007, začneme na Jižní Moravě. Nehoda osobáku s motorkou pořád překáží na trase ze Svitav do Brna v Lipůvce. Řada tam má skoro 3 kiláky. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182 a 196 km. Teď Vysočina. Zdržení naberete v obou směrech na 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Podíváme se na přejezdy k letišti v hlavním městě, ty jsou ucpané jak cestou z Pražského okruhu, tak i směrem do Chomutova. Ještě pohled do centra města, plná je východní část okruhu mezi Běchovicemi a Černým mostem. Stejně tak i celá Novopatská až ke sjezdu na Kbelskou. Postojíte si taky na magistrále od Nuslí až do Legerovy ulice. Z dopravy vše doplňující info můžete nahrát i vy přes aplikaci Impulzu.
2: A u aut v podstatě zůstaneme, protože se přesuneme do Kopřivnice a tam se dělají Tatrovky.

0: Večer Rádia Impuls.
1: Zuřivec vyrazil do Kopřivnice. Kopřivnice je v Moravskoslezském kraji a tam se celý týden pohybujeme. No a jdeme konkrétně do Tatrovky. Dobré ráno.
2: Ahoj, Aleši.
3: Impulzovi, já vás zdravím opět z Moravskoslezský kraj, Muzeum Tatra Kopřivnice, takže jsme v Kopřivnici a jsme v pobočce Muzea Novojičínská. Mimochodem, teda jsme v té nové části, teďka asi 5 let, že jo, tady jste. Ten, kdo mě tady provází, je Lucie Kazlepková. Lucie, dobré ráno.
4: Dobré ráno všem.
3: Tak jenom pojďme ještě říct, protože spousta lidí by to mohla mít zažité ještě tam v centru, vlastně tu původní expozici.
4: To původní technické muzeum, které dřív bylo Technické muzeum Kopřivnice, tam je momentálně pobočka osobních automobilů a my tady budeme letos slavit 5 let, jsme pobočka muzeum nákladních automobilů Tatra. A před naším muzeem ještě stojí depozitář slovenské strely a provádíme tam různé komentované prohlídky a podobně a tam můžou navštívníci vidět slovenskou stranu.
3: A kromě všeho, protože ta Tatra má obrovskou historii, že jo, nejenom jako v nějakým slomovém prostě konstruktu a tak dále, ale vy máte velký zásah i na Dakaru. Tady teďka jsme vlastně na místě, kde je písek, kde jsou udělané duny a na těch dunách Impulzovi jsou postavené dvě legendární Tatrovky. Jedna vlastně, která byla úplně první Tatrovka na Dakaru.
4: Která se zúčastnila úplně toho prvního závodu, kdy se Tatra zúčastnila. Ano. A bylo to přesně před 40 lety, v roce 1986. A hned vedle stojí potom ta, která už jela v tom roce 87 s panem Loprajzem byli a s jeho posádkou samozřejmě byla druhá a hned v roce 88 byla poté vítězná. Takže vidíme v tom tu plachtu v tom původním stavu, jak opravdu ten Dakar absolvovala.
3: Říkali jsme ještě důležitou věc, že tady lidé můžou půjčit tablet.
4: Přesně tak. My tady ještě tu expozici máme doplněnou takzvanou rozšířenou realitu, takže když návštěvníci přijdou, tak buď to si můžou na recepci vypůjčit tablet, případně si můžou v naší aplikaci stáhnout třeba už doma při plánování své návštěvy do svého chytrého telefonu a procházet si tu expozici i s tou aplikací, protože je tam potom mnoho různých videí a animací a spousta jiných dalších fotek, které nejsou vidět na první pohled, ale máme je tady.
3: Tak tohoto jsou všechno možnosti v Muzeu Tatra Kopřivnice. Mě tady provázela Lucie Kazlepková, mějte se moc hezky, děkuju vám.
4: Děkuju vy také.
5: K jaké houbě byste se přirovnali, ptáme se dneska v ranním tématu. To je zásadní otázka, nezapomeňte na to a ozvěte se nám, ale zároveň pro vás budu mít ještě jednu věc.
6: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
5: Zakončíme dnešní houbové téma touhle písničkou.
7: Ano, prosím.
5: Posluchač Michal Ludvík nám napsal: Puste kabát, houby magický.
7: Jo.
5: Takže Klára říká, že jo. Co vy? Napište na WhatsApp 605 222 007, jestli si to pustíme dneska na konci našeho ranního tématu zhruba za 10 minutek, nebo nepustíme. Chcete houby magický, ano nebo ne? Na náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007 jen vy můžete rozhodnout. Za 4 minutky bude 8:30. Posloucháte Halo, tady Impulzovi.

0: Klarita za chvilku řekne počasí a rádiová rodina právě rozhoduje, jestli na Impulzu budeme hrát Houby magický. Jen vy můžete rozhodnout. Stačí napsat ano nebo ne na náš radio WhatsApp 605 222 007. Úplně boží písnička. Že nejdou srazit postele. Držte vlnu.
1: To je hrozný doják, pojďte si to pustit, zahlasujte nám, pořádně, že
0: je tam tisíc ano, jo, jenom mimochodem mezistav, abyste věděli, ale podpořte to ještě, Šedová to chce taky. Klarito, teď počasí.
1: Zataženo z počátku dne, ale pak se to vyjasní a bude i hezky a dokonce i fajn teploty 20 až 25 stupňů a na jihu Moravy až 27. Z Bíliny prý tam vykukuje sluníčko, píše Marcela a ještě dodává, že Žup má nejraději řízky a v Kutné hoře 17 a zdraví nás Mirek. Děkujeme a pište dál na 605 222 007.
2: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, crisscrossů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší,
5: všude je fajn. Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
6: Trafíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: 2 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Hasiči na jihu Moravy likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. Dva se při zásahu zranili. Policie a inspekce životního prostředí se zabývají hromadným úhynem ryb v řece Doubravě na Kutnohorsku. Spojené

0: Finále Wimbledonu Lehečka v soutěži končí.
1: Představte se prosím svým houbovým jménem.
0: Bedla.
2: No a já prej tam mochomurka zelená, no.
1: Ok, a žampion, takže bedla, mochomurka zelená a žampion vás všechny zdraví. A právě v tuto chvíli exkluzivně na Impulzu. Milá houbařská rodino, posíláme vám houby magicky.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Jestli tebe to dojalo normálně, ty
1: no
0: jsi úplně ty ses normálně odpoutala
1: ne,
0: úplně.
1: Fakt, jako mi i slza vyhrkla.
0: Ty ses odpoutala
1: nekecám.
0: Od ranního vysílání a užívala si ten příběh, o kterým kabáti zpívali.
1: Jo,
0: je to neskutečný
1: tak.
0: Prostě.
1: Nádherný.
0: Ale prozraď to na sebe, že jsi zmyslela, že jsou to škvoři celé život.
1: Já jsem opravdu byla přesvědčená o tom, že tuhle písničku mají na svědomí škvoři. Já se strašně kabátům omlouvám, protože teda kabáti klobouk dolů.
0: Poslouchá Vojtek, tak ho málem trefil šlak.
1: Promiň, Pepo.
0: Posloucháte Hello, tady Implozovi, jaký je váš největší houbařský úlovek, jaké houbě byste se nejradši přirovnali? Ptáme se vás dneska celé ráno. A jako jaká houba se cítí posluchač Petr?
2: Já se cítím jako kozák, protože se mi líbí kozy.
0: OK, a na ranní téma ještě reaguje náš reportér Tomáš.
3: V rámci našeho letního vysílání jsem teďka na severní Moravě a protože včera pršelo, tak jsem po dešti vyrazil v Beskydech do lesa. Podívat se, jestli rostou. A v Beskydech nerostou.
0: Tak víme to, už jsme zjistili napříč celou Českou republikou, že v podstatě nerostou. No tak jsme v houbách blbli, když už jsme si nezdělovali recepty.
1: Jo, a taky jsme mluvili o smaženici a já jsem vyvinula teorii, že kláry nemají rády smaženici a vy jste mi to ve velkém potvrzovali, protože všechny kláry, které k nám do vysílání napsali, tak potvrdili to, že smaženici rády nemají. Dokonce Lukáš napsal, že jeho žena je Klára a sestřenice se taky jmenuje Klára a mají úplně stejný problém, smaženici by nepozřeli, ale pozor, dvě kláry mi do toho hodili vidle a napsali, že oni jo, tak já nevím, holky.
0: Já jsem Honza, cítím se jako Klára a mám rád smaženici.
1: Ty se cítíš jako já.
0: Já se cítím jako Klára dneska.
1: No nazdar.
0: Posloucháte Hello, tady Impulzovi, pojďme to už, jo? Dost, vyblbli jsme
1: radši.
0: Se. Posluchači se vyblbli taky a to je dobře. Přejeme vám krásný den a když nějakého toho hřibočku najdete, tak ho pozdravujte od nás a my vám hrajeme Highland. Krásné dobré ráno.

0: Dobré ráno, symbolizovám se jí Klarita a Honza, popojíždějící Pražský okruh, kolony v hlavním městě, kam se mrkneš, a také problémy na D8, to všechno okomentujem za chvilku. Chceš ještě prostor, nebo už?
1: No ne, normálně mi to málem urvalo uši teďka, jak jsem si nasadila ty sluchátka, já jsem tam měla vohulený ty houby magický, a teď jsem si nasadila sluchátka, ale mi upadla hlavička.
0: Jako z mýho hlasu ti upadly uši?
1: Ne z toho zvuku.
0: A teď jsem mluvil já?
1: No tak asi jo.
0: Ty jo, tak teď jsem se normálně ufrcnul. No nic, budu to rozdechám to během 2 minut, kdy budou reklamy. Hned jsme u vás.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Já se po mužích moc nedívám, ale když jdu po ulici, čučím do mobilu a teď mě praskne nějaká pánská voňavka přes nos. No to se i po něm otočím.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj impulzáci, možná by stálo za to, kromě dopravní situace, hlásit vodní situaci, řeka Vltava, sjezd Herbertov, totální zácpa, mějte se hezky.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na Pražském okruhu, kde se popojíždí mezi Jesenicí a Ořechem směrem na letiště. Ucpané jsou příjezdy k ruzinskému letišti, a to cestou z Pražského okruhu také směrem ze D7. Profici z Global Assistance hlásí kolony v hlavním městě. Ve východní části okruhu mezi Běchovicemi a Černákem, v celé Novopatské až ke sjezdu na Kbelskou, a plná je jižní spojka směrem na Smíchov. Přesouvám se na D8, na 30. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto v místě zúžení, kolona má asi přes kilák, a ještě jižní Morava. Tradičně vás neprovoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Zdržíte se i na bratislavské D2 před Brnem, a to od 3. kilometru.
1: Vlastík Korec ve studiu. Ahoj Vlastíku.
6: Dobré ráno.
1: Máš rád houby?
6: Miluju houby.
1: Fakt jo?
6: No jasně.
1: Jako sbírat, jíst, všechno jo?
6: No sbírat ne, ale jíst jo.
0: K jaké houbičce by ses přirovnal? Já jsem žampion.
6: Já nevím, já jsem asi hříbek.
0: Dobře, a Klárka je muchomurka zelená.
6: Nevím. No, nevím, to jsem nikdy nepřemýšlel o tom, jaká houba jsem.
0: Ano, tak teď.
6: Ale možná, že jsem, počkejte, já už to vím, já jsem houba masožravá.
0: Tak, dobře, Vlastíku vtip.
6: Dobře, jdu do něj. Čau Martino, ty jsi nějaká smutná, co ti je? Ale scházím se se dvěma muži a nevím, pro kterýho z nich se mám rozhodnout. No a co ti říká intuice? No, že když na to přijde manžel, tak nás všechny zabije.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.
0: Ještě tady malý raní návod pro všechny houbaře. Když půjdete mezi houbama a bude jich tam hodně, až začnou růst teda, tak nešlap nelámej, jo?
1: Tak je pravda.
0: Jo? To je důležité sdělení.
1: A nekopej.
0: Nešlap nelámej, nekopej.

0: takhle krásný písničky hrajeme celý ráno. Od 5 až do 9, Klárka s Honzou, vaše rádiová rodina. Díky za poslech, milí posluchači. Dneska to bylo o houbách. A máme tady novou hymnu pro všechny houbaře. Nikoli Macarena, ale protože to jsou Mikolkové. Miko!
1: Houbaři! Hej, Mikorena!
2: To je nová mykologická hymna.
0: Hej, Mikorena, pamatujte si, až budete bloudit mezi lisohlávkama, jedlema, bedlema, mochomůrkama zelenýma i červenýma. 3, 2, 1. Hej, Mikorena. Tak a máme to. A teď jsme to nasadili někomu určitě do hlavy, Kláry.
2: Já Mikorena. Vás vidím, jak procházíte tím lesem. Odkládáte košíky a jedete.
0: Klára u toho dokonce tančila. Klára nikdy netančí, ale ona dneska tančila. Neskutečný. A mimochodem, nevím, co to s tou holkou dneska bylo, protože nejenom, že poprvé v životě, co tady vysílá na Impulzu, tančila, ale navíc měla i výbuch smíchu. Jak to dlouho bude ještě pokračovat? Už jsi skončila?
2: Já nevím.
0: Tak to je záchvat paní Šedový. Pokud se chcete právě teďka přihlásit do Halo tady Impulzovi, udělejte to přes Impuls.cz nebo aplikaci Rádia Impuls. A pokud vám zavoláme zpátky v letním kole, řeknete Halo tady Impulzovi, máte 10 000. Za doplňující vědomostní otázku to klidně můžete zdvojnásobit. A přesně takhle funguje naše letní kolo hry Halo tady Impulzovi. No, vidíte, v létě je to trošku uvolněnější, ale snad nám to paní programová ředitelka, anebo náš šéf, prominou.
2: Jujky.
0: Jujky. Jejky. Snad neposlouchali.

Hezkou středu, je 8. července, začíná dopolední prout vysílání Rádia Impuls, budeme hrát pro milionové kolegy, dostaví se také náš cestovatel Jirka Kolbaba, Aleš Růžička, je toho dost, ale protože jsme před devátou a před celou, tak vás musím spravit o tom, jaké bude dnešní počasí. I když to

0: Tím moc nevypadá, mělo by to být lepší. Zpočátku čekáme oblačno až zataženo, také lokální přehánky nebo občasný déšť. Během dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 tisíc metrech na horách 15. Ve studiu Miša Kranzdorf, ahoj.
1: Ahoj Vlastíku.
0: A samozřejmě Kateřina Palajová.
2: Jasně.
0: Jdeme na zprávy.
3: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
4: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
5: Aby tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
4: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
6: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodil. Chuť nezná hranic.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
9: Česko chystá plán na další vlnu veder. S letem přibývá podvodů s falešnými vstupenkami. Tenistka Muchová je v semifinále Wimbledonu. S 9. hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Experti varují před další vlnou veder. Rekordně vysoké teploty hladiny světového oceánu naznačují, že nás můžou čekat další teplotní rekordy. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že Česko se snaží na tropické počasí připravit. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Ministerstvo zdravotnictví analyzuje zdravotní rizika rekordních veder a pokusí se také nastavit systém včasného varování. Zdravotníci, sociální služby, meteorologové a radnice pak mají podle serveru TNCZ spolupracovat na tom, aby dopady extrémních teplot na nejohroženější byly co nejmenší. Červnová vedra si vyžádala ve Francii, Nizozemsku a Belgii přes 3,5 tisíce životů. Podle agentury Reuters se můžou opakovat už v příštích týdnech. Deník Guardian předpovídá návrat teplotních rekordů v následujících měsících. Česku se teď ale zatím vyhnou. Podle meteorologů se mají teploty během příštích dní držet těsně pod 30. Trápí nás ale sucho. To se na jižní Moravě dokonce zkombinovalo se silným větrem a meteorologové tam tak do odvolání varují před požáry. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
9: Šmejdi se ve velkém obohacují při předprodeji vstupenek. S letem kulturních a sportovních akcí přibývá. Češi za ně utratí každý rok miliardy. Až desetina z toho připadá na neoficiální rizikový prodej z druhé ruky. Podvodníci praktikují jednoduchý systém. Jednu vstupenku prodají více zájemcům. Na akci se pak dostane jen ten, kdo dorazí první. Promotéři vymýšlejí nové způsoby, jak lístky ochránit. Používají třeba měnící se QR kódy nebo lístky na jméno. Horší situace je s podvodnými lístky v online prostoru. Šance na získání peněz zpět není vysoká. I v případě ztráty menší částky je ale důležité kontaktovat banku a policii. Nelze totiž vyloučit, že podvedených od jedné osoby jsou stovky, škoda pak výrazně naroste. České prázdniny s rádiem Impuls pokračují i dnes. Máme před sebou další den na severu Moravy. Reportér Tomáš Kabát se dnes zaměří na lokální bylinky a na nečekaně úspěšnou hamburgárnu. Ahoj Tome.
11: Pěkný den z Novojičínska. Dneska mé první kroky povedou do Fulneku, kde navštívím místní rodinné bylinkářství. Pan Karol Vorčák sbírá rostliny na loukách a polích ve svém okolí. Ty potom suší a vytváří z nich výrobky, jako jsou například čajové směsi. Odpoledne se pak přesunu do Ostravy, kde navštívím bistro zaměřené na hamburgery. Otevřel si ho mladík inspirovaný svým studijním pobytem v USA. V původně zanedbaném stánku na sídlišti začal připravovat tak precizní smashburgery, že si díky zájmu zákazníků mohl dovolit stánek opravit a otevřít i druhou pobočku. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
9: Česko zůstává ve financování obrany pozadu. Podle premiéra Andreje Babiše letos nesplní vydávat na obranné výdaje 2% HDP. Řekl to před summitem v Ankaře. Důvodem je podle něj fakt, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je jednou ze tří zemí, která na obranu v rámci Severoatlantické aliance vydává nejméně společně s Albánií a Slovinskem. Tenistka Karolína Muchová je k nezastavení. Poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. Na trávě v Londýně porazila ve dvou setech bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Američankou Coco Gauffovou. V boji o postup do premiérového čtvrtfinále Wimbledonu naopak neuspěl Jiří Lehečka. S úspěchem dnes dorazil do studia Vlastí Korec, startuje dopoledne na Impulzu.
2: Takže to znamená, že když už já dorazím, tak je to úspěch.
9: No jasně.
2: Takže pojďme radovat. Kačko, díky, ahoj.
9: Ahoj.
2: To je dobrý, to se mi líbí. Za chvilku budeme hrát pro milionové kolegy a volám paní Jarmilu. Pro koho bude hrát, se dozvíte.
12: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Je to tady, na to se vždycky moc těším. Hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklama hrajeme pro milionové kolegy. Kdo má milionové kolegy a komu teď volám, to se dozvíte. Haló, dobrý den, kdo tam je?
2: Ano, dobrý den, tady Jarmila.
1: Jarmilko, já vás zdravím, kam jsem se dovolal, do jaké části naší krásné země?
2: Dovolal jste se do Pardubic.
1: A, Pardubice, dobře. Vy chcete hrát pro své milionové kolegy. Kdo to ano. je a proč?
2: Pracuji jako účetní menší rodinné firmě a chtěla bych právě nechat zahrát písničku pro své kolegy z kanceláře, protože máme teď v posledních dnech docela zápřah, ale i přes takové náročné dny si umíme udělat legraci a vždy držíme při sobě. Takže...
1: Ale to se mi líbí, to se mi líbí. Vy jste se zaregistrovala na www.impuls.cz, byl to složitý proces ta registrace?
2: Registrace byla rychlá, zvládla jsem ji během chvilky.
1: Dobře, jste jedinečná, jste výborná. Děkuju, že jste se zaregistrovala a teď už se hraje jen pro vás a vaše milionové kolegy. Mějte se výborně, Jarmilo, nashledanou.
2: Děkuji a přeji všem pohodový den.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Tak přesně takhle se hraje pro milionové kolegy. Tohle je 7 pecek v kuse a bez reklam. A chcete-li, abych zítra hrál pro vaše milionové skvělé kolegy, tak se stačí zaregistrovat na www.impuls.cz. Je to jednoduché, zaregistrujte se, nechte na sebe nějaký kontakt a já zítra volám a po 9. se dozvíme, pro koho se hraje a kam. Ladíte Impulse, za chvilku kapela Kryštof s hitem Co bude pak? No a pak se koukneme na dnešní datum, protože nás čeká kalendář.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Vlasty Korce.
1: Dnes máme 8. července, pojďme se podívat na tohle datum. Před 70 lety se otevřel první poválečný obchodní dům v Československu. Na pražském Václavském náměstí přivítal první návštěvníky dům módy. Před 45 lety americká rocková skupina R.E.M. vydala svůj první single Radio Free Europe. A takhle zní. A teď pojďme na narozeniny. 105. narozeniny by dnes oslavil Felix Holzmann, komik pocházející z Teplic, proslul scénkami plnými zmatků. Jeho příběh si připomeneme v reportáži Myšáka Ransdorfa.
2: Po zabrání Sudet se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti a 19-letý Felix musel narukovat do Wehrmachtu. V něm ho přidělili do námořního dělostřelectva. Přestože zažil na moři dva těžké nálety a prý i sovětský gulag, po válce začal rozdávat lidem radost. A tak vznikla třeba dneska legendární scénka s Ivou Janžurovou Včera, dnes a zítra.
3: Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
4: Ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer. Na neděli ráno.
3: Tak na neděli ráno nechci, abych jel na zítra, teda na pátek večer.
2: Komediální vlohy měl podle svých slov už od dětství. Jeho přirozené vystupování ale poznal málo kdo. Zaznělo třeba v České televizi.
5: Můj otec byl velký obchodník v Litoměřicích. Já jsem mu nadělal hodně ostudy všelijaký.
2: Felix Holzmann taky ve scénkách poučoval Karla Gotta o tom, jak by měl správně zpívat.
6: To bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
3: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Kde například myslíte, že vzniká tón?
6: No tón přece vzniká v krku.
3: Ne, jde vražený v krku. Tón vzniká v žaludku.
6: V žaludku.
2: Legendární komik Felix Holzmann se narodil na den přesně před 105 lety, 7. července 1921, a jeho scénky baví diváky a posluchače dodnes. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: slunce, to bychom teď potřebovali, alespoň tady u nás. Zrovna moc nesvítí, je spousta mraku, ale odpoledne to prý má být lepší. Impulzovic Krabička, Helena Vondráčková a Jirka Korn. Za chvilku aktuální dopravní zpravodajství. V obou směrech je ucpaná sedmička u Lotouše mezi Prahou a Chomutovem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na trase Praha-Chomutov u Lotouše poblíž Kutrovic se projíždí s omezením. V obou směrech mají kolony přes 1,5 km. Na příjezdu do Prahy z Chomutova před exitem na letiště pracují silničáři. V obou směrech pomalu se jede od exitu 5 na Středokluky v protisměru od nájezdu z Evropské. Z důvodu rekonstrukce Kbelské ulice v Praze v úseku Letňany-Novopaská doprava je od zdib od Ústecké D8. V protisměru je proto přerušovaná kolona přes Novopatskou ulici od Černého mostu. Pražský okruh je místy ucpaný v úseku Jesenice-Lochkov na cestě od D1. V obou směrech vázne doprava na trase Pelhřimov-Humpolec v úseku Velký Rybník-Vystrkov a dva nákladňáky bourali ze Šumperka na Králíky za Kláštercem. Z Globáci stán z Kuba.
1: Rychle, stručně, efektivně, takový jsme my. Teď už to víte, kdybyste měli něco nového ozvědět. Jděte se přes aplikaci anebo číslo 605 220 2007.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: S nohami na stole, to mám také rád. Myslím i tu písničku. Za chvilku Petr Muk s velkým hitem Přicházíš s láskou, ale to bude až po zprávách. Připomenu, že posloucháte vlny rádia Impuls, blíží se hodina 10:00 a já přicházím s informacemi o počasí. Zpočátku oblačno až zataženo, lokální přehánky nebo občasný déšť, pozor na to. Během dopoledne budou ovšem od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách 15. Kačka Palajová ve studiu, zprávy připravené.
1: Určitě.
0: Dobrá, jdeme na to za chvilku.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Peníze za to, že zvednete telefon.
4: Na Impulzu žádný problém.

0: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Praha místy dopravně kolabuje, na Kolínsku hořel bytový dům. O semifinále Wimbledonu zabojuje tenistka Nosková. Je 10 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Praha je plná dopravních uzavírek. Často si lidé nepomůžou ani přesednutím z auta na hromadnou dopravu. Autobusy často stojí v kolonách a výluky trápí tramvaje i metro. Dopravní komplikace v hlavním městě sleduje reportér Michal Názdorf. Hezké dopoledne.
6: Dobré dopoledne. Za své vzali třeba sliby o non-stop pracích na opravě Kbelské ulice. Výpadovka z hlavního města na dálnici D8 a D10 teď slouží pouze jako takový tunel spojující Ústeckou a Libereckou dálnici. Silničáři tam totiž zrušili ostatní sjezdy a nájezdy. Podle svědectví serveru novinky.cz ale v noci po staveništi chodilo jen několik lidí bez nářadí. Technická správa komunikací se ale ohradila, že reportéři jen zachytili nutnou technologickou přestávku. Provoz se komplikuje i na trase metra, konkrétně C-čka. To nejezdí kvůli modernizaci zabezpečovače mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání. Magistrálu vedoucí skrz hlavní město tak zaplnili v posledních dnech náhradní autobusy. Vyhrazené buspruhy ale často nerespektují řidiči osobáků. Podle fanouškovského webu Mobilní tabla se tak linka za metro dokáže zdržet i o 20 minut. MHD v Praze zklame i turisty, tramvaje totiž nejezdí okolo Pražského hradu. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Mimořádně rušno je teď i na silnicích na východě Moravy. Pohybují se tam tisíce aut, motorek, elektrokol i dalších druhů vozidel. Společně s opravami silnic to míchá docela nebezpečný koktejl.
7: K tomu ještě fakt, že se především za volanty, ale také za řídítky zhusta riskuje a zbytkový alkohol je častým hostem v těle. Varuje například nedávná smrtelná nehoda v Zašově na Vsetínsku, ale další vážné řeší policisté v kooperaci s hasiči dnes a denně. Navíc počet uživatelů motorek z pravidla pohodových, někdy ale pěkně nováčkovsky nebezpečných, jeví se v tomto létě na východě Moravy zatím nejvyšším v historii. Tak všichni opatrně. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: V Českém Brodě na Kolínsku hořelo v bytovém domě. Požár způsobila mobilní klimatizace. Hasiči evakuovali celou 7podlažní budovu. Celkem podle nich zachránili 38 a evakuovali 8 osob. K zajištění jejich tepelného komfortu a bezpečí povolali evakuační autobus z Mladé Boleslavy. Město obyvatelům domu nabídlo náhradní ubytování. Po závěrečné kontrole se budou moci do bytů vrátit. Škoda činí 200 tisíc korun. Dešťové mraky opouští Česko. Nejbližším týdnu meteorologové očekávají minimum deště. Varují ale, že se opět začíná rozvíjet půdní sucho. Dobře na tom nejsou ani řeky a podzemní voda. Aktuálně je na tom nejhůř Morava, kde v posledním týdnu nepršelo tolik jako v Čechách nebo ve Slezsku. Situace se bude s deficitem srážek ještě postupně zhoršovat. Nepomůžou tomu ani teploty, které budou opět růst k tropickým 30 stupňům. Při vyšších teplotách se půdní vlhkost bude rychleji odpařovat. Výdejních boxů v Česku přibývá, přesto chybí v 1700 obcích do 5000 obyvatel. Tvoří přitom 87% všech měst a vesnic v Česku. V současnosti je u nás 17 000 výdejních boxů, od konce minulého roku o tisícovku víc. Podle provozovatelů je potenciál pro navýšení jejich počtu o 25-30%. To ale může utnout dodatečná regulace boxů, s kterou počítá novela stavebního zákona. Ta je zařazuje mezi drobné stavby. V Poslanecké sněmovně se o ní jedná. Česko kuje na tenisovém Wimbledonu další želízko v ohni. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do semifinále prestižní soutěže Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Elis Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin. My pro vás budeme vše sledovat. Ode mě je to všechno, pokračuje Vlastík Korec.
0: Kačko, díky za zprávě, teď Petr Muk přicházíš s láskou, pak pojedeme s úsměvem, no a pak vyrazíme s Jirkou Kolbavou. Jedeme, je toho hodně.
8: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklo. Co když se čas prolíná a tahle jedna vteřina se jinde s jinou prolíná.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, je to tak, náš usměvavý projekt pokračuje dál a do vysílání se hlásí jeden z mých kolegů. Kdo? Asi to bude Vláďa. Vláďo?
2: Ahoj, projekt Jezdím s úsměvem je dnes opět aktivní. Vydáme se někam za vámi a to místo už má jednu nápovědu, kde se dneska po 14. hodině potkáme. Bude to okres Tachov, to je moje první nápověda. Tam po 14. hodině někomu budeme rozdávat odměny od čerpací stanice OMV, tedy může to být tankování na rok zdarma, káva Viva na měsíc zdarma, body do aplikace, prostě těšíme se na vás. Mějte u sebe aplikaci OMV My Station, po 14. hodině se potkáme, jak jsme říkali, okres Tachov, a ten, kdo nemůže za námi dneska dorazit, po 12. hodině budeme soutěžit také v našem vysílání. Tak zůstaňte naladěni, těšíme se, ať si vyberete a vyhrajete svoji odměnu. Zatím ahoj.
1: Ahoj Vláďo, to si pej, že budeme poslouchat. Ty to měj hezky pod kontrolou a nezapomeň se usmívat. Za chvilku aktuální dopravní zpravodajství, koukneme na D1, na příjezd do Brna a také na trasu Praha-Chomutov. Je toho poměrně dost, laďte nás. Máte

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na D1 ve směru od Prahy na Brno se před 161. kilometrem vytvořila 3-kilometrová kolona. O kus dál jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Dále na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi vyjedete do kolony na 3. kilometru. Na sedmičce na trase Práchomutov na úrovni Lotouše se stala nehoda a kolony tam čekejte v obou směrech. Dále před exitem 2 letiště se zdržíte také v kolonách v obou směrech. Na vině jsou stavební práce. A v Praze máme ucpanou východní spojku a Novopatskou směrem k Letňanům. Volejte dál do dopravy na číslo 605 222 007 anebo přes naši aplikaci. A teď ABBA. ABBA jedenkrát za den, tak to má být.

0: takhle krásně radostí můžete zpívat, když zahrajete svým milionovým kolegům. To jsou parťáci, bez kterých si tu práci neumíte představit. Vlastně ani život, protože bez nich by to šlo jen stěžka. Chcete jim zahrát 7 pecek v kuse a bez reklam. Každé dopoledne po 9. hodině na vlnách Rádia Impuls, tak stačí proto udělat jednu malou drobnou aktivitu. Podívat se na www.impuls.cz, vyplnit tam formulář, zanechat tam kontakt. To proto, abych se vám hned ozval, abych vám zatelefonoval a abychom to přání těch 7 pecek poslali správným lidem. Jsem zvědav, komu budu zítra volat a moc se na to těším, takže nezapomeňte www.impuls.cz. No a každé ráno se hraje pro milionové kolegy.
1: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
2: Vajano, pověř mi o sobě.
1: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
3: Oceán si nás nevybral jen tak.
1: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
4: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kriskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Billa klubu za 6,90. Billa. To dobré začíná u nás.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké dopoledne, co nám dnes prozradíš o Norsku?
2: Ahoj Vasto, dobré dopoledne. Většina mezinárodních letů přistává v Norsku, buď to na letiště Oslo v Kardemoen, nebo v Bergenu, nebo také v Trondheimu, Stavangeru, anebo Tromsø. A já právě jsem na letiště v Tromsø, nebo Langnes, tak se jmenuje to letiště přistál, je to největší letiště za polárním kruhem a to je město, kterému se přezdívá hlavní město Arktidy. Tady najdeme arktickou katedrálu, která byla původně otevřená, to se málo ví, než ji místní umělec uzavřel takovou skleněnou stěnu. Dneska se to tady velice často fotí. Tomuto městu se také přezdívá Paříž severu a mně se tady nesmírně líbí ta atmosféra, která je tady, jak ve dne, tak v noci, jak v létě, tak v zimě, vždycky mě to tady absolutně nadchne. A připomenuji, že se tady třeba vyrábí slavné arktické pivo, které v společnosti Max. Tady startovaly polární expedice kdysi dávno za doprovoda Amundsena a dalších velkých norů, kteří dosahovali neuvěřitelných výkonů, již objevovali sever a nebo jih planety. Je to také univerzitní město a představte si, 2 měsíce v zimě je tady tma a sníh je tady třeba i 8 měsíců. A tady se třeba konají ještě dodnes různé závody a výlety na přespřeženích, takových těch typických husky, které známe třeba z Aljašky. Je to také přestupní stanice na Špicberg. Já jsem tady odsud několikrát na Špicberky přelétal. A jenom tak řeknu ještě další zajímavost, ty lety, které tady létám v rámci Norska, tak jsem si uvědomil, že Norsko drží evropský rekord v počtu letů na obyvatele. To jsou takzvané létající autobusy. Přistávají na malá letiště nebo na malé ostrůvky a lidé migrují mezi ostrovy právě pomocí těchto menších vrtulových letadel.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, pokračuj, zajímají mě tvoje inspirace ze severu Norska.
2: Tady máme mnoho a mnoho fantastických scenérií, které můžeme ještě v té oblasti Finnmark navštívit. A taky můžeme se potkat s Laponci. Místní sámové jsou to. Můžeme také zažít v některých fázích roku festival laponských písní třeba. A když vidím Laponce, tak si uvědomím, že oni jsou vázáni na ty svoje soby. Sobí maso má menší obsah tuku a Laponců se nikdy neptáme na počet sobů. Oni žijí ještě stále tradičně, pořádají tady úžasné závody sobů. Tady v restauracích na severu se také konzumuje někdy velrybí maso, tím můžeme být zaskočeni. A když jsme u těch sobů, tak jenom připomenu, že délka takového soba je 2 metry, váha až 150 kg. A samice mají slabě rozvinuté paroží, ale také mají ty parohy. Žijí v lesích a v tundře a chov sobů tady ve Skandinávii je už od 16. století velmi populární a pobíhá zde v přírodě i divoký sob. A představte si, sob nežere jenom rostlinnou potravu, ale někdy si pochutná také třeba na různých ptáčatech nebo lumících a podobně, ale v zimě tady konzumuje dutohlávku sobí. A to je taková zvláštní rostlina bílá, která se drží při zemi a oni dokáží najít i přes ten sníh. No a když potom cestujeme dál tímto oblastmi, můžeme navštívit města jako Hammerfest nebo místo jako je Nordkap, což je úplně vrchol Finnmarku, kde máme opravdu zimy velmi dlouhé, jsou tady velké bouře větrné a já tady zažil počasí, které často velmi, velmi dramatické. Tak někdy zase příště. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, Jirko, zase jsem se dověděl něco nového, něco, co jsem nevěděl. Děkuji, je to výborné povídání, těším se na zítřek.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Lexi a Petr Rezek, Impulzovic krabička. Výborná pecka, výborný hit. Za chvilku koukneme na silnice, co tam se děje, a věřím, že tam je samá pohoda, jen samý klid. Nehoda částečně brání provozu na trase Praha Chomutov u Lotouše poblíž Kutrovic. Tak pojďme dál, pojďme se na to podívat. Další muzika je taky nachystaná.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Mám to připraveno, generální ředitel dopravy Filip Martínek mi to odeslal, tak jdeme na to. Hlasí se Kuba Tilšar, Global Assistance. Haló, Kubo.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na trase Praha-Chomutov u Lotouše poblíž Kutrovic policisté vyšetřují v místě zúžení dopravní nehodu. Provoz tam zpomaluje v obou směrech. Pomalu se jede v obou směrech také na příjezdu do Prahy z Chomutova před exitem na letiště, kde pracují silničáři. V obou směrech narůstá zdržení na silnici 16 před obchvatem Velvar z Mělníka. Kvůli opravám k Belské ulici v Praze čekejte komplikace v okolí. Doprava proto zpomaluje od Zdib přes Cínoveckou ulici a v protisměru jsou přerušované kolony přes Novopatskou a Pražský okruh od Běchovic. Místy ucpaný zůstává Pražský okruh mezi Vestcem a Barandovem směr letiště. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se jede pomalu v úseku 3 km před 160. km u Velké Býteše a dále čekejte silnější provoz mezi kilometry 180 a 196. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkuji pěkně za hlášení 605 222 007. Ozvěte se, kdyby cokoliv.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ano, už to bude dokonalý kraj. My jsme dopoledne měli oblačno až zataženo, místy s lokálními přeháňkami. Ovšem tady u nás už to funguje. Odpoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat, což se tady u nás děje, a bude polojasno až jasno. Navíc počítejte s teplotami 20 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách tam je 15. Za chvilku zprávy s Jiřinkou Součkovou, tady Impuls.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobky.

0: kopci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Sněmovna odklepla růst rodičovské. Půlroční zbraňová amnestie vydala poklady. Opravy Chebského nádraží zaplatí EU. U zpráv v 11 vás zdraví Jiřina Součkova.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Rodičovský příspěvek zřejmě poroste. Od příštího roku se má částka zvýšit o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Opoziční STAN, Piráti a KDU se snažili prosadit valorizaci rodičovské, se svými návrhy ale u vlády neuspěli. Ministr práce Aleš Juchelka doufá, že novela zlepší situaci rodin s dětmi a pomůže jim to lépe sladit rodinný a pracovní život. Předlohu dostane k posouzení Senát. Půlroční zbraňová amnestie skončila. Lidé v Moravskoslezském kraji odevzdali bezmála 400 zbraní, včetně mimořádně vzácných sběratelských kousků. Patří k nim třeba německá puška Volkssturmgewehr. Těch je v centrální evidenci jen 13 exemplářů.
6: Vzácným kouskem je také samopal MP28. Ten měl zásadní vliv na vývoj dalších samopalů a v centrálním registru je evidována pouze jedna tato zbraň. Odhadovaná cena u zachovalých exemplářů se pohybuje v řádu 100 tisíců korun. Za pozornost určitě stojí i puška Winchester z roku 1895. Určena byla pro carskou armádu a jejím nejslavnějším uživatelem byl údajně bývalý americký prezident Theodore Roosevelt. Pyrotechnici navíc letos převzali k likvidaci i metrový dělostřelecký náboj. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
4: Chebu začala oprava památkově chráněného nádraží. Rekonstrukce budovy z roku 1962 potrvá 2 roky. Projdou jí interiéry i vnější části 7podlažního domu. Stavbaři mají zachovat všechny zásadní výtvarné prvky. V 7. patře vznikne prostor s výhledem na celé město. Podle ředitele správy železnic Tomáše Tóta památkáři mají zásadní slovo.
7: Je to nejdůležitější železniční úzel Karlovarského kraje a s tímto ohledem k tomu přistupujeme. Zrekonstruována bude vlastně veškerá památkově chráněná část. Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky a tak dále.
4: Správa železnic do oprav a modernizace Chebského nádraží dá na 430 milionů korun. 90% z částky pokryjí dotace a půjčka z Evropské unie. Donald Trump trvá na svém. Americký prezident dnes zase ostře kritizoval spojence v NATO před začátkem summitu a v Ankaře. Šéf Bílého domu je nespokojený s aliancí kvůli Grónsku i Íránu. Trump zopakoval, že USA do aliance přispívají nepřiměřeně moc a Španělsko je podle něj hrozným spojencem v NATO a chce s ním přerušit obchod. Připomenu, že Madrid odmítá výrazné navýšení výdajů na obranu na 5% HDP do roku 2035. Fotbalová asociace má jasnou představu kouče nároďáku. Podle šéfa asociace Davida Trundy to musí být koncepční, moderní trenér s jasnou představou o herním stylu a identitě reprezentace, schopný přenést tuto vizi i do nižších výběrů. Další kritéria jsou zkušenost ze zahraničí, úspěchy a ctižádostivost. Svou vizi má fotbalová asociace podle Trundy postavenou na datech a už má zmapované kouče, kteří do této koncepce sankce zapadají. Šéf fotbalové asociace zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční trenér. Jména kandidátů chce mít do měsíce. Tolik zprávy a na Impulzu pokračuje dopoledne s dobrým Korcem.
8: No jsem zvědav, jak tahle trenérská rošáda dopadne. Zajímá mě to jméno, které nakonec vypadne. Jiřinko, děkuju za zprávy, hezký den.
4: Ahoj.
8: Aleš Růžička je právě teď v Moravskoslezském kraji a vyrazil do Kopřivnice. Hádejte, kam se jel podívat. Asi nebudete překvapeni. Tatra.
0: Dopoledne s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Radio Gaga, Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer, víkendový živák Rádia Impuls.

0: Hořko-sladký Valčík vystřídá v našem vysílání aktuální dopravní zpravodajství. Koukneme na D1, na příjezd do Brna, na Žďársko a nebo na sedmičku. Stále se něco děje a my vás o tom rádi informujeme.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Dále na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi vjedete do kolony na 3. kilometru. Na Žďársku ve Velkém Meziříčí v křižovatce ulice Karlova Průmyslová se srazilo osobní auto s nákladním. Dále na sedmičce před exitem 2 letiště se zdržíte v kolonách v obou směrech. Na vině jsou stavební práce. A v Praze máme stále ucpanou východní spojku a Novopatskou ve směru k Letňanům. Kde se hlídkuje, tak zní otázka, zde odpověď.
2: Volavej Charlie, zdraví z Chomutovský dálnice od Prahy směrem k Chomutovu. Asi 15 kiláků před Chomutovem, Benga, tam na to parkoviště.
1: Charlie, děkujeme za hlášení, ještě dobrá zpráva nakonec.
3: Prahy na Chomutov, u Lotouše už žádná nehoda není.
1: No prosím pěkně, tak jsme to ukončili dobrou zprávou. Kéž bychom v nastoleném trendu pokračovali i dál, myslím v trendu těch dobrých zpráv. 605 222 007 anebo naše aplikace, ozvěte se, kdyby něco.

0: Dnes krátce po půl sedmé jsme se v soutěži Halo tady Impulzovi pokoušeli dovolat paní Ivaně. Telefon ale bohužel nikdo nezvedl. Peníze tak zůstávají v banku a my budeme znovu volat zítra ráno. Můžete si vyhrát letních 10 000 korun a udělat z toho pomocí vědomostní otázky 20 000. Buďte u telefonu, třeba to vyjde právě vám. Ale co je zásadní, měli byste být zaregistrováni do naší hry Halo tady Impulzovi. Buď přes naši adresu www.impuls.cz anebo přes aplikaci. Marek Ztracený s hitem Moje milá právě teď.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. Tento týden s Impulzem cestujeme po Moravskoslezském kraji. A náš zuřivý reportér Aleš Růžička dnes zajel do Kopřivnice. Podívat se na Tatrovky.
1: Ano, muzeum Tatra Kopřivnice je už 5 let úplně v jiném, v novém hávu. A krom nádherných exponátů je i velmi interaktivní. Expozicí nákladních vozů mě provázela Lucie Kazlepková.
2: To musím pořádně asi.
3: Jo, ale to chce jenom tak jako souvisle.
2: Jo, jo. Nastartováno.
3: Jo. Nastartováno, hotovo.
2: Já jsem si mohl nastartovat klikou, klasicky, jak se to dříve dělalo, ty prvopočátky automobilů, tak jsem si mohl tady nastartovat jeden tatrovácký motor. Tak, Lucie, tak nám řekněte něco o tom, co to tady vlastně je.
3: Nastartoval jste si motor Tatry 12, kterou tady můžete vidět i jako exponát.
2: To je ten blíkař?
3: To je ten, přesně tak, ten, co veze ty konve na mléko. Jinak my tady vlastně v rámci expozice máme různé interaktivní prvky.
2: To je 815 tohleto, kabina. Ale je to jakýsi interaktivní prvek zase.
3: Ano.
2: Takže říkejte, Lucie.
3: Takže tady máte obrazovku, kde si můžete navolit, přesně tak. A tam je na výběr. Můžete si vybrat, jakým autem byste se rád svezl, jestli Tatrou kolem světa.
2: Tak jedu Tatrovkou kolem světa.
3: Tak, jedete Tatrou kolem světa, teď vás to natáčí.
2: No jo, já jsem tady vidět normálně.
3: Vy si tady můžete zamávat do té kamery, která vás tady natáčí.
2: Ano.
3: Tam vám vyskočil QR kód, který si vlastně můžete stáhnout
2: a
3: vlastně máte video, jasně, jak řídíte Tatru kolem světa.
1: A krom jiného si nenechte ujít třeba dakarské speciály. Ten první slaví letos 40 let a samostatný pavilon má slovenská Strela. Jediný exemplář tohoto vlaku na světě. Letos slaví 90. Z muzea Tatra Kopřivnice zuří reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Jedete na vodu? Co takhle tuňáka s vejcem? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: tam je velká myšlenka v té písničce. Odnauč se říkat ne, stačí to jedno jediné, jinak budu muset ohlédnout se po jiné. No, Karel Gott, Impulzovic, Krabička, skladba dozněla. Za chvilku doprava, nehoda se stala na 35. na obchvatu Svitav na kruhovém objezdu na Lunch Crown. No, jsem zvědav, co by tomu textu říkala moderní žena, ale myslím tu úplně nejvíc moderní.
1: Má

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Agent Johnny hlásí nehodu ze Svitavska.
2: Pozor, u Svitav, jak je ten kruháč, jak se sjíždí na dálnici D35, tak tam je těžká dopravní nehoda dvou osobáků, probíhá vyproštění a za chvíli bude na místě přistávat záchranářský vrtulník, tak opatrně.
1: Ano, děkujeme za hlášení a teď Kuba Tilšar z Globálu.
3: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na silnici 16 u D8 poblíž Nové Vsi na trase Velvary Mělník počítejte se zdržením v obou směrech kvůli opravám. Na pražském okruhu čekejte zdržení hned za sjezdem z D1 u Modledic kvůli pracím údržby. Dále k letišti pojedete místy pomalu mezi Vestcem a Ořechem. A také v obou směrech je silný provoz u letiště na Lipské ulici. Z důvodu rekonstrukce k Belské ulice čekejte problémy v okolí. Pomalu se jede přes Cínoveckou od sjezdu na Zdiby. A na cestě od Černého mostu se místy zdržíte na Novopatské. A doprava vás na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy od 180. kilometru. Z Globáci stán z Kuba.
1: Děkuji, doprava dopolední končí, za chvilku už ta odpolední, o kterou se postará Honza Benešovský, kterého vítám ve studiu. Čau kamaráde.
4: Ahoj, dobrý den. Ano, a v té odpolední dopravě nabízíme velkou věc, třeba taky mimo jiné, tankování na celý rok zdarma, protože pokračuje náš pořad, jezdím s úsměvem. Jeden z našich dopravních apoštolů, a nevím, kdo to je, to budeš možná vědět ty.
1: Dneska to je Vláďa.
4: Vláďa Jaroš je v terénu, to znamená míří k některé čerpací stanici, nejmenované značky, v tuto chvíli nebudeme prozrazovat a odtajňovat, neboť nemáme připravený reklamní brand, takzvaný, ale jenom říkám, že tam bude mít celý ten velký pytel odměn a čeká to na vás.
1: Čověče, dostal jsem nápad díky tvé invenci a slovní zásobě. Pojďme mu...
4: Brnknout.
1: Ne, brnknout. Pojďme mu nožem nakreslit na auto a poštol Vláďa.
4: Já mám takový pěkný klíč s ostrou hranou, tím by to šlo.
1: Jdeme do toho.
5: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Tady Rádio Impuls, jdeme do cílové rovinky dopoledního vysílání a opět se pokusíme připomenout, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Naši agenti na radost vyráží napříč Českem. Dnes vyrazila Martina Kroa, která se zajímala o vaše největší potěšení. Marti.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
2: Asi ty momenty, kdy člověk se dívá s někým druhým do očí a cítí takový to spojení, takový to, že není sám, to je strašně dobrý.
3: Já mám nejradši kytičky, hrabání v zemi a když to hezky vyroste všechno, tak z toho mám největší radost. No a potom samozřejmě vnoučata, to jako, nebo děti vůbec, rodina.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Čokoláda, protože každý se ty dny občas potřebuje osladit.
0: Řekl bych, že asi všechno bych podepsal i já, ale speciální radost mi třeba teď dělá, že přišel do studia Honza Benešovský a že po mně bere štafetu. Honzo, díky!
5: Ahoj! Rádio Impuls. Radost ze života.

0: posloucháte Radio Impuls, dobré poledne, za chvilku další zprávy. Teď se díváme na počasí, už tady máme předpověď na zítřek. Čekáme jasno až polojasno na východě, je oblačno výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
1: Halo, tady Impulzovi, už se zase vyhrává.
2: Dobrý
1: den.
3: Dobré ráno. Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
4: Tak jsem po dešti vyrazil

0: beskydek do lesa. Podívat se, jestli rostou. A beskydek nerostou.
1: A ve čtvrtek budeme srovnávat dětství na vsi a ve městech.
2: Do kterého týmu se přidáte?
1: Impulzovi se těší na prázdniny s panem profesorem.
3: Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskyd.
2: Honza a Klára vysílají od pěti.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Skládka u Brna hořela přes 9 hodin. Babiš si neformální večeři fankaře užil. Stavba na D6 u Žalmanova se zadrhla. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Jihomoravští hasiči strávili noc u požáru skládky u Bračic na Brněnsku. Na místě zasahovali přes 9 hodin. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. Kránu dostali plameny pod kontrolu. Likvidaci ohně nahlásili krátce před 10. dopoledne. Požár se rozšířil na ploše zhruba 200x100 metrů. To jsou pro představu 2 až 3 fotbalová hřiště. Hašení komplikoval silný vítr i náročný terén. Skládka ležela ve svahu. Dva hasiči se při zásahu zranili. Jednoho ošetřili na místě, druhého záchranáři odvezli do nemocnice. Jinak je událost bez škody. Příčina se vyšetřuje. Na start summitu NATO fankaře bude Andrej Babiš vzpomínat. Předseda vlády při včerejší neformální pracovní večeři seděl spolu s manželkou Monikou ve společnosti ukrajinského prezidenta Zelenského, dánské premiérky Frederiksenové a také lotyšského prezidenta a bulharského premiéra. Jak Babiš řekl, celá akce byla fajn. Krátce se prý pozdravil i s americkým prezidentem Trumpem.
8: My jsme měli s Monikou možnost mluvit s prezidentem Trumpem, tak jsme se ptali, kde Melanie, no tak prezident Trump nám vysvětloval, že samozřejmě pro ní chodit sem na otočku, že ty cesty jsou únavné. Prezident Trump je velice pyšný na Melanie kvůli tomu filmu, který natočila, takže jsme ji pozdravovali.
6: O výdajích na to se během hodování podle Babiše nemluvilo. Podle slov českého premiéra to prý nikoho nezajímalo. Příští rok si na to tradiční summit lídrů asi odpustí. Podle agentury Bloomberg o tom vedení Severoatlantické aliance uvažuje kvůli obavám z dalšího vyhrocení vztahu s americkým prezidentem. Dalším faktorem je snaha nevystavovat pozornosti Albánii, která má příští rok summit hostit. Ta spolu se Slovinskem a Českem dlouhodobě patří mezi spojence aliance s nejnižšími výdaji na obranu. Trump dnes na současném summitu v turecké metropoli Ankaře znovu kritizoval fungování NATO a zpochybňoval význam aliance. Stavbaři se na karlovarské dálnici u Žalmanova dostali do problémů. V úseku od Knínic zklamal geologický průzkum. Vázne budování mostů a estakád na D6. Co to znamená v praxi, vysvětlí zpravodaj Dušan Valenta. Dobré poledne.
9: Hezký den z Karlovarska. Jde o jednoznačné zdržení. Jak dlouhé a jestli ovlivní i konečný termín, tedy listopad příštího roku, kdy se má D6 mezi Knínicemi a Žalmanovem otevřít, není jasné. Pochybnosti přitom panují i o ceně. Největším problémem je tvrdost hornin. Tradičními metodami stavět nelze, takže se musí podloží u budoucích mostů a estakád nejdřív odstřelit a odtěžit. Teprve potom se dá vrátit k původním plánům. Na karlovarské dálnici teď vznikají 3 úseky o celkové délce 27 kilometrů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: V zimě začne létat z Prahy přímá linka do Bolzána. Z italského města už je to, co by kamenem dohodil do lyžařských středisek. Právě italské Dolomity patří mezi nejvyhledávanější zahraniční destinace českých lyžařů. Linka bude v provozu od 9. prosince do konce března. Aerolinky budou létat pravidelně ve středu a v neděli. Let potrvá 75 minut. Letenky už jsou v prodeji.
10: Děkujeme za tip, ale pokud jste radši kvůli na zemi, tak poslouchejte dál velmi pozorně náš pořad Jezdím s úsměvem, protože z něj vám může kápnout i lecos do nádrže. Pokračujeme s Láďou Jarošem, který řekne detaily za pár minut, připojí se do vysílání, vyhlásí otázku. Teď parádní kus muziky.
11: Radio Impuls. Radost ze života.
10: Radio Impuls. Radio. Začne Lucie Bílá. připojí se Dalibor Janda. Hezké odpoledne přeje Honza Benešovský.

0: Posloucháte Radio Impuls, Dalibor Janda. Naprostá 80ková klasika, za malou chvíli super pecka letní Copacabana a Helena Vondráčková. Ovšem teď přepínáme do redakce, jezdím s úsměvem na pana kolegu Vláďu Jaroše.
1: Ahoj, zdravíme do studia, dnes se opět potkáme v rámci našeho projektu Jezdím s úsměvem. Bude to okres Tachov, to už jsme dneska dopoledne řekli, tak tuhle nápovědu rádi zopakujeme. Vyčkejte si na další, ale teď se bude soutěžit a vyhrávat odměna v našem vysílání. Tak pozor, položím otázku. Kdy může řidič zapnout dálková světla? Na to se ptáme. Pište nám svoje správné odpovědi přes WhatsApp 605 222 007 a nápovědu najdete v aplikaci OMV MyStation. Ten, kdo to bude mít dobře, za chviličku od nás dostane poukázku na 500 korun a utratí si ji právě v čerpacích stanicích OMV. Držíme palce, za chvíli se slyšíme. Ahoj!
2: Máte chuť na ledový hit?

0: prvence K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
7: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat, ale po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
4: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
7: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dali moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls.
8: Rádio Impuls, doprava 007.
9: Sledujeme, co se děje v terénu, přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozor na silnici 35 na obchvatu Svitav na kruhovém objezdu. Na Lanchkrounu bourala tady dvě osobní auta, tvoří se kolony ze všech směrů. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 174. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do kolony na 3. kilometru a v Praze vázne doprava na východní spojce a na Novopatské mezi sjezdem zde 11 a nájezdem na Kbelskou ve směru na Letňany. Další informace můžete doplnit nebo nás upřesnit. Ozvěte se zkrátka dobře přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, krásné dobré odpoledne. Teď to bylo tedy opravdu tip-top na poslední chvíli. Jsme v pořadu Jezdím s úsměvem. Dnešní otázka za 500 zní, kdy může řidič zapnout dálková světla. A tip-top říkám, protože jsem se dovolal skutečně na poslední chvíli. Ani vlastně nevím, koho máme ve vysílání. Tak dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo pak je tam?
1: Roman.
0: Romane, tak ještě jednou opakuju tu otázku, kdy může řidič zapnout dálková světla?
1: Vždy mimo obec nebo zastavenou část, před železničním přejezdem, v podstatě to jsou, kdy se nesmí vůbec pouštět a jinak se dá pustit mimo to kdykoliv, pokud jde o silným ostatním účastníky, a to včetně chodců nebo projíždějících vozidel a tak dále.
0: Tam slyším totální erudici u vás, nejste vy náhodou takový ten zkušební komisař v autoškole?
1: Ne, jenom řídím zrovna.
0: Jasně. Dobře, tak já musím poprosit, ať tu máme jaksi vlatí pravidlově, tak já musím poprosit o kontrolu, obracím se na Vláďu Jaroše. Jak je to přesně, Vláďo?
2: Řidič je může zapnout na neosvětlené silnici, a to za tmy, když neoslňuje ostatní řidiče. Taková je správná odpověď. Gratulujeme.
0: Tak ano, gratulujeme. Já myslím, že jste to řekl úplně perfektně. Tak děkujeme za přízeň, mějte se hezky a šťastné kilometry. Naslyšenou.
1: Děkuji, taky naslyšenou.
0: Ještě mi nepokladejte telefon, ať se můžeme domluvit na dalších věcech. A ještě otázka, kterou formuluji slovy klasika, co bude dál?
2: Pojďme si teď ještě shrnout jednu nápovědu a přidat další k tomu, abyste věděli, kde zhruba bychom se dneska po 14. hodině mohli potkat, abyste si vybrali další odměnu z aplikací OMV MyStation. Dali jsme už jednu nápovědu a tu zopakujeme. Je to okres Tachov, Plzeňský kraj. A je to místo, které má svůj vlastní pouť a ta se bude teprve konat 14. a 15. srpna. Tušíte, kde by to mohlo být? Držíme palce, ať se potkáme, ať jste první s aplikací OMV MyStation a po 14. hodině už si řekneme přesně to konkrétní místo, tu čerpací stanici, kde se uvidíme. Zatím ahoj.
0: Tachovsko, zatím ahoj, ano, správně. No a teď ještě Vlastík do party.
3: Vtip Vlastikorce.
4: Čau, Martino, ty jsi nějaká smutná, co ti je? Ale scházím se se dvěma muži a nevím, pro kterýho z nich se mám rozhodnout. No a co ti říká intuice? No, že když na to přijde manžel, tak nás všechny zabije.
5: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
6: Vajano, pověř mi o sobě.
5: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
7: Oceán si nás nevybral jen tak.
5: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
8: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kriskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
9: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
10: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
9: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
11: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
13: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
15: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku česká hudební klasika, projektila zahrada tichá, Impulzovic krabička.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. Aktuálně projíždíme severem Moravy. Náš reportér Tomáš Kabát se zaměřuje i na lokální rodinné firmy. A jednou z nich je bylinkářství Genkia, kde tráví čas právě dnes. Dobré odpoledne, Tomáši.
2: Pěkné odpoledne, Honzo. Já jsem vstoupil do neuvěřitelně vonavého prostoru. Oproti té včerejší tvarůškárně je to úplně jiný zážitek. Mě přivítal zdejší šéf Karol Vorčák. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak jste se tu k tomu dostal?
3: Vlastně celé to začalo, že moji rodiče začali sbírat, vykupovat, sušit bylinky a nějak tak postupně jsme se prepracovali k tomu, že jsme se ocitli v Česku a stále pokračujeme v tom istom alebo v podobnom štýle a stále žijeme s tými bylinkami. Vlastně firma je rovnako stará jak já, takže keď se narodila firma, tak jsem se narodila já. Takže...
2: A vy sám jste taky chodíval sbírat?
3: Jakože fakt od narodenia si pamätám časy, že chalani chodili hrávať futbal a ja som po večeroch rozkladal v sušiarni bylinky a sušili sme to, vozili. Niekto si kupoval mobily, ja som kupoval kosačky na to, aby sme mohli robiť tie bylinky, takže to bolo úplne moje detstvo, ako to by bolo najdlhšie povídanie.
2: No a jak sa tá vaša činnosť promenila v dnešní dobe?
3: Na začiatku sme bylinky strihali nožnicami, keď bolo treba. A sitoval sa ručne, vlastne teraz je to už úplne niekde inde. Väčšinou sa tomu venujú už farmári, ktorí majú na to techniku a vedia to spraviť možno kvalitnejšie ako my, alebo keď to niekto nazbiera, takže už fungujeme skôr tým spôsobom, že to hlavne spracovávame, balíme, robíme nejaké rozbory v labaku tuto.
2: Bylinkář Karol Vorčák je s námi ve vysílání. Co konkrétne dneska tedy vyrábíte?
3: Takže momentálne sa tady reže lípa a balíme vianočný čaj. No, vyrábame rôzne od sypaných čajov až po také, povedal by som, že jedinečné čaje, ktoré sú vlastne sypané čaje, ale sú pre lenivších ľuďoch, čiže sú zabalené na ľovovom sáčku, ale sú tam celé kvety. Jednoducho je to v kvalite sypaného a na pol litra. No a pomedzi to rôzne jednodruhové bylinky, zmesy, ako je toho hodne, ako aj pre iné firmy, takže pomedzi iné robíme aj kvetinové samozbery príležitostne a čo príde.
2: Karol Vorčák, bylinkář z Fulneku, díky za rozhovor, naschledanou.
3: Ďakujeme, naschle.
2: A my sa prihlásime znovu zase za hodinu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Česká klasika, Rádio Impuls, Impulzovic krabička, za chvilku Petr Kotvald, Stanislav Hložek, Bílá královna, taky Shakira bude zpívat. No a my teď míříme do provozu, nehoda stále překáží na obchvatu Svitav na kruhovém objezdu směrem na Lunch Crown. Detaily k tomu a nejenom k tomu doplníme v dopravě 007.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
3: Když jsem si to dal na záda a ještě jsem tam přijel nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějak něco vymyslet, možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam dojdu, abych to měl prostě nějaké lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
2: Je nezničitelný.
3: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, který mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Teď to je přírodní materiál. Já se potím normálně, musíte přinést nějaký ručník a dát ho po mně.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začne Kuba Tilšár z Global Assistance. Vítáme tě.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Pozorná 35 na obchvatu Svitav na kruhovém objezdu na Lunch Crown, kde se likvidují následky nehody dvou osobáků. Počítíte tam s kolonami ze všech směrů. Uspaný je výjezd z Valašského Meziříčí na Rožnov pod Radhoštěm, pracují tam silničáři. Na cestě z mostu u Jablunkova na Třinec za sjezdem na Bystřici blokuje jeden pruh osobák po nehodě. V obou směrech čekejte kolony na silnici 34 na trase Belhřimov-Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov. A kvůli opravám na Kbelské ulici v Praze stále čekejte problémy v okolí. Pomalu se jede přes Cínoveckou od sjezdu na Zdiby. A ve směru od Černého mostu se místy zdržíte na Novovatské. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Skoro určitě teď někde jedete a říkáte si, no a tohle tam neřekli. Tak nám to musíte ohlásit, připojte se do vysílání, jsou dvě možnosti, jak to udělat. Buď přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte postaru na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, odpolední vysílání, Shakira.

0: Posloucháte Radio Impuls, před námi jsou další zprávy. Můžeme zahájit u počasí, zítra bude jasno až polojasno, na východě i oblačno. Výjimečně s přeháňkami, teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Policie hledá další oběti lékaře z Jesenice. Kempy ve Zlínském kraji praskají ve švech. Nosková zabojuje o wimbledonské semifinále. U zpráv v jednu vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Policisté hledají případné další oběti lékaře z Jesenice u Prahy. 62letý doktor čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma dětským pacientům. Po zveřejnění případu se policii přihlásili další, kteří se cítí poškození. Kriminalisté chtějí navázat kontakt i s dalšími možnými oběťmi. Může jít o desítky poškozených. Není vyloučené, že už jsou dospělí. Policisté jim garantují maximálně citlivý přístup, zaručují absolutní diskrétnost a ohleduplnost. Podle žalobce lékař znásilnil ve své neurologické ordinaci v Jesenici u Prahy 14-letého chlapce a opakovaně tam zneužíval dalšího hocha od jeho 12 let. Případ řeší Středočeský krajský soud. Lékaři hrozí 12-leté vězení. Vinu odmítá. Pracující s invalidním důchodem třetího stupně se mají dočkat spravedlnosti. Mohla by se jim dorovnat nemocenská z místo současných 70 na 380 dnů jako ostatním. Podpořil to Senát. Novelu o nemocenském pojištění posílá sněmovně. Srovnání lhůt nemocenské žádala už dřív Česká asociace paraplegiků. Poukazovala na skutečnost, že současný stav je diskriminační. Teploty klesly, kempy na Zlínsku přesto dál mají plné stavy. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje, kam se turisté vydávají. Honzo, pěkné odpoledne.
2: Hezký den, ochlazení budiš pochváleno, radují se správci památek. Kempy od Velehradu po Rožnov pod Radoštěm plné, koupaliště a přírodní vodní nádrže dočasně poloprázdné, krásná místa kraje se utěšeně zaplňují. Památný Velehrad láká třeba na prohlídku baziliky vedle v Modré, spousta lidí v archeoskanzenu, turisté míří na hrady Buchlov nebo Cimburg, o kus dál do historické Kroměříže a na druhé straně kraje zase na Pustevny nebo do Rožnova pod Radoštěm. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: Putinova pozice v Rusku slábne. V rozstřelu na zpravodajském webu iDNES.cz to řekl vojenský analytik Lukáš Wissinger. Podle něho Vladimír Putin začíná čelit silnému domácímu tlaku. Důvodem jsou mimo jiné úspěšné ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu. Wissinger je přesvědčený, že Moskva už nemá šanci dosáhnout svých původních cílů, tedy kapitulace Kyjeva. Podle bezpečnostního experta proto nervozita v ruské společnosti stoupá.
3: Spekulace, které se objevují například o mobilizaci nebo o tom, že by mohlo vklady na bankovních účtech proměnit v půjčky pro vládu, aby takhle získalo peníze od běžných občanů. Tady všechny tyhle spekulace samozřejmě jaksi naznačují, že ta krize v hloubce toho systému je možná vážnější, než se může takhle na pohled jevit.
0: Wissinger v rozstřelu na iDNESu předpověděl, že se Putina pokusí zbavit samotný ruský mocenský systém. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále další Češka. Tenistka Linda Nosková narazí na trávě v londýnském All England Clubu na Belgičanku Mertensovou. Utkání začne za hodinu na kurtu číslo 1. Obě hráčky jsou ve čtvrtfinále dvouhry ve Wimbledonu poprvé.
4: A my to utkání, co Jiřinko? Samozřejmě, budeme sledovat. To musíme dodat. Posloucháte Radio Impuls ze Syrečkárny do bylinkářství. To jsou takové vonavé přechody v našem prázdninovém speciálu pod vedením Tomáše Kabáta, který opět otevře a nebojte se, otevře tentokrát do té bylinkárny. Teď Kabáti, potom
5: Radio
4: David Koller.
5: Impuls. Radost ze života.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

Impuls, hudební síla. David Koller, chce zas v tobě spát. Za chvilku další hudební kusy, třeba Miley Cyrus nebo Ilona Čáková. Taky míříme na silnice do provozu, vidíme problémy na D1, tedy mimo jiné, protože těch komplikací je víc, ale na D1 problémy ve směru od Prahy na Brno, přerušované kolony. Detaily připojíme za 3 minuty. Impuls. Máte chuť na

0: K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Prosecco přesně v italském stylu.
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
2: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Za volanty do kokpitů. Přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozor na 35C na obchvatu Svitav na kruhovém objezdu na Lunch Crown. Likvidují tady následky nehody osobního auta s motorkářem. Počítejte s kolonami ze všech směrů. 3-kilometrovou frontu vidíme na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 170. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi vyjedete do kolony na 3. kilometru a v Praze pokračuje rekonstrukce k Belské ulice, místem se projíždí jedním pruhem do přerušované kolony, se dojíždí u Zdib a v opačném směru vyjedete do fronty u sjezdu z D10. Další informace můžete kdykoliv doplnit, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne. Okay.

0: Posloucháte Radio Impuls, hlídejte si telefony i o prázdninách, na dovolené, v zahraničí, u moře třeba klidně. Je mi jasné, že ten životní rytmus je tam prostě jiný, svádí to ignorovat mobily, nicméně se to může setsakramensky nevyplatit, tak jako dnes ráno paní Ivaně, které jsme se pokoušeli dovolat v rámci hry Halo tady Impulzovi a... nic. Zvonilo, nikdo to nebral, takže peníze, prachy zůstávají tady u nás v banku a my to budeme zkoušet zase zítra ráno v tom tradičním čase mezi 5. a 9. Můžete vyhrát letních 10 000 korun, udělat z toho pomocí vědomostní otázky a tedy správné odpovědi na ní klidně 20 000. Zaregistrujte se, ta výzva platí stále. Protože stejně tak stále platí, že čím víc těch registrací uděláte, tím máte větší šanci na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz v rádiové aplikaci, tam to funguje taky, anebo si pošlete registrační SMSku na číslo 906 1109. Držíme palce, tady je letní kolo, halo tady Impulzovi a z muziky za okamžik pošleme Elány.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání. Za chvíli už bude zpívat fantastická, zamilovaná Lenka Filipová.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Regionální výrobci, typy na výlety, slavní rodáci, prostě české prázdniny s Rádiem Impuls pokračují pohledem do rodinného bylinkářství ve Fulneku na Novojičínsku. Reportér Tomáš Kabáci před hodinou povídal s šéfem firmy Genkia o jejím příběhu a teď už se přesunul přímo do výroby. Tomáši.
2: Vedle mě stále bylinkář Karol Vorčák z Fulneku. Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Co to tady právě teďka sledujeme?
3: No, sledujeme balení vánočních čajů už.
2: To znamená, je to velká mašina, která umí i zvážit ten čaj, nebo jak to vlastně funguje?
3: Funguje to, že se přesně naváží hore bylinka alebo zmes, padá to dolů a zavaruje se to tak, aby to bylo chráněné před vzduchem a potom se to následně balí ještě do dalších krabic, aby to bylo chráněné i před světlem. To jsou vlastně také hlavné nepřátelé bylin.
2: Abychom si to dokázali představit, jaká je vlastně ta cesta od té bylinky k té směsi?
3: Takže přijde sušená bylinka, kterou si narežeme alebo namelíme podle toho, jak potřebujeme. Postupně některou třeba dosušit, některou ještě vlastně pri výbere celkom dbáme na to, aby to bola bylinka taká, aká má byť, takže preverujú sa niektoré veci aj v labaku, tak aby sme nekúpili kočku vo vreci, alebo jak sa to říká. A následne je spracovanie podľa toho, jak potrebujeme, nareže sa to, namieša, dokiaľ to není jedno druhovka, ale zmes. No a potom to balíme buď ako sypané čaje, tak jak vidíte teraz na balíčke, alebo sa robia sáčky, ktoré sú vlastne tiež sypané saje, ale sú na lovovom sáčku väčšom.
2: Jak vlastne probíhá to míchání? Sú na to nejaké stroje, nebo sa to dělá ručne? Jak si to môžeme predstaviť?
3: Jednoduše. Začas, keď sme boli ešte pod suklom, tak bol na to asi 8-stranový dokument, kedy sme preverovali, že či to je dobre zamíchané, alebo hodne dobré, takže na tom sa troška smejem, ale je to v podstate jednoduché. Dá sa to buď do jednej veľkej nádoby alebo do pytle, zamieša podľa množstva a vlastne na tom míchaní není nic zložitýho.
2: Nejen o míchání čajových bylinkových směsí jsme si povídali s bylinkářem Karolem Vorčákem. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Díky, nashledanou.
2: A z Fulneku se loučí Tomáš Kabát. Hezký den.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impuls, českou klasiku. Od Lenky Filipové vyměníme za klasiku světovou, zahrajeme Queeny, což mi trošku připomíná víkendový živák, do kterého nasadíme Queeny. Tuto sobotu od 8 večer kapelu, která už přes 20 let dobývá své fanoušky největšími hity právě skupiny Queen. Tak se nám to hezky spojuje, ještě předtím zamíříme do provozu, vidíme problémy kvůli opravám k Belské ulici v Praze. Mimo jiné podrobnosti přineseme za 2 minuty, poslouchejte dopravu 007.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
3: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
3: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Další vydání, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská se připojila z Global Assistance.
5: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Kvůli opravám k Belské ulice v Praze se zaseknete na příjezdu po D8 u Zdib a v protisměru je kolona na Novopatské od sjezdu z Mladoboleslavské D10. Kilometrová kolona je na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. 1,5 kilometru má kolona před Mikulovem směrem od Vídně. Dojíždí se do ní na rakouských hranicích. Na D1 je silný provoz mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy, navíc na 182. kilometru bourala 2 osobní auta. Na D2 před Brnem čekejte 3-kilometrovou kolonu ve směru od Bratislavy. A na příjezdu do Litomyšle od Moravské Třebové budete také popojíždět v koloně, má přes 3 kilometry. Z Global Assistance Martina.
0: Díky, každý se může připojit, 605 222 007 zavolejte, anebo se žlutou rádiovou aplikací, to je možná snazší, tak pokud ještě nemáte v mobilu, stáhněte si zdarma z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu.
6: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než 1 milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls, předpověď počasí. Zítra bude jasno až polojasno, na východě až oblačno, výjimečně s přeháňkami, teploty 23 až 27 stupňů.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Sněmovna odklepla růst rodičovské. Plzeň zruší papírové jízdenky v MHD. Favority ve fotbale jsou Francie se Španělskem. U zpráv ve dvě vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.

0: Sněmovna schválila vyšší rodičák. Celkový rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat dostanou rodiče dvojnásobek částky. Radost ze schválení novely má ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
1: Každé dítě vyčerpá těch do budoucna 400 tisíc korun a přesto vlak nejede. I když se mu narodí potom jako schodeček druhé, třetí, čtvrté dítě, tak vždycky za to dítě dostane přesně tu částku.
0: Proti navýšení rodičáku se ve sněmovně nenašel ani hlas. Opozice ale neprošel ani jeden návrh na pravidelné navyšování rodičovské. Novela teď míří ke schválení do Senátu. Ústavní soud rozhodl o vazbě Tomáše Jiříkovského. Zrušil usnesení soudu nižšího stupně o vazbě z bitcoinové kauzy. Podle vyšší instance tím bylo porušené jeho právo. Pro Jiříkovského se ale nic nemění, za mřížemi zůstává. V další části ústavní soud totiž stížnost Jiříkovského odmítl. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu 30-leté vězení. Soud musí vazbu Jiříkovského projednávat každé 3 měsíce. Bombový útok v Monaku má českou stopu. Jeden ze dvou zadržených mužů na Ukrajině je Ukrajinec narozený v někdejším Československu. Oba muže úřady zadrželi kvůli vraždě Ukrajinky Berezovské, podezřelé z podílu na atentátu v Monaku. Vyšetřovatelé na muže přišli díky převodům na účet zavražděné. Teď se snaží rozkrýt, kdo za bombovým útokem skutečně stojí. Po domácku vyrobená bomba minulý týden v pondělí v Monaku vážně zranila ukrajinského oligarchu s vazbami na Rusko. Úřady se pak dostaly na stopu Berezovské. Její tělo se našlo v pondělí u Kyjeva. Ukrajinské úřady uvedly, že Berezovská se domů vrátila legálně, protože v době překročení hranic ještě nebyla mezinárodně hledaná. Plzeň zruší papírové jízdenky v hromadné dopravě, používá je stále méně cestujících. Naše zpravodajka Klára Fajstová upozorňuje na to, že papírové lístky nahradí elektronická plzeňská peněženka. Hezké odpoledne, Kláro.
2: Hezký den, Plzeň je posledním městem, které má ve vozech mechanické označovače na propichování jízdenek. Cestující, kteří odmítají bezhotovostní platby, si budou moci v trafikách koupit elektronický nosič v hodnotě od 100 korun, z něhož se bude odečítat cena lístku. Po vyčerpání budou moci kartu vrátit, podobně jako skipasy, a dostanou zpátky 20 korun jako zálohu. Papírové jízdenky budou zrušeny ke konci příštího roku. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
3: S Impulzem na fotbal.
0: Francie a Španělsko zůstávají favority na mistrovství světa ve fotbale. Svými výkony pak sázkové kanceláře překvapuje Norsko. To bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice do čtvrtfinálových duelů dostali, v souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře podle ČTK příliš nevěří. Přijaté sázky se v současnosti blíží 4 miliardám korun. Už tak je podle sázkových kanceláří jisté, že sázky budou rekordní.
4: Posloucháte Radio Impuls, ve hře tankování na celý rok zdarma. Za 3 písničky se přihlásí kolega Vláďa Jaroš a řekne, u které čerpací stanice na vás s odměnami čeká. Tak potom hlavně opatrně a onu hudební trojici teď uvádí Michal Dalic.
3: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Radio Gaga. Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Impuls. Za chvilku nás čeká Letní láska se Zuzanou Norisovou a Zbyňkem Fricem. Nicméně teď se pojďme přiblížit k odměnám a tedy taky k našemu kolegovi Vláďovi Jarošovi. Halo, halo.
1: Ahoj. Do studia. Dneska se chystáme opět dělat radost na jednom z míst po celé republice s projektem Jezdím s úsměvem. Dali jsme už nápovědy, že to bude okres Tachov. Taky, že budeme na místě, kde se koná pouť. Ještě nebyla. Letos bude v srpnu vyhlášená Kladrubská pouť a to je nápověda. Držíme se tedy na D5C, Kladruby, 111. kilometr, čerpací stanice OMV, tady jsme, tady na vás čekáme od teď 30 minut. Časový limit běží právě teď. Přijeďte jako první s aplikací OMV MyStation. Kdo tak učiní, může si vybrat svoji odměnu a to bude třeba tankování na rok zdarma nebo na měsíc zdarma. Je tam i káva Viva pro milovníky kávy, tady je naprosto úžasná káva a máme i body do aplikace. Těšíme se na vás.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
5: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: To zase probereme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 170. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. 4-kilometrovou pak vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. A silný provoz a přerušované kolony v obou směrech čekejte v Praze před nájezdem na Kbelskou, kde pokračuje rozsáhlá rekonstrukce. Můžete nás doplnit, rádi bychom vás slyšeli, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo nám zavolejte na 605 222 007.

0: Posloucháte Radio Impuls, pokračujeme v hudebním proudu za malou chvíli s kapelou Miraj, která bude hrát s mnoha a mnoha a mnoha a mnoha dalšími na Benátské Sympulzem na legendárním festivalu v Liberci pod Ještědem, který začne už za 2 týdny. 26. července, pokud tam chcete být, kupte si vstupenky. Nebo je zkuste dostat v odpoledním vysílání Radia Impuls. Napovíme jenom tolik, že se vyplatí hodně pozorně poslouchat Petra s Renátou po 3. hodině odpolední. Také dnes Radio Impuls, to všechno jsou naše české prázdniny.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku s Impulsovic krabičky, kapela Olympic.
1: Svět kolem nás.
0: Vladimír Putin čelí v Rusku stále většímu tlaku, můžou za to i úspěšné ukrajinské údery na ruskou infrastrukturu, třeba ropné rafinerie. V pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz to řekl bezpečnostní expert Lukáš Wissinger. Odborník mluvil také o tom, jak by mohla ruská invaze na Ukrajinu vlastně skončit.
2: Podle vojenského analytika Lukáše Wissingera dopady konfliktu začínají pociťovat i lidé přímo v Moskvě.
3: Ty velké dronové útoky, když byla Moskva zahalena dýmem z hořících rafinérií, vlastně rozpoutala se tam panika na nějakou dobu, to předstírání, že se jich to netýká, to skončilo.
2: Bezpečnostní expert v pořadu Rozstřel také řekl, že plány Kremlu na rychlé ovládnutí Ukrajiny už dávno vzali za své.
3: Nějaký podřízení Rusku, to je scénář, který můžeme asi naštěstí vyloučit.
2: Putinova pozice tak podle odborníka postupně slábne.
3: Takže já si umím realisticky představit variantu, že systém by se tak říkajíc mohl zbavit Putina, aby přežil a mohl by ho prostě nahradit někým jiným a ten nový prezident teda začne podnikat kroky k ukončení té války, aby vlastně ty efekty té války přestaly ohrožovat přežití toho politického systému.
2: O dalších tématech týkající se ruské invaze mluví vojenský analytik Lukáš Wissinger v pořadu Rozstřel, který najdete na zpravodajském webu iDnes.cz. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Posloucháte Radio Impuls, česká klasika. Naše tenistka Linda Nosková bojuje o postup do semifinále Wimbledonu. Hraje s Belgičankou Mertensovou. V prvním setu je to zatím 4-3, vede naše Linda. Díváme se dál a teď už se musíme spojit s kolegou Vláďou Jarošem, který se hlásí od jedné z čerpacích stanic OMV. Zdravíme tě, vítáme tě, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Zdravíme do studia. Dneska náš projekt Jezdím s úsměvem vyrazil na dálnici D5. 111. kilometr ve směru na Prahu, zastávka Kladruby. Tady je čerpací stanice OMV a tady jsme taky byli půl hodiny. Netrvalo to dlouho, přijela za námi posluchačka Dáša a ta se vybrala svoji odměnu v podobě kávy Viva na měsíc zdarma. Gratulujeme, to se to bude pít, panečku. Čekáme vás zase příště, další odměny už zítra v dalším koutu republiky. Těšíme se, že vás uvidíme osobně. Jezdíte s úsměvem a s aplikací OMV My Station. Zítra, ahoj.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
6: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská se hlásí z Global Assistance.
7: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na dálnici D11 na 57. kilometru směrem z Prahy na Hradec Králové zasahují hasiči u požáru dodávky. Kolona má zhruba 2,5 kilometru. Před Litomyšlí směrem od Moravské Třebové je kolona od Janova. Další zdržení vás čeká mezi Hrušovou a Vysokým Mýtem. Na D1 před omezením na 196. kilometru u Brna je ve směru od Prahy 4-kilometrová kolona. Kamiony ale zpomalují už u Domašova. Ve směru od Vyškova čekejte před místem zúžení zhruba 2-kilometrovou kolonu. 3 kilometry má kolona na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy. Na trase z Pelhřimova na Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký Rybník a Bystrkov. A před náchodem ve směru do Polska vás čeká 4-kilometrová kolona od Vysokova. Z Global Assistance Martina.
0: Děkujeme, rádiová aplikace funguje, telefonní číslo taky 605 222 007. Tak se klidně připojte, budeme rádi. Já už jsem sliboval štědré odpoledne, bude to platit. Renata Kuková, dobré odpoledne.
8: Hezké odpoledne.
0: Petr Brožík je tady s námi taky, ahoj.
9: Ahoj, krásné odpoledne.
0: Tak co máte pro naše posluchače?
9: Budeme štědří na letopočty především, protože i dneska máme připravený pořad, když nám bylo 18 a vydáme se hluboko do minulosti, do roku 1979. Letos by to mělo být 65, jestli dobře počítám v rychlosti.
8: Přesně tak, a když jsem mluvil o té štědrosti.
0: To jsem právě myslel, že to
8: řekneš. Jasně, my budeme rozdávat i dneska po 16. hodině. Máme tady dva lístky na Benátskou s Impulzem. Už se nám to krátí, už se nám to blíží a dva lístky jsou tady a zase soutěžíme si o ně.
0: Odpolední vysílání Rádia Impuls pokračujeme. Mějte se hezky. Ahoj.
8: Ahoj.
9: Jsme tady, ahoj.

0: Impuls, 3 minuty před 15. hodinou. Jiřinka Součková připravuje zprávy, jsou tady za chvilku. Vypadá to, že asi přijdeme o jeden z řetězců, z těch kšeftů, více tedy ve zprávách. Potom zase Bezva česká muzika. Příští hodinu začneme s Mandraže, Hledá se žena. A my i dneska budeme hledat vzpomínky na jistý rok, je to rok 1979.
1: Přesně tak, mě by totiž zajímalo, ten rok 1979, jak je strašně dávno, tak si lidi určitě třeba budou pamatovat, co nosili na sobě, protože to byla určitě doba nějakých takových jako tesilek a podivných jako oblečení.
0: Myslíš, že byla taková... Nebo
1: manchestráky
0: možná. Manchestráky,
1: no. No nebyl právě výběr, no, tak no. By mě zajímalo, co v tom roce 1979, já jsem byla školou povinná, tak byly tak jako divný oblečení, pokud někomu nešel si třeba, nebo někomu nešel někdo doma, tak se fakt nosili takový, já nevím, co bylo v roce 79.
0: Asi ta móda byla stejná a stejně nudná, takže no, asi velmi podobně jsme chodili všichni oblíkaný.
1: No a to bych chtěla právě, jestli to byly dederonové košile, tesilové košile. Jasně, to je umělotina tehdy. Jo, to budu chtít vědět, to
0: dobrá,
1: mě zajímá.
0: Takže do roku 1979 se vydáme po 15. hodině. Budeme chtít znát vaše příběhy, už teď můžete vzpomínat, klidně už teď pište. Tak, ale pojďme k tomu, co nás čeká venku. Dneska druhý den pracovní, už je středa, tak ve čtvrtek.
1: Tak ve čtvrtek bude podobně vlastně většinou slunečno, teploměr ukáže 21 až 27 stupňů, na horách bude kolem 17, no ale pomalu to poleze zase nahoru.
0: Dobrá zpráva.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: Halo, tady Impulzovi. Už se zase vyhrává. Dobrý den.
1: Dobré ráno. Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
4: Tak jsem po dešti vyrazil v Beskydech do lesa. Podívat se, jestli rostou. A v Beskydech nerostou.
3: A ve čtvrtek budeme srovnávat dětství na vsi a ve městech.
1: Do kterého týmu se přidáte?
3: Impulzovi se těší na prázdniny s panem profesorem.
5: Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech.
1: Honza a Klára vysílají od pěti.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Tesco plánuje svůj odchod z Česka. Inspektoři v Sapě zabavili padělky za miliony. Nosková v semifinále Wimbledonu brala první set. U zpráv ve tři vás zdraví Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Tesco zvažuje odchod ze střední Evropy, včetně Česka. Napsal to server deníku Financial Times. Britský maloobchodní řetězec by se tak po 30 letech soustředil znovu na domácí trh. V Česku pro Tesco pracuje víc než 10 000 lidí. To z firmy u nás dělá jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů. Největší britský řetězec supermarketů momentálně jedná s bankéři o možnostech odprodeje svých aktivit i na Slovensku a v Maďarsku. Jihočeská policie dnes pročesávala Strakonice, pátrala po ženě, která mířila na souseda krátkou zbraní. Zavřela kvůli tomu okolí ulice Podstrpenská. Po zadržení ženy policisté opatření zrušili, nikomu se nic nestalo. Trhovci v Sapě přijdou o další miliony. Inspektoři v této pražské tržnici odhalili padělky za víc než 3,5 milionů korun. Napodobeniny oblečení, obuvi nebo kabelek se tvářily jako kousky známých modních značek Adidas, Tommy, Hilfiger nebo Prada. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba tvrdí, že se kontroloři zaměřují.

0: čili na tržnici Sapa po druhé za krátký čas.
1: Před dvěma týdny jsme zde během kontrolní akce zajistili celkem 1683 kusů, především textilních výrobků a galanterie, v hodnotě vyčíslené v cenách originálu za více než 3 miliony 800 tisíc korun.
0: Pokud to půjde, zabavené oblečení v Sapě inspektoři zbaví chráněných značek a předají charitě. Ostatní padělky zlikvidují. Na silnicích na východě Moravy je v současnosti rušno. Tisíce aut, motocyklů nebo elektrokol s opravami silnic dohromady tvoří nebezpečný koktejl.
2: K tomu ještě fakt, že se především za volanty, ale také za řídítky zhusta riskuje a zbytkový alkohol je častým hostem v těle. Varuje například nedávná smrtelná nehoda v Zašové na Vsetínsku, ale další vážné řeší policisté v kooperaci s hasiči dnes a denně. Navíc počet uživatelů motorek zpravidla pohodových, někdy ale pěkně nováčkovsky nebezpečných, jeví se v tomto létě na východě Moravy zatím nejvyšším v historii. Tak všichni opatrně. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Bavorská policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Šongau. Je odtud hlášených několik zraněných. Informovala o tom agentura DPA s tím, že policie už zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné. Podle policistů se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že 4 lidé utrpěli těžká zranění. V Bavorsku je stále školní rok. Prázdniny tady dětem začnou až v srpnu. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes bojuje o postup do wimbledonského semifinále další Češka. Tenistka Linda Nosková hraje na trávě v londýnském All England Clubu s Belgičankou Elis Mertensovou a první set vyhrála naše hráčka. Obě tenistky jsou ve čtvrtfinále dvouhry ve Wimbledonu poprvé.
3: A 3,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. S vámi tedy odteď Petr Brožík.
4: A Renata Kuková a za chvíli s vámi budeme vzpomínat na rok 1979, tak se přidejte.
3: No jedno hledání už teď, hledá se žena a mandraže.
5: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Dopolední impuls, 15.07, takový aktuální čas, ale my teď půjdeme hluboko do minulosti.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes jsme pro vás vybrali rok 1979, takže doba sice dávno minulá, vám tehdy 18 a letos máte 65. narozeniny. Samozřejmě ptáme se i vás, kteří si cokoliv vybavíte z toho roku 1979, ať vám bylo kolik bylo, co máte v hlavě z té doby, čím jste žili, jaká byla móda, co vám dělalo radost nebo co vás trápilo. Vaše vzpomínky nám pište nebo namluvejte na WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Zažili jsme tehdy do té doby nevídanou věc. Kvůli ušetření energií po zimní krizi vláda od dubna 1979 poprvé v novodobé historii trvale zavedla každoroční střídání času.
2: No a od té doby se pak pořád mluví o tom, že už se nebude střídat a pořád střídáme. Vraťme se do roku 1979. Další vzpomínkou proběhla epidemie žloutenky. Začala v červenci a trvala až do prosince. Hlavním zdrojem nákazy byly pravděpodobně mražené jahody z Polska, ze kterých se vyráběly nanuky.
0: No, to bylo něco. V roce 1979 se začal psát příběh Železné lady. Margaret Thatcherová vyhrála volby a stala se první ženou v čele britské vlády. Tohle jsou její první slova po jejím vstupu do Downing Street 10 v Londýně, sídla britských premiérů.
3: Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
4: And Mrs. Thatcher, out onto the doorstep.
0: Margaret tam říkala, kde je svár, ať přineseme harmonii, kde je chyba, ať přineseme pravdu, kde jsou pochybnosti, kéž přineseme víru, a tam, kde je zoufalství, ať přineseme naději. To byla první slova novopečené britské premiérky Margaret Thatcherové. No a na konci příjezd samozřejmě do sídla britských premiérů i s manželem.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: S tím rokem 1979, na který dnes vzpomínáme, se samozřejmě pojí i tehdejší muzika Marie Rotrová a Hodina H.
5: Sobota jak zvedu a já si řeknu, jedu, je tu Hodina H.
0: Tohle miluju, taková bezvadná věc. Na tu dobu, rok 79, tak vůbec hezky nadupaný to bylo. Ještě, když se to spojí s tou excelentní zpěvačkou, jakou Maruška Rotrová je, no tak to je úžas. Zpívat si budeme i dál. Formace Eruption přišla s písní One Way Ticket.

0: a mě to zní jako Boniem. Asi jsem si myslela celou dobu, že je to Boniem.
1: No jo, tak to seš ty, já vím.
0: Ale za to Josefa Laufra znám moc dobře a Pásek mi dej taky. Pásek mi dej, nahrávám
1: strašně rád, tak Pásek mi dej. No jo, Pepíček Laufra. A s tím magnetofon, myslím na věrný tón, a ty řekneš si, to je on, stanu se Pásek. To je remake of YMCA, ale ten text. Pásek mi dej. Pásek mi dej. Dál budeme tančit i vzpomínat vlastně z toho 79., protože ikona přelomu 70. a 80. let, Donna Summer, přišla se singlem Hot Stuff. Tady je a dál je to náš WhatsApp 605 222 007. Kam nám můžete napsat, co si pamatujete z roku 79, čím jste žili, co jste oblékali právě. Klidně přidržte ten mikrofonek a tu vzpomínku nám namluvte, budeme rádi. Hezké odpoledne.

0: Odpolední impuls žijeme i letem a českou muzikou. Marek Ztracený, léto 95, trošku nám to tady jako udělá odbočku z našeho výletu do roku 1979, ale počkejte na něj, stojí to za to. No, stojí to leckde i na silnicích, problémy na D11, kde je po požáru auto 3-kilometrová kolona na příjezdu do Náchoda i na D1, doprava 007 za 3 minuty.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D11 na 57. kilometru ve směru od Prahy na Hradec Králové stojí auto po požáru. Čekejte tam zdržení ve více jak 2-kilometrové koloně. 3-kilometrovou šňůru vidíme na příjezdu do Náchoda ve směru od České Skalice na silnici 33. Na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 168 a 196. Dále na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony už na 3. kilometru. Doprava vázne taky na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy a ještě tady je 4-kilometrová šňůra, a to na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Zapojte se do dopravy taky, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Markem Ztraceným.
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: Impuls, další muzika za chvíli. Už teď chválím všechny impulzáky, jakou máte paměť, je to super.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Musím říct, opravdu Petr má pravdu v tom, že krásně reagujete na našem WhatsAppu. Napsala nám třeba Mirka. Mně v roce 1979 sice nebylo 18, ale 8, takže jsem byla školou povinná, ale v tu dobu už nás bylo doma 7 sourozenců. Později ten konečný počet skončil na 9. Co si pamatuju, tak jsem do školy nosila tesilové nebo pletené kalhoty, které jsem nesnášela. Ale v tu dobu nic jiného nebylo a tím spíš, když nás bylo tolik sourozenců, jsme si moc vybírat nemohli.
0: Jo, taková byla doba. Dana se ozvala.
3: V roce 1979 jsem vykázala školu a nosili se i rifle, byly hodně rifle. Já měla wranglerky, tedy za 200 koupené v obchodě, ale byly levisky, které jsem měla z Tuzexu. Také se nosily tesilky, čím širší, tím lepší, a košile s velkým kulovitým límcem a různé svetříky. Ta moda už byla celkem dobrá. Krásný den, Dana.
0: To jsou vaše vzpomínky. Barbara píše, já tady v Praze studovala vysokou školu a měla jsem to štěstí, že jsem se s rodiči dostala na zahraniční dovolenou. Jeli jsme do Bulharska a pro mě to byl tenkrát velký svět. Tu vysokou jsem dodělala a celý svůj profesní život byla oční lékařkou. Teď už jsem šťastná důchodkyně.
2: Ozval se i Franta z Karviné. Já jsem v roce 79 rebeloval. Opisoval jsem texty písní ze stanice Svobodná Evropa. Žil jsem v tom, že to jsou v originále děsně revoltující texty, ale byla to ve finále dost podobná rokárna, jaký známe dnes. Láska, alkohol, vztahy, život. Už jsem vychladl, tedy ne úplně, ještě žiju.
0: Franto, super. V roce 1979 se na obrazovkách poprvé objevily animované postavičky Králíku z klobouku, Bob a Bobek.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc.
0: No a té doby jsme se od těch večerníčků nemohli odtrhnout. Králíci z klobouku,
2: to je... Tohle to je prostě věta, kterou si člověk pamatuje z toho, jo? Že ještě je to klobouk kouzelníka pokustovaná, takhle to pokračovalo. Je to tak.
0: Tak co vy a rok 1979 jako 18-letí, nebo mladší i starší, co si pamatujete, čím jste žili, co jste nosili, jaké problémy řešili, ale i lásky, radosti, starosti té doby. Náš WhatsApp 605-222-007, buď to napište nebo namluvte jako hlasovku a za pár minut se k tomu vrátíme.
1: Když nám bylo 18.

0: odpolední impuls. Petr a Renata, za chvíli dokončíme vaše vzpomínání na rok 1979. Chystáme i další bezvadnou muziku, hlavně českou, opět a Radeček, všechno je v pořádku, za chvilku.
1: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
2: Vajano, pověz mi o sobě.
1: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
3: Oceán si nás nevybral jen tak.
1: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
4: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
5: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
4: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
6: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
7: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
8: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
7: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
8: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
9: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
10: Máte chuť na ledu?

0: zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Odpolední impuls, za chvíli další muzika z roku 1979, ale teď právě pojďme dokončit s vámi to vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: My se dnes vracíme do roku 1979 nejenom s vámi, kteří jste byli tehdy plnoletí, ale cokoliv vám zůstalo z té doby v hlavě. A móda je velikánské téma. Ozval se třeba Zdeněk. V roce 1979 jsem končil první třídu a když se podívám na fotky, vzpomenu si, jak hrozně kousaly ty tesilky.
0: Do něj vcituju. Dana se přidává. V roce 1979 jsem šla do třeťáku v Liberci. Učila jsem se na dámskou krejčovou. Chodili jsme na vesnické zábavy. A ano, nosili se dederonové košile a tesilky, ale kdo měl někoho na západě a měl bony, nakupoval rifle v Tuzexu.
2: No a k tomu se přidává Petra. Tehdy mi bylo 9 let, měla jsem své první rifle z Maďarska, to bylo něco.
0: No, Václava šla tehdy na střední a taky vzpomíná na tehdejší módu.
3: A moc dobře si pamatuju, že hitem byly široký kostkovaný kalhoty. Určitě ty dederonové košile a polokošile, to kluci nosili, to byl teda děv. A že jsem si za svůj první vejplatu na chmelu hned v tom prváku viděla na svý první originál džíny Levisky, který jsem si kupovala pod Libeňským mostem za bony. Pak ještě strašně letěly manchestráky. To prostě kdo je neměl, tak jako kdyby nežil. A hlavně z Německa jsme si vozili salamandry mokasín.
2: To bylo možností.
0: Nákup za bony pod Libeňským mostem, hele.
2: Taky jsem přemýšlela, co je to za šmelinu. Ale asi třeba tam byl nějaký obchůdek, nevíme, v roce 1979. Trošku zvážníme, ozvala se totiž Veronika, v roce 1979, na který vzpomínáme, jsem se narodila a mojí mamince bylo tehdy právě 18. Bohužel o 10 let později zemřela, letos by měla právě 65.
0: Ještě se přidal Pavel, píše, v roce 1979 jsem se ženil, manželce bylo 18 a svatební noc jsme měli o hodinu kratší, protože se měnil čas na letní, ale s manželkou jsme dodnes.
2: No ale tak teda tohle, to by mě nějaký štvalo, ne?
0: No mít kratší svatební noc, to tak se, by to neštvalo.
2: Tak se měli brát opačně, když se měnil na zimní, víš co, měli být zase delší. No.
0: Tak snad si to vynahradili.
1: Když nám bylo 18.
0: Výlet do roku 1979 zakončíme s Kaťáky. Skupina Katapult přišla s peckou Až.
2: Jasně.
0: Tohle znáš, ne?
2: Každý. Pod Libeňským mostem byl Tuzex, spíše posluchačka.
0: Aha.
2: Takže ne šmelina.
0: Tak to nebo jen tak jako pod rukou někde.
2: Jasně.
0: A tak to jo. Jestli tam ještě dneska ten Tuzex.
2: Mrknu, až půjdu z rádia.
0: Rok 79, Katapult Až.

0: Rebels, další muzika za chvilku. No Name a jejich večnost. Myslíme i silnice celou večnost. Budete čekat na D1 z různých směrů a na různých místech. Doprava 007 je tady. Za chvilku vidíme taky čerstvou nehodu na trase z Litomyšle na Mohelnici u Moravské Třebové. Doprava 007 za chvilku a za nějakých 15 dnů je tady Benátská s Impulzem.
1: No a hlavně No Name, který uslyšíme za chvíli tady na Impulzu, tak je můžete slyšet i na Benátské, stejně jako Miraj, Richarda Millera, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxera, spoustu dalších vystupujících, ti všichni budou na Benátské s Impulzem, stejně jako my dva s Petrem.
0: No jo, těšíme se moc a navíc i dneska pro vás máme dvě vstupenky na všechny ty dny Benátské s Impulzem od 23. do 26. července po 16. hodině. Poslouchejte.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je mobil.cz.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 3:45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 vás drží kolona u Brna směrem od Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. V protisměru je před omezením na 196. zhruba 2-kilometrová šňůra. Bouralo se u Rohlenky na 207. kilometru ve směru na Vyškov. Tady má kolona 2,5 kilometru. Na D2 před Brnem kolona dosahuje délky 3,5 kilometru. Na trase z Valašského Meziříčí na Rožnov pod Radoštěm jsou v obou směrech kolony, a to před Zašovou. V obou směrech si postojíte i v kolonách na průtahu Náchoda, tady je to tradiční místo. Dále na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Na trase z Brna na Smitavy se popojíždí mezi Českou a Lipůvkou a kolona je i na příjezdu do Kuřimy od Brna. Dále na trase z Litomyšle na Mohelnici u Moravské Třebové se srazila 2 osobní auta. Počítejte i tady se zdržením v koloně, dávejte pozor. A 3-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance před Mikulovem na hlavním tahu od Vídně. Zapojte se taky, zavolejte 605 222 007 nebo to nahrávejte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: odpolední impuls, 2 minuty před 16. hodinou. Jiřinka Součková má zprávy, budou za chvilkou. V Brně se objevil pěkný rychlík. A nebyl to vlak. Více ve zprávách, pak Lucie Vondráčková a vítr. No a venku, když jsme u toho, tak nás čeká co?
1: Vítr zítra určitě ne, bude většinou slunečno a teploměr ukáže 21 až 27 stupňů.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kriskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
5: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Nosková právě vybojovala wimbledonské čtvrtfinále. Řidič v Brně překročil rychlost o víc než stovku. Nad Putinem v Rusku se prý stahují mraky. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Český tenis slaví obrovský úspěch. V semifinále Wimbledonu máme dvojnásobné zastoupení. Karolínu Muchovou následuje Linda Nosková, která před okamžikem porazila na trávě v londýnském All England Clubu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety. V boji o finále se utká s ukrajinskou tenistkou Martou Kostěukovou. Policisté v Brně zadrželi piráta silnic. Mladý řidič se jihomoravským městem řítil 165-kilometrovou rychlostí. Tu povolenou tak překročil o víc než 100 kilometrů v hodině. Policisté šoférovi na místě zadrželi řidičský průkaz. Hrozí mu pokuta nejvýš 25 000 korun. Jak stojí na policejním webu, mladému řidiči zřejmě zamotali hlavu poloprázdné ulice města, slečna na sedadle spolujezdce a půjčené silné auto. Řidičský průkaz měl čerstvě. Případ dořeší úředníci ve správním řízení. Mladému řidiči z Brna hrozí i zákaz řízení na rok a půl. Samozřejmostí pak je 6 trestných bodů. Stavbaři se na karlovarské dálnici u Žalmanova dostali do problémů. V úseku od Knínic zklamal geologický průzkum a vázne budování mostu a estakát na D6. Co to znamená, vysvětlí Dušan Valenta.
10: Hezký den z Karlovarska, jde o jednoznačné zdržení. Jak dlouhé a jestli ovlivní i konečný termín, tedy listopad příštího roku, kdy se má D6 mezi Knínicemi a Žalmanovem otevřít, není jasné. Pochybnosti přitom panují i o ceně. Největším problém je tvrdost hornin. Tradičními metodami stavět nelze, takže se musí podloží u budoucích mostů a

0: estakát nejdřív odstřelit a odtěžit. Teprve potom se dá vrátit k původním plánům. Na karlovarské dálnici teď vznikají tři úseky o celkové délce 27 kilometrů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Státní cenové stropy na pohonné hmoty stoupnou i zítra. Benzin oproti dnešku zdraží o 12 haléřů na 41,43 korun za litr. Litr nafty pak budou smět benzinky nabízet nejdráž za 37 korun 45, což je o 16 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda před týdnem regulaci cen paliv prodloužila zatím do 19. července. Putinova pozice v Rusku slábne. V pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz to řekl vojenský analytik Lukáš Wissinger. Podle něho Vladimír Putin začíná čelit silnému domácímu tlaku. Důvodem jsou mimo jiné úspěšné ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu. Wissinger je zároveň přesvědčený, že Moskva už nemá šanci dosáhnout svých původních cílů, tedy kapitulace Kyjeva. Podle bezpečnostního experta nervozita v ruské společnosti stoupá.
2: Různé spekulace, které se objevují například o mobilizaci nebo o tom, že by mohlo vklady na bankovních účtech proměnit v půjčky pro vládu, aby takhle získalo peníze od běžných občanů. Tady všechny tyhle spekulace samozřejmě jaksi naznačují, že ta krize v hloubce toho systému je možná vážnější, než se může takhle na pohled jevit.
1: Wissinger v Rozstřelu na iDnesu proto předpověděl, že se Putina pokusí zbavit samotný ruský mocenský systém. Nově vedení země by se pak podle něj pokusilo invazi ukončit s motivací udržet současný režim.
3: No a 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu s vámi i nadále Petr Broží.
4: A Renata Kuková, máme pro vás lístky na Benátskou, za chvíli o ně hrajeme.
3: No a už k vám letí vítr a Lucie Vondráčková, hezké odpoledne s námi na Impulzu.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: hodin plus, za chvíli zase česká muzika, novinka od Činasky a jejich Selhání. Vydržte chvilku, no a vydržet musíte i v kolonách, třeba na D1, čerstvou nehodu máme hlášenou ze Znojemska. Doprava 007 je tady už za 3 minuty.
1: Ty jsi říkal, že za chvíli hrajeme Činasky budou hrát na Benátské s Impulzem a tím pádem je úplně skvělá chvíle, abyste se připravili a dobře poslouchali, protože za chvíli soutěžíme o 2 lístky na Benátskou, stejně jako celý tento i příští týden.
0: Tak za chvilku na Impulzu.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: I teď je nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 168 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. A dopravní nehodu nám hlásíte ze Znojemska.
2: Dopravní nehodu na silnici 21. na Brigitou Moravské Budějovice. Je to za křižovatkou obci Lukov. Silnice uzavřená. Kdo sem jedete, musíte to objet přes Lukov.
1: Díky za tohle info, dávejte pozor. Kolonu čekejte i na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. 3-kilometrovou šňůru vidíme na 33 před náchodem ve směru od České Skalice. Ještě zpráva od posluchače z WhatsAppu. Pán se říká Betonek. Bílina od mostu je ucpaná. Aktuálně stojíme už 15 minut na místě a za námi roste kolona. Tak ať tam včas dobrzdíte. Zapojte se taky, buď zavolejte 605 222 007 anebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď posíláme činasky.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Puls, minuta před půl pátou, za chvíli zase česká muzika, krásné spojení matky a dcery Lenka Filipová s Leny. Samotní nejsme nic, no a samotní určitě nebudete na místě, kam vás rádi vezmeme úplně zadarmo. My totiž až do konce příštího týdne, každé všední odpoledne, hrajeme o vstupenky na Benátskou s Impulzem, kde vystoupí třeba No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a další. Máme pro vás dvě vstupenky na celý festival Benátské s Impulzem od 23. do 26. července. Tak si pojďme zahrát.
1: Jasně, ta soutěžní otázka je dost jednoduchá. My v ní budeme hledat zpěváka, který na Benátské vystoupí. My ho rádi hrajeme i na Impulzu a máme pro vás hned tři indicie, které vás k němu dovedou. Petře, máš první?
0: Ano, tak kromě toho, že je zpěvák, je taky výborný bubeník.
1: A založil taky kapelu Pusa.
0: No a má vnuka stejně starého jako syna.
1: Trocha bulváru
0: teď,
1: na závěr.
0: Teď jsme to dorazili.
1: No, tak hele, každý mu možná něco jiného řekne, na koho se dneska ptáme. Pokud už víte správnou odpověď, tak pište na náš WhatsApp 605 222 007. Už vidím, jak mi tady naskakují ty WhatsAppky. Přidejte vaše jméno, příjmení a taky odkud jste. A každý, kdo se zúčastní, odpoví správně, tak ho spočítáme a ten 30. správně odpovídající bude ten, kterému v zápětí zavoláme.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpolední impuls, za chvilku už impuls věc krabička připravená, Marie Rotrová a řeka lásky, ale než tam vstoupíme do té řeky, tak pro vás máme úžasnou věc, a sice dvě vstupenky na Benátskou s Impulzem.
1: My jsme ale chtěli, abyste poznali zpěváka, který na Benátské taky vystoupí. Měli jsme pro vás tři indicie, které vás k němu měli dovést. Říkali jsme, že kromě toho, že je zpěvák, je taky skvělý bubeník, že založil kapelu Pusa a že má vnuka stejně starého jako syna. A někdo 30. správně odpovídající už je na telefonu.
0: Ano, je to Dan z České Kamenice. Dane, dobrý den.
2: Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, koho jste poznal, Dane?
2: Tak byl to David Koller.
1: A jaká indicie vás k němu dovedla?
2: Já jsem to poznal podle kapely Pusa, protože jsem věděl, že to zakládal ještě s jedným člověkem, teď si neuvědomuji, který to byl, nebo nepamatuji si to jméno, ale byl to David Koller určitě.
0: No správně,
1: přesně, tak.
0: Každý ví něco, takže ty tři indicie, tak každý mohl složit dohromady tu správnou odpověď. Vy jste ji poslal jako 30. A tak pro vás máme dvě vstupenky na všechny dny, to znamená od 23. do 26. července na Benátskou s Impulzem.
1: Gratulujem.
2: No tak moc krát děkuji, super.
1: Doufám,
0: koho
1: že nemáte dovolenou, no.
2: Dovolenou nemám, mám po dovolení a vezmu manželku, koho jinýho, manželku. Mm-hmm.
0: To bude krása.
1: A na kterého interpreta se těšíte?
2: Tak já na hudbu mám rád jako všeobecně, takže mě to je asi celkem jiné, asi poslechnu všechno rád.
0: Tak super. Asi logicky na Davida Kollera, ne?
2: Tak David Koller, my jsme ho tady měli v České Kamenici na festivalu, takže to jsem už viděl párkrát. Takže a jako samozřejmě i David Koller, ale těším se všechny asi, na všechny.
0: Bude tam nepřeberné množství umělců, No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a spousta dalších. Dane, gratulujeme, mějte se dobře.
2: Moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: S Danem se uvidíme, s vámi taky, a zítra budeme hrát zase?
1: Zase dva lístky, až do příštího týdne, celý týden, tento i příští, každý den dva lístky.
0: A proto poslouchejte Impuls.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Dopolední impuls, za chvíle Eláň a Človečina. Sledujeme aktuální dopravu, čerstvou nehodu, máme hlášenou z trasy Nymburk Mladá Boleslav. A problémy kvůli dopravnímu omezení jsou v Praze kvůli právě pracem na Kbelské. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a když jsme u té řeky lásky, tak láska může být i v práci. Nemyslím teď nějaké vztahy na pracovišti nějak podporovat, ale samozřejmě i svoje kolegy můžete milovat, protože jsou milionoví. A my tady pro milionové kolegy, tedy tu vaší pracovní partičku, něco máme. Každý všední den je můžete vychválit, zvednout jim náladu, prostě udělat si lepší atmošku, takzvaně, jak se říká. Zaregistrujte se určitě na webu Impulzu www.impuls.cz. Tam to popište, ty svoje milionové kolegy, to, kde děláte a tak dále. A my jim a vám taky samozřejmě každý všední den po 9 dopoledne zahrajeme 7 pecek v kuse bez reklam. Takže už zítra v 9 www.impuls.cz. Tam se zaregistrujte do milionových kolegů.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Krasavnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: 4:45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na trase z Nymburka na Mladou Boleslav v Krchlebech došlo k nehodě. Kolona je tady z obou směrů. Kvůli dopravnímu omezení na Kbelské v Praze si postojíte na Cínovecké od Březiněvsi a v opačném směru na Novopatské od sjezdu z dálnice D10. Na D1 před omezením na 196. kilometru u Brna je ve směru od Prahy 4 kilometry dlouhá kolona. Kamiony ale zpomalují už u Domašova. 3-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance před Brnem na dálnici D2 směrem od Bratislavy. Uzavřená je teď po nehodě 2 osobáků s autobusem silnice číslo 152 na Znojemsku, a to mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou. Na trase z Brna na Svitavy se popojíždí mezi Českou a Lipůvkou. Kolona je i na příjezdu do Kuřimy od Brna. Dále je tady trasa Pelhřimov-Humpolec, zde budete pojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Ještě jedna informace, silný provoz a přerušovaná kolona je stále na průtahu Náchodem směrem do Polska. Zapojte se i vy, buď volejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun. Kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV My Station a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a My Station.

0: připravuje zprávy a jedna výborná přichází z tenisových kurtů, víc za chvilku. Pak nás čekají Rady Kirken, zítra mám. No a zítra bude jak, když jsme u toho?
1: Zítra bude krásně, zítřek bude slunečný, s teplotami 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dát.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, crisscrossů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
2: Máte chuť na let?

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Linda Nosková je poprvé v semifinále Wimbledonu. Pražané se dočkali teplé vody. USA trpí extrémními horky. U zpráv 5 vás zdraví Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Češi můžou snít o wimbledonském finále. Tenistka Linda Nosková dnes jako druhá česká hráčka postoupila na turnaji v Londýně poprvé do grandslamového semifinále. Na trávě Fall England Clubu porazila Belgičanku Mertensovou 6-3 a 7-5. Nosková tak následovala mezi čtyři nejlepší tenistky turnaje Karolínu Muchovou. Obě jsou v semifinále Wimbledonu poprvé v kariéře. Souboj o finále Češky čeká zítra odpoledne. Nosková narazí na Ukrajinku Kostěukovou a Karolína Muchová si zahraje s Američankou Goffovou. Důchodci budou moci ukončit penzijní spoření bez sankcí. Novelu schválil Senát. Senioři, kteří si před rokem 2023 založili penzíko a rozhodnou se ho ukončit předčasně, nic navíc platit nebudou. Senioři, kteří od spoření odstoupili a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Koaliční novelu teď dostane k podpisu prezident.
3: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: I v malém stánku na sídlišti můžou vznikat vyhlášené hamburgery. To je případ ostravského bistra Hood Smash Burger. Jeho majitel Karel Bednář se nechal inspirovat v USA. Nejprve začal burgery připravovat pro známé. Teď díky úspěchu otevírá už druhou pobočku. Na jeho klíč k úspěchu se ho v rámci našeho speciálního prázdninového vysílání ptal reportér Tomáš Kabát.
4: Zaměřujeme se na smashburgery, neděláme žádné jiné burgery, maso si sami meleme, je to maso z českých chovů od lokálních dodavatelů, housky nám připravuje řemeslný pekář, takže jsou vždycky čerstvé, nepoužíváme žádné polotovary.
5: Jak těžké je přestat spoléhat sám na sebe a přípravu nechat na najatých kuchařích?
4: Mám tady šikovné kolegy. Někomu to jde rychleji se to naučit, někomu trochu déle, ale dáváme si vždycky tu péči s každým jednotlivcem. Snažíme se mu všechno vysvětlit, tak ať to prostě dělá tak jak chceme, ať je to pokaždé stejné, ten smash burger.
5: Takže kuchaři mají vaši důvěru.
4: Přesně tak.
5: Karel Bednář, majitel Hood Smash Burgers, ať se vám daří a díky za rozhovor.
4: Moc krát děkuji za rozhovor, zdravím všechny posluchače Rádia Impuls a určitě se stavte jak na Skautskou, tak i tady do Hrabůvky ochutnat náš

0: Smeš.
1: A z Ostravy se loučí i Tomáš Kabát.
2: Díky. Pražané už se osprchují v teplé vodě. Tisícům domácnostem na Praze 4 po zhruba 7 dnech znovu teče teplá voda. Jak oznámila Pražská teplárenská, její pracovníci před 2 hodinami doopravili potrubí. Ještě včera dopoledne se výpadek týkal zhruba 12 tisíc domácností v Nuslích, Podolí, Krči a Michli. Na opravách pracovaly desítky techniků. Společnost nyní řeší jinou havárii horkovodního potrubí v části Prahy 10. Tady je od včera přerušená dodávka teplé vody pro zhruba 25 tisíc domácností v Malešicích, Strašnicích, na Skalce a v části Vršovic. Opravy by měly skončit zítra na večer. Vedro ve Spojených státech zabíjí. Extrémní vlna horka a vysoké vlhkosti v centrální a východní části země si vyžádala už nejméně 25 obětí. Pod teplotní výstrahou se ocitlo přes 185 milionů obyvatel. To je víc než polovina celé americké populace.
3: Kombinace veder a extrémní vlhkosti vytváří nebezpečný index horka, který pocitově přesahuje 43 stupňů Celsia. Kvůli masivnímu využívání klimatizací hrozí lokální výpadky proudu. Nejhorší situace je ve státě New Jersey, kde evidují 22 obětí. Většina z nich byly lidé nalezení v domech bez klimatizace nebo v zaparkovaných autech. 27 stupňů Celsia naměřili dokonce i v polární oblasti na Aljašce, což je další extrém. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: No, 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou, s vámi i nadále Petr Brožík.
5: Renata Kuková, za chvíli se dozvíte, že fotbalové mistrovství světa je pohřebištěm trenérů.
4: Ready Kirken, zítra mám česká muzika hned teď.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

0: plus 3 minuty před 17:15 českou muziku zase chystáme. Bude skupina Lucie s Lenkou Dusilovou a jejich Sen. No, snové to leckde není na silnicích, problémy jsou stále na D1. Kvůli dopravnímu omezení na Kbelské je také problém v Praze a návazných komunikacích kolem toho. Ovšem máme i dobrou zprávu, ta přichází z Nymburska. Doprava 007 je tady už za 4 minuty, ale teď bude opět fakt si sportěčka, už jsme to lehce ťukli před chvílí. Jak to vypadá? Letošní fotbalové mistrovství světa je doslova pohřebištěm trenérů.
1: No je to tak, já jsem sama překvapená, šampionát ještě neskončil, za to 15 trenérů. Už ano. Mezi nimi, jak víme, je i ten český Miroslav Koubek a všichni se ptají, kdy a kdo ho nahradí. Předseda fotbalové asociace David Strunda řekl, že do měsíce chce mít vybrané kandidáty na nového kouče naší reprezentace. V podcastu Live Sport Daily zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností skutečně povede zahraniční trenér. O tom se hodně spekulovalo. Na srpnovém zasedání výkonného výboru, což by mělo být kolem 7. nebo 11. chce představit konkrétní kandidáty. Trunda k tomu řekl, že český fotbal nepůjde cestou zasloužilých koučů, kteří jsou na vrcholu kariéry, ale spíš k mladšímu a modernějšímu pojetí fotbalu. V Česku podle něj máme vynikající trenéry, ale v tuto chvíli je blíž to zahraniční řešení. No a podle čeho bude asociace kandidáty vybírat, tak má na to 20 kritérií. Prý profil trenéra mají postavený na datech, pracují s analytickou společností Opta a mají zmapované kouče, kteří zapadají do dlouhodobé české vize. Má to být koncepční, moderní trenér, který má jasnou představu o tom, jak by se mělo hrát, i o identitě reprezentace, který bude schopný přenést i do těch nižších výběrů, aby pak bylo na co navazovat. No a další kritéria jsou prokazatelná zkušenost ze zahraničí, úspěchy za sebou a zdravá ctižádostivost. Tak to jsem teda zvědavá.
0: To je výběr jak na generálního ředitele nějaké nadnárodní společnosti.
1: No tak, ale generální ředitel českého fotbalu, to musí být někdo, kdo to prostě za 4 roky třeba zase dotáhne na mistrovství světa, aby jsme si neříkali a po 20 letech jsme tam zase v roce 46, to ne?
0: To by bylo fajn. No tak takhle, už je z toho jasné, že to bude tutově zahraniční trenér. Na začátku jsme řekli, že už skončilo 15 trenérů zahraničních, včetně toho našeho, pana Koubka. Mm. Čili těch 14 je teď volných, jestli jsem to dobře pochopil.
1: To je tak. Pravda. Dva jsou třeba z Tunisu, jo, ale ti tam moc nemají té zkušenosti, jsem se tak dívala podle té tabulky. Tak já nevím, koho bych jim doporučila. Třeba 1,80 zápasů za sebou má skotský Steve Clark, jo, ten je, anebo Zlatko Dalič, Chorvat, ten skončil dneska, zabalil to po téměř 9 letech, tak já nevím, já ale nevím teda, kolik má Zlatko Dalič, měl by to být spíš nějaký mlaďoch.
0: No zase by to měl blízko, jako, z toho Chorvatska.
1: Jo, to je pravda a trochu si i rozumíme, mohli by pokecat o dovolených,
0: co? Jejda.
1: Tak my to máme, my máme s Petrem jasno a uvidíme, jak pan Trunda.
0: Tip máme.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno stále popojíždí přerušované kolony, hlavně kamionů, mezi kilometry 168 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Přerušovanou kolonu taky vidíme na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Kvůli dopravnímu omezení na Kbelské ulici v Praze si postojíte na Cínovecké od Březiněvsi a v opačném směru na Novopatské od sjezdu z dálnice D10. Alespoň nějaká dobrá zpráva, a ta právě teď přichází z Nymburska.
2: Ahoj impulzáci, tak kolona v Krchlebech není, nehoda dvou aut je odstraněna mimo vozovku, takže se to dá krásně projet.
1: Bezva, díky za tuhle zprávu a více takových třeba od vás. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s impulzem, Lucie a Lenka Dusilová, sen hned teď.

práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu.

0: Odpolední impuls za chvilku zase přepneme na českou muziku. Je připraven Xindl X, Proměna. No a taky dneska byli v akci naši radostní velvyslanci. Martina Kroa zjišťovala, jaké je vaše největší potěšení.
1: No takhle, já vím, že nesmím říct psa, ale třeba onehdy jsem si dala zmrzlinu, tak dobrá zmrzlina. V tu chvíli jsem měla pocit, že to je fakt největší potěšení. Já miluju slaný karamel a ta teda byla.
0: Jo, a vlastně uplynul celý víkend v podstatě, jo? Ty pomalu jíš i zmrzlinu, takže...
1: Já jim pomalu, no, to je pravda.
0: To byla celovíkendová záležitost.
1: No.
0: Dobrá, co impulzáci, dozvíme se za chvilku.
2: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruky. Ruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Odpolední impuls, za chvilku rozbalíme zase impulzovec krabičku, připravená bude Hana Zagorová, kamarád. No a za našimi kamarády, vámi impulzáky, jsme taky dneska vyráželi.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. No a protože víme, že radosti ze života jsou i v maličkostech, tak po těch právě pátrala naše expertka na radost Martina Kroa a rozhodně mezi vámi našla.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Asi ty momenty, kdy člověk se dívá s někým druhým do očí a cítí takový to spojení, takový to, že není sám, to je strašně dobrý.
5: Já mám nejradši kytičky, hrabání v zemi a když to hezky vyroste všechno, tak z toho mám největší radost. No a potom samozřejmě vnoučata, to jako, nebo děti vůbec, rodina.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
6: Čokoláda, protože každý se ty dny občas potřebuje osladit.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: váš kamarád, je tady taky Radio Impuls, odpoledne Petra Renata, za chvilku MIG 21, snadné žít. Ne tak úplně na silnicích, silný provoz na D1 z obou stran i na D2 před Brnem. Čerstvou nehodu máme hlášenou na trase z Karlových Varů na Prahu. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. Máme léto v plném proudu, prázdninelky, k létu patří koncerty a protože na Impulzu žijeme českou muzikou, jeden takový vám přivezeme už teď v sobotu v 8 večer ve víkendovém živáku Radia Impuls. Tentokrát uslyšíte kapelu Queenie, která už více než 20 let připomíná největší hity skupiny Queen.
1: To je ten trochu paradox, protože žijeme českou muzikou, je to česká kapela Queenie, ale zpívá Queenie. A to Queenie, my máme rádi, přesně tak. Navíc letošní rok je výjimečný, protože Freddie Mercury z Queenu by slavil 80. narozeniny a tak bude i tenhle koncert je vlastně krásnou připomínkou jeho nezapomenutelných písniček, tak si udělejte hezký sobotní večer a v 8 večer laďte víkendový živák na Impulzu.
2: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
4: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
3: Je vytrénovaný.
5: Po dlouhých letech jsem na bruslích na této magistrále, která má v současné chvíli 2 okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: A už za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 čekejte silný provoz a přerušovanou kolonu od 9 křížů od 168. kilometru až do Brna k místu omezení na 196. Převážně to jsou kamiony jedoucí v pravém pruhu. 3-kilometrová šňůra je na bratislavské D2 u Brna před nájezdem na D1. Dále na trase z Karlových Varů na Prahu před Bochovem se srazila 3 osobní auta. Kolona tady zatím není, ale včas brzděte a vyhněte se. Na trase z Bamberka na Hradec Králové se zdržíte v obou směrech u Čestic kvůli opravám vozovky. Kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na D7 na příjezdu do Prahy před exitem 2 letiště. Dále na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte zdržení mezi kilometry 23 a 19. No a klasika, kvůli dopravnímu omezení na Kbelské ulici v Praze si postojíte aktuálně na Cínovecké od Březněvsi a v opačném směru na Novopatské od sjezdu z dálnice D10. Další informace čekáme od vás, jestli budete něco vědět a vidět spoza svého volantu. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
6: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než 1 000 000 vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a přichází Petr Berka.
7: Ahoj kolegové, ahoj kamarádi, ahoj. Máte taky dneska úterý? Nebo jsem jenom jako tak sám?
0: No, je vlastně, a počkej, co je dneska? Dneska je vlastně...
1: Dneska je středa, ale říkáme počasí na čtvrtek, takže já jsem taková jako schizofrení naprosto. Já mám úterý, ale počasí hlásím na čtvrtek. A za chvíli je tady konec týdne, tak je krásný.
7: Jsem se přestihl, že dneska prostě jsem řekl, že je úterý. Jako no, ale tak doufám, že se mi to nestane teďko.
0: A fakt je středa, no. Doufám, že jsme říkali středu dneska. Tak, ale vím, na co narážíš, mě hrozně vždycky vykolejí, když je svátek na začátku týdne nebo na konci. Úplně to rozhodí takový ten biorytmus, takže taky to nemám rád v podstatě.
7: Ale Vláďa Jaroš, kolega, tak ten dneska vyrážel s úsměvem a jak to dopadlo, tak to se dozví posluchači po 18. hodině.
1: No tak to jsme zvědaví. Doufám, že vyhráli něco pořádného.
7: Uvidíme.
1: Je to tajemství zatím.
0: Uvidíme, uslyšíme. Tak jo, buďte u toho.
1: Hezký večer.
0: Hezký večer.
7: Díky, ahoj.
0: Petře, papa.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Vesídech nerostou.
1: A ve čtvrtek budeme srovnávat dětství na vsi a ve městech.
2: Do kterého týmu se přidáte?
1: Impulzovi se těší na prázdniny s panem profesorem.
3: Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech.
2: Honza a Klára vysílají od pěti.
4: Pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kriskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Trafíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
9: Na Znojemsku hasí požáry, podle prezidenta si po summitu na to všichni oddechli. Na gymnáziu v Německu útočil mladík. Je 18 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Sněmovna schválila vyšší rodičák. Celkový rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout na 400 000 korun. V případě narození dvojčat a vícerčat dostanou rodiče dvojnásobek částky. Radost ze schválení novely má minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
11: Každé dítě vyčerpá těch do budoucna 400 000 korun a přesto vlak nejede. I když se mu narodí potom jako schodeček druhé, třetí, čtvrté dítě, tak vždycky za to dítě dostane přesně tu částku.
9: Proti navýšení rodičáku se ve sněmovně nenašel ani jeden hlas. Opozici ale neprošel ani jeden návrh na pravidelné navyšování rodičovské. Novela teď poputuje do schválení senátem. U Vítonic na Znojemsku odpoledne vypukl rozsáhlý požár pole. Hasiči kvůli němu vyhlásili třetí stupeň poplachu a uzavřeli silnici do Hostěradic. Na místo zamířil vrtulník Black Hawk z Přerova, dronová služba i mobilní operační středisko. Situaci na jihu Moravy, kde panuje silné sucho a vysoké teploty, navíc komplikuje další požár trávy a pole u nedalekých Oblekovic, kde silničáři a hasiči museli vyhlásit druhý stupeň poplachu. Aktuálně na obě místa přeskupují své síly. Po summitu si všichni oddechli. Podle prezidenta Petra Pavla se podařilo udržet jednotu a nedošlo k žádným očekávaným sporům. Pavel také ocenil konstruktivní atmosféru. Ze summitu v Ankaře si odnáší podněty pro posílení obranného průmyslu a nutnost každoročního pravidelného růstu výdajů na obranu, o čemž chce kvůli udržitelnosti závazků dál jednat s vládou. Stěžejním tématem byla také pomoc Ukrajině. Andrej Babiš už dříve řekl, že Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci v hodnotě 70 miliard eur. Pavel vysvětlil, že slíbená částka je souhrnná a zahrnuje i dřívější pomoc. Hlava státu zároveň dodala, že by považovala za fér, aby se Česko do další podpory zapojilo alespoň symbolickou částkou. Teploty klesly, kempy Zlínského kraje hlásí nadále plné stavy. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje, kam míří jejich dočasní obyvatelé.
12: Ochlazení budiž pochváleno, radují se správci památek. Kempy od Velehradu po Rožnov pod Radoštěm plné, koupaliště a přírodní vodní nádrže dočasně poloprázdné, krásná místa kraje se utěšeně zaplňují. Památný Velehrad láká třeba na prohlídku baziliky vedle v Modré, spousta lidí v Archeoskanzenu, turisté míří na hrady Buchlov nebo Cimburg o kus dál, do historické Kroměříže a na druhé straně kraje zase na Pustevny nebo do Rožnova pod Radoštěm. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
9: Po útoku na gymnáziu v bavorském Schongau jsou dvě těžce zraněné dívky. Podle posledních zpráv jsou mimo ohrožení života. Policie krátce po činu za pomoci vrtulníků zadržela podezřelého 16-letého mladíka chorvatské národnosti, který byl podle bavorského ministra vnitra vyzbrojený nožem i střelnou zbraní a útočil sám. Incident se odehrál kolem 1 hodiny odpoledne částečně na pozemku školy a v jejím okolí. Motiv činu ani případný vztah mezi útočníkem a oběťmi zatím nejsou jasné. Zadržený mladík se v minulosti léčil na psychiatrii a policie teď zjišťuje, jestli na škole útočil na bývalé spolužáky nebo šlo o náhodný výběr. Zprávy končí, s vámi je dál Petr Berka.
13: Díky Honzo, žijeme českou muzikou a také informacemi. Ty jste teď dostali ve zprávách, tak pojďme pro změnu hrát.

0: Eva Farná s Mirajem a taky Krištof jsou připraveni na Impulzu a kolega Vláďa Jaroš dneska odměňoval zodpovědné šofery, tak uvidíme, jak byl úspěšný, jestli dnes má někoho, kdo bude jezdit na náš účet po celý rok. Teď slíbená muzika, Krištof, inzerát, Impuls.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na severní Moravě. Tam, kde se tavila ocel pro celou Evropu a guláš se vaří tak, že byste chtěli zůstat. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Vánoční songo Teddy Farney a Emira je známý, ale na Impulzu sahneme pro další české pecky. Žijeme českou muzikou a myslím, že to bude hodně slyšet i v příštích společných minutách. Vidím, že nás čeká kapela Opět a Radeček nebo Jiří Schillinger a Léto s tebou, na to si počkejte. A já už spolu s dopravní centrálou chystám novinky ze silnic. Vidím tady problémy například v Praze, si postojíte na Cínovecké, ale i Pražský okruh hlásí problémy kde jedna. Tak vydržte, dáváme vše dohromady a dostanete vše v dopravě 007 už za 3 minuty.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tu. Kvůli dopravnímu omezení na Kbelské ulici v Praze si postojíte na Cínovecké od Březiněvsi a v opačném směru na Novopatské od sjezdu z dálnice D10. Dále je ucpaná také Štěrboholská spojka mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. Na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte zdržení mezi 23. a 19. kilometrem. Na trase Pelhřimov Humpolec se budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Dále na D1 ve směru od Prahy na Brno jsou přerušované kolony převážně kamionů mezi 168. a 196. kilometrem. A na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony už na 3. kilometru. A ještě informace, kterou jistě víte, ale opakování je matkou moudrosti. Tak tedy, v případě čehokoliv jsme tu pro vás na čísle 605 222 007 a nebo je tu i žlutá mobilní apka, která je skvělá v tom, že prakticky na dvě kliknutí nahrajete vzkaz k nám do vysílání. Na cestách opatrně, jsme s vámi, jsme Impuls, slíbený Jirka Schillinger na Impulzu už za chvíli.

0: Hezký poslech přeje Radio Impuls. Žijeme českou muzikou a v plánu máme dokonce i českou klasiku. Ano, to bude chystaná Impulzovic krabička, ve které dostanou prostor brontosauři. A vězte, že nezůstane na kameni kámen. Ještě předtím opět Radeček a taky se chystá Vláďaroš, který dnes jezdil s úsměvem a rozdával odměny. Vše ještě v několika příštích minutách uslyšíte, ale řeč teď bude o Impulzových a hlavně pátečnímu ránu. V pátek ráno posnídá o Impulzových zpěvák Michal Hruza. Přijde k nám a nepřijde s prázdnou, protože pro vás bude mít jedno překvápko. Jaké? Tak to úplně zatím říct nemůžu, ale jistě uděláte nejlépe, když si Michala Hruzu v pátek ráno poslednete a budete vstávat s námi. To překvapení pro vás bude nachystané a vy si ho s Impulzovými nenechte ujít. Budete mít den zase o něco příjemnější, tak v pátek ráno se vyplatí si trochu přivstat. A ještě se hlásí Vlasta, samozřejmě se svým vtipem.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Čau Martino, ty jsi nějaká smutná, co ti je? Ale scházím se se dvěma muži a nevím, pro kterýho z nich se mám rozhodnout. No a co ti říká intuice? No, že když na to přijde manžel, tak nás všechny zabije.
3: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
4: Vajano, pověz mi o sobě.
3: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
5: Oceán si nás nevybral jen tak.
3: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Mnozí z vás také měli nad postelí plakát. Ano, Backstreet Boys, za chvíli už to bude slíbená česká klasika a Brontosauři, kteří pro tuto hodinu naplní naší Impulzovic krabičku. A teď už vyrážíme s úsměvem k vám. Ostatně jezdíme po celé republice právě s úsměvem a kolegu Vláďu můžete potkat na čerpací stanici OMV. No a dnes náš projekt Jezdíme s úsměvem vyrazil na dálnici D5. Kam přesně a jaká byla radost našich posluchačů, to už nám řekne právě kolega Vláďa.
1: Ahoj, zdravíme do studia. V rámci našeho projektu Jezdím s úsměvem, tak jsme dneska vyrazili na dálnici D5, 111. kilometr ve směru na Prahu. Stáli jsme na zastávce Kladruby. Pod třepotajícími se vlajkami OMV dneska si svou odměnu vybrala posluchačka Dáša. Káva Viva na měsíc zdarma, gratulujeme a zítra opět vyrážíme do dalšího koutu republiky rozdávat radost a odměny. Jezděte s úsměvem a čerpací stanicí OMV a také aplikací OMV Majste. Zítra na viděnou. Ahoj.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Brontosauzy na Rádiu Impuls. To je muzika přímo dělaná na takovéto letní večery, jaký je třeba ten dnešní. Připomínám, je středa 8. července 2026 a vy posloucháte Rádio Impuls. Jiří Korn je další hvězdou v našem vysílání do finiše této hodiny a ještě chystáme i dopravu. Upozorníme na uzavřenou silnici na západě Čech, konkrétně pokud jdete z Mariánek na Bor u Kočova. Vše uslyšíte v dopravě 007 za chvíli.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou nachystané. Martina Podleská se připojila do vysílání Rádia Impuls z Global Assistance. Marti, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Na trase z Mariánských Lázní na Bor u Kočova havarovalo osobní auto. Během zásahu záchranných složek je silnice uzavřená. Na D1 čekejte silný provoz a nárazově kolonu mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Na bratislavské D2 u Brna před nájezdem na D1 je zhruba 2-kilometrová kolona. Na trase z Pelhřimova na Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. A v Praze je kvůli opravované Kbelské kolona na Novopatské od Satalic a v protisměru je silný provoz na Cínovecké od Ďáblic. Z Global Assistance Martina.
1: No, je toho stále dost, tak a kdybyste něco při svých cestách spatřili, co tam prostě úplně nepatří, tak si nic, prosím vás, pěkně nenechávejte pro sebe a podílejte se na dopravním zpravodajství Rádia Impuls. Můžete natočit vzkaz v naší žluté mobilní aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. Je jen na vás, jak to uděláte, hlavně si prosím vás pěkně nenechávejte nic pro sebe, protože dneska pomůžete těm za vámi, no a zítra zase pomůže naopátku někdo vám. Tak to u nás na Impulsu chodí.

0: Ještě počasí na zítřek, čtvrtek bude na obloze jasný až polojasný, jen na severovýchodě až oblačno a přehánku opravdu výjimečně. Teploty zítra mezi 23 až 27 stupni, ale na severu a severovýchodě čekáme maxima jen okolo 21 a v 1000 metrech na horách 17.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Peníze za to, že zvednete telefon.
3: Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
6: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
5: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
6: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
7: České tenistky bodují na Wimbledonu. Unie proplatila všechny dotace Agrofertu a žena v Domažlicích chrstla na kočárek s miminkem žíravinou. Zprávy v 19 hodin má Honza Varga.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Český tenis už teď slaví obrovský úspěch. V semifinále Wimbledonu máme dvojnásobné zastoupení. Karolínu Muchovou doplnila i Linda Nosková. Letos jsme měli početnou českou výpravu čítající 14 tenistů ve dvouhře, 10 žen a 4 muže. Historicky se českým reprezentantům na tamní trávě daří. Muži si zahráli finále 6krát a Jaroslav Drobný s Janem Kodešem turnaj vyhráli. České ženy slavily finálovou účast 11krát. Triumf přitom získali Jana Novotná, 2krát Petra Kvitová, Markéta Vondrouš a Barbora Krejčíková. Absolutními rekordmany dvouhry zůstávají Roger Federer s 8 tituly a Martina Navrátilová s 9 prvenstvími. Evropská unie zatřásla peněženkou, proplatila všechny dotace ve výši 204 milionů korun, které v květnu poskytl státní zemědělský intervenční fond firmám z holdingu Agrofert. Dosud přitom nebylo jasné, jestli Brusel peníze zpětně pošle, protože Evropská komise prověřovala možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Mluvčí fondu potvrdila, že proplacení proběhlo v rámci standardních postupů a unie tak české výdaje uznala. Peníze získalo 63 firm holdingu jako přímou podporu na obhospodařovanou půdu a chov zvířat. Krok už dříve ostře kritizovala opozice, která se obávala, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmů nakonec dotace zatíží český státní rozpočet. Vladimír Putin čelí v Rusku stále většímu tlaku. Můžou za to i úspěšné ukrajinské údery na ruskou infrastrukturu, třeba ropné rafinerie. V pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz to řekl bezpečnostní expert Lukáš Wissinger. Odborník také mluvil o tom, jak by mohla ruská invaze na Ukrajinu skončit.
9: Podle vojenského analytika Lukáše Wissingera dopady konfliktu začínají pociťovat i lidé přímo v Moskvě.
10: Ty velké dronové útoky, když byla Moskva zahalena dýmem z hořících rafinérií, vlastně utala se tam panika na nějakou dobu, to předstírání, že se jich to netýká, to skončilo.
9: Bezpečnostní expert v pořadu Rozstřel také řekl, že plány Kremlu na rychlé ovládnutí Ukrajiny už dávno vzali za své.
10: Nějaký podřízení Rusku, to je scénář, který můžeme asi naštěstí vyloučit.
9: Putinova pozice tak podle odborníka postupně slábne.
10: Takže já si umím realisticky představit variantu, že systém by se tak říkajíc mohl zbavit Putina, aby přežil a mohl by ho prostě nahradit někým jiným a ten nový prezident teda začne podnikat kroky k ukončení té války, aby vlastně ty efekty té války přestaly ohrožovat přežití toho politického systému.
9: O dalších tématech týkající se ruské invaze mluví vojenský analytik Lukáš Wissinger v pořadu Rozstřel, který najdete na zpravodajském webu iDnes.cz. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
7: Záchranáři a policisté odpoledne zasahovali v Domažlicích. Podle novinek tam došlo k hádce dvou žen. Jedna z nich pak chrstla kyselinu na kočárek s dvouměsíčním kojencem. Žíravina propálila boudičku kočárku a zasáhla dítě i jeho matku. Mluvčí krajské záchranné služby Karolina Korčíková potvrdila, že záchranáři ženu i kojence po prvotním ošetření převezli do nemocnice. Nikdo z nich neutrpěl život ohrožující zranění. Případem se po oznámení o popálení dítěte začali zabývat kriminalisté, kteří teď zjišťují veškeré okolnosti. Plzeň zruší papírové jízdenky v hromadné dopravě, používá je stále méně cestujících. Nahrazené budou elektronickou plzeňskou peněženkou.
4: Plzeň je posledním městem, které má ve vozech mechanické označovače na propichování jízdenek. Cestující, kteří odmítají bezhotovostní platby, si budou

0: si v trafikách koupit elektronický nosič v hodnotě od 100 korun, z něhož se bude odečítat cena lístku. Po vyčerpání budou moci kartu vrátit, podobně jako skipasy, a dostanou zpátky 20 korun jako zálohu. Papírové jízdenky budou zrušeny ke konci příštího roku. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Zprávy na 19. jsou minulostí, teď už 4 minuty po 19. a my jdeme dál. České prázdniny v plném proudu a tento týden jsme na severu Moravy nejenom s Tomášem Kabátem. Tomáše uslyšíte po půl na Impulzu a do té doby jiné a další informace a taky další muzika. My žijeme českou muzikou a tak už vidím Marka Ztraceného nebo Činasky stejně jako já. Já jsem Petr Berka a jsem na Impulzu ve středu večer s vámi. Tak hezký večer.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. A už tuhle sobotu se Impuls změní v Rádio Gaga. Queenie a největší hity kapely Queen. V sobotu v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Modlitba Marka Ztraceného bude vyslyšena již brzy. Máme tu zkrácený pracovní týden. Dneska je středa 8.7.26 a na rádiu Impuls. Žijeme českou muzikou, to určitě víte, a tak chystáme další. Iveta Bartošová zaspívá, ale až po dopravě, kde si řekneme všechny problémy, o kterých víme, díky vám, agentům 007. Upozorníme za pár vteřin na komplikace v Bubeneckém tunelu a nebo se podíváme i do mé Plzně, kde se bouralo poblíž křižovatky s ulicí Průkopníků. Jak říkám, vše za pár vteřin na Impulzu v dopravě 007.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tak vidíte, nebo spíše slyšíte, netrvalo to dlouho a jsem zpět. Přivážím nejrychlejší dopravní informace z celého území Česka. V Praze v Bubeneckém tunelu ve směru na Smíchov stojí porouchané auto a kolona se táhne Novou Povltavskou až do ulice v Holešovičkách. Na Chomutovsku v Jirkově ve Vinařické ulici, u křižovatky s ulicí Smetanovy sady bourala dvě osobní auta. V Plzni v Chebské ulici poblíž křižovatky s ulicí Průkopníků srazilo osobní auto cyklistu a přerušovaná kolona je stále na D1 ve směru od Prahy na Brno, a to je 184. až 196. kilometr. 605 222 007 a nebo žlutá mobilní apka je tu pro vás. Vy se určitě podílejte na příštím dopravním zpravodajství Rádia Impuls.

Dobrý večer vám přeji za celý tým Rádia Impuls. S vámi je Petr Verka, náš večerní program, ve kterém už co nevidět přispěje po hudební stránce i Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou v naší Impulzovic krabice. Ještě před krabičkou Aneta Langerová, ale řekneme si ne tak o práci, jako spíše o kolektivu u vás v práci. Je to kolektiv, který někdo bere často jako takovou, řekněme, druhou rodinu a často s nimi trávíte dostatek času, hodin, znáte se dobře, řeknete si všechno, co vás trápí a pak podobně. A já bych pro vás měl tip, jak takové kolegy z vaší práce potěšit. My jim říkáme milionoví kolegové a právě pro ně je tu 7 pecek bez reklam, které jim můžete věnovat osobně. Vám stačí se jen přihlásit na impuls.cz a tam jenom zanecháte telefon a jméno a pak se těšíte, až vám třeba zítra dopoledne zavolá Vlasta Korec. To byste nevěřili, kolik radosti těch 7 pecek bez reklam udělá a jak dobrou náladu v ten den všichni budete v té práci mít. Tak do toho www.impuls.cz. Teď už zpátky do programu. V roce 2004 vyhrála Aneta Superstar, To panečku letí. A letos oslaví 40. My si teď dáme Příšná těla, křídla motýlí. Jed.

0: našem večerním programu na rádiu Impuls a budeme hrát i slíbený duet Václava Neckáře s Helenou Vondráčkovou v Impulzovic krabičce, jen co se vydáme na, řekněme, moc pěkný výlet na severu Moravy, zakončený moc dobrým jídlem.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: České prázdniny s rádiem Impuls, všude dobře, u nás nejlíp. Vlastně až do konce srpna objíždíme šikovné lokální řemeslníky, kuchaře a fachmany. A tento týden jsme na severu Moravy a reportér Tomáš Kabát tam objevil nadšence do takzvaných smashburgerů. Tak ahoj, Tomáši.
2: Dobrý večer z budky, která byla před lety neestetickým hladovým oknem, trafikou a taky prodejnou zeleniny. Dnes to tady voní smaženým hovězím masem. Tohle místo totiž pan Karel Bednář přeměnil v precizní hamburgerárnu. Mám ho teďka přímo vedle sebe, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak vznikl ten nápad?
3: Když jsem se vrátil z Ameriky, tak přišlo mi tady, že málo restaurací či jiných podniků, které se zaměřují na hamburgery, ten výběr mi přišel strašně malý. A hlavně tady v té době nikdo tenkrát neznal smashburgery.
2: Co to vlastně je?
3: Speciální úprava hovězího masa. Nachystají se kuličky, které se na rozžhaveném grilu smešnou takovým speciálním závažím, takže vznikne tenká placka masa, která se rychle osmaží na grilu. Vznikne tam taková krustička, tyto placky vrstvíme na sebe, vždycky je placka, sýr, většinou dáváme 2 až 3 placky masa.
2: Kde a jak jste se učil tyto smashburgery připravovat?
3: No, když jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem zkoumal spoustu receptů. Jakmile jsem to vyzkoušel, tak mi přišla strašná škoda, že to tu nikde není. Testoval jsem to na známých, na kamarádech, všichni z toho byli úplně hotoví. A takhle se to zrodilo v mojí hlavě takový nápad, že by bylo fajn tu otevřít takový podnik.
2: Proč zrovna tahle budka?
3: Začínal jsem bez zkušenosti, neměl jsem odvahu jít do nějaké velké restaurace a tím, že jsem tady vyrůstal a znal jsem tuto budku ještě za dávných časů, když tu prosperovalo hladové okno, bylo mi to líto, že to tady tak schátralo. A řekl jsem si, že by bylo fajn, kdyby se mi to tu podařilo oživit.
2: Karel Bednář, majitel Hood Smash Burgers, je s námi ve vysílání. V čem je ten váš klíč k úspěchu?
3: Musí být dobrá bulka, dobré maso a hlavně se to musí dělat srdcem a s láskou.
2: Evidentně se vám daří, protože jste před nedávnem otevřel i další pobočku, je to tak?
3: Ano, máte pravdu. Otevřeli jsme pobočku v Ostravě Porubě v areálu Skautské, kde se nám naskytla příležitost převzít jednu burgerárnu a tak jsme do toho šli po hlavě.
2: Karel Bednář, majitel Hood Smash Burgers, ať se vám daří a díky za rozhovor.
3: Díky moc.
2: A z Ostravy se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: českou muzikou a žít budeme i po dopravě 007, Argema a tohle je Ráj a další budou nepřetržitě vlastně až do rána po 20. hodině na Rádiu Impuls, ale do té doby jedeme dál i na silnicích.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Hned nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Martina Podleská z Profíku, tedy Global Assistance, právě teď ve vysílání.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Na D1 před omezením u Brna na 196. kilometru čekejte silný provoz od 190. kilometru. Na Přerovsku na výjezdu z Kokor na Čelechovice srazilo osobní auto cyklistu, projíždějte tam opatrně. A na trase z Vysokého Mýta na Svitavě za Hrušovou stojí porouchané auto a uniká z něj olej. I tam zvyšte při průjezdu pozornost. Z Global Assistance Martina.
0: Marťo, díky, jezděte opatrně, ať váš cíl je na dosah, konečně, ať vám to pěkně jede a možná třeba i zpívá s kapelou Argema. Tu si dáme za chvíli a připomenu, že tohle je Ráj.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Halo, tady Impulzovi. Už se zase vyhrává.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den.
2: Dobré ráno.
3: Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
4: Tak jsem po dešti vyrazil v Beskydech do lesa. Podívat se, jestli rostou. A v Beskydech nerostou.
0: A ve čtvrtek budeme srovnávat dětství na vsi a ve městech.
3: Do kterého týmu se přidáte?
0: Impulzovi se těší na prázdniny s panem profesorem.
5: Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech.
3: Honza a Klára vysílají od pěti.
6: V Znojemsku hasí požáry, sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů a Nosková je v semifinále Wimbledonu. Je 20 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Desítky hasičů na vyprahlém Znojemsku bojují s rozsáhlými požáry polí. U Vítonic už sice plameny dostali pod kontrolu, ale vyhlásili tam třetí stupeň poplachu a jeden z hasičů se při zásahu zranil. Situaci navíc komplikuje další velký požár trávy a pole u nedalekých Oblekovic. Tam se oheň zatím zkrotit nedaří a proto na místo zamířil i přivolaný vrtulník z Přerova. Na jihu Moravy panují extrémní vedra a sucho. Příčiny obou požárů ani výše škod zatím známé nejsou. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se senát snažil o kompromis.
8: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale proti té původní sněmovní verzi přeci jenom aspoň stanoví určité mantinely.
6: Ministryně financí Alena Schillerová obavy opozice odmítá. Novela umožní vládě v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Nový majitel autodromu Most musí definitivně řešit hluk. Ústavní soud totiž zamítl jeho stížnost v letitém sousedském sporu. Podle soudu okruh nesmí obtěžovat lidi z okolí nadměrným hlukem. Sousedé, kteří žalobu podali, tvrdí, že limity padají dál a na autodrom už poslali exekutora. Investiční skupina miliardáře Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku chystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdřív srazila dolů. Karlovarský kraj se snaží zviditelnit v rámci filmového festivalu. V parku pod kostelem svaté Máří Magdalény otevřel relax zónu. Má přesvědčit návštěvníky, že Karlovy Vary a okolí jsou zajímavé nejen během festivalu.
9: Karlovarský kraj se sice rád chlubí, kolik turistů přijelo a kolik nocí tu strávili, jenže odborníci na cestovní ruch to vidí jasně. Když dobře nefungují lázně, zájem uvadá. Turisté často nevědí, že tu jsou další zajímavá místa. Pečovem s relikviářem svatého Moura počínaje a Krušnými horami mi konče. Proto se hejtmanství domluvilo s filmovým festivalem a otevřelo speciální zónu. Ta filmovým fanouškům představuje, kde vlastně jsou a co také mohou zažít. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Elise Mertensovou 6-3 a 7-5. 21-letá Češka v Londýně navázala na Karolínu Muchovou a postarala se o to, že má Česko dvě hráčky v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019. Nosková se opírala o skvělý servis, soupeřce nepovolila téměř žádný breakball a potvrdila skvělou formu z posledních týdnů. V boji o finále ji zítra čeká Ukrajinka Marta Kostiuková, kterou se utká po druhé v kariéře a pokusí se jí oplatit letošní porážku z Madridu.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

0: vyhrajete tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

spojujeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.

nečeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: inspektoři v této pražské tržnici odhalili padělky za více než 3,5 milionů korun. Napodobeniny, oblečení, obuvi nebo kabelek se tvářily jako kousky od známých módních značek Adidas, Tommy Hilfiger nebo Prada. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba tvrdí, že se kontroloři zaměřili na tržnici Sapa podruhé za krátký čas.
1: Před dvěma týdny jsme zde během kontrolní akce zajistili celkem 1683 kusů, především textilních výrobků a galanterie, v hodnotě vyčíslené v cenách originálu za více než 3 miliony 800 tisíc korun.
0: Pokud to půjde, zabavené oblečení inspektoři zbaví chráněných značek a předají charitativním organizacím. Ostatní padělky zlikvidují. Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci Ukrajině v celkové hodnotě 70 miliard eur, kterou potvrdil summit NATO v Ankaře. Novinářům to před odletem řekl premiér Andrej Babiš s tím, že Evropa by se měla raději soustředit na výzkum protivzdušné obrany. Podle expertů navíc nejde o nové peníze, ale o sjednocení už dříve schválené pomoci a unijní půjčky, ze kterého má Česko spolu se Slovenskem a Maďarskem vyjednanou výjimku. Babiš po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zároveň potvrdil, že příští rok Česko 100% dosáhne obranných výdajů ve výši 2% HDP, k čemuž plánuje navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Česká operní scéna truchlí. Náhle zemřel baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí, diváci ho znali například z oper Carmen, Bohéma nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Bývalý šéf generálního štábu Karel Řehkanově zasedne ve správní radě Západočeské univerzity v Plzni. Do bezplatné funkce ho jmenoval ministr školství Robert Plaga a škola od 51-letého generála čeká hlavně pomoc s krizovým řízením, ochranou měkkých cílů a bezpečnostním výzkumem. Sám Řehka chce univerzitu více profilovat v oblasti obrany, což podle něj pomůže k bezpečnější budoucnosti Česka. Rektor Miroslav Lávička jeho zapojení vítá jako příchod špičkového stratéga, který posílí odolnost celé školy. Vedro ve Spojených státech zabíjí. Extrémní vlna vedra vysoké vlhkosti v centrální a východní části země si vyžádala už nejméně 25 obětí. Pod teplotní výstrahou se ocitlo přes 185 milionů obyvatel. To je více než polovina celé americké populace.
2: Kombinace veder a extrémní vlhkosti vytváří nebezpečný index horka, který pocitově přesahuje 43 stupňů Celsia. Kvůli masivnímu využívání klimatizací hrozí lokální výpadky proudu. Nejhorší situace je ve státě New Jersey, kde evidují 22 obětí. Většina z nich byly lidé nalezení v domech bez klimatizace nebo v zaparkovaných autech. 27 stupňů Celsia naměřili dokonce i v polární oblasti na Aljašce, což je další extrém. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme k tomu 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

si z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé v bytové nouzi budou nově propomínat.

0: táhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. A teď míříme k moři. Chorvatská policie varuje turisty před zloději. Ti v letní sezóně masivně útočí na věci bez dozoru na plážích. Kriminalita v zemi teď prudce roste. Nejvíce případů krádeží hlásí Istrie, Split nebo Makarská riviéra, odkud lidem mizí hlavně mobily, peníze a drahé brýle. Dopadnout pachatele je složité, protože se neustále přesouvají z místa na místo. Policisté proto radí brát si k vodě jen to nejnutnější, cennosti balit hluboko do tašek nebo ručníků a při koupání se střídat tak, aby věci na břehu vždy někdo hlídal. 105. narozeniny by oslavil Felix Holzmann, komik pocházející z Teplic, proslul scénkami plnými zmatků. Jeho příběh si připomeneme v reportáži Michaela Ransdorfa.
1: Po zabrání Sudet se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti a 19-letý Felix musel narukovat do námořního dělostřelectva. Přestože zažil na moři dva těžké nálety a prý i sovětský gulag, po válce začal rozdávat lidem radost. A tak vznikla třeba dneska legendární scénka s Ivou Jančurovou.
2: Zítra je pátek, ne?
3: Ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Tak na neděli ráno nechci, abych jel na zítra, teda na pátek večer.
1: Komediální vlohy měl podle svých slov už od dětství. Jeho přirozené vystupování ale poznal málo kdo. Zaznělo třeba v České televizi.
4: Můj otec byl velký obchodník v Litoměřicích. Já jsem mu nadělal hodně ostudy všelijaký.
1: Felix Holzmann taky ve scénkách poučoval Karla Gotta o tom, jak by měl správně zpívat.
2: Kde například myslíte, že vzniká tón?
5: No, tón přece vzniká v krku.
2: Ne, jde právě, že ne v krku. Tón vzniká v žaludku.
5: V žaludku.
1: Legendární komik Felix Holzmann se narodil 7. července 1921 a jeho scénky baví diváky a posluchače dodnes. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Policisté ve Strakonicích zadrželi ženu, která v Podsrpenské ulici mířila na souseda zbraní, ze které se nakonec vyklubala jen plastová maketa. Kvůli zásahu ale museli policisté celou lokalitu na čas úplně uzavřít. Podle jeho českého policejního mluvčího Jiřího Macnera je žena teď podezřelá z nebezpečného vyhrožování. Ve Strakonicích jde letos už o druhý podobný poplach. Na začátku června tam policisté chytali muže se zbraní, ze které se nakonec vyklubala vzduchovka, s níž dotyčný střílel po kočce. Na východní Moravě konečně zapršelo, to znamená radost pro zahrádkáře, ale zároveň i pro slimáky.
6: Sotva se dostavila slušná dávka závlahy zhora, pár hodin poté zhouba zdola. Na záhonech se ve velkém okamžitě objevují slimáci. V největším provedení nejméně vítaní ultrapožírači všeho mladého a zeleného, przáci španělští. Ti si vybírají své meníčko mezi cibulí, kedlubnami, petrželí, postarají se o sklizeň hrachu a pomlasknou si i na rajčatech nebo o kurkách a cuketách. Boj s nimi na různý způsob nevždy úspěšný. Až na sůl. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, zejména na severovýchodě. Může být i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy, hezký poslech přeje Honza Varga. Úřadům práce zbývá přepočítat staré sociální podpory na novou superdávku u posledních 500 příjemců z celkových 380 tisíc. Řekl to ministr práce Aleš Juchelka s tím, že jde o specifické případy, kde většinou chybí doklady. Dosavadní příjemci začnou novou sloučenou dávku dostávat od srpna. Podle analýz ministerstva si téměř 3/5 domácností finančně pohorší a 1/5 z nich dokonce po zaplacení bydlení nezbyde ani život. Minimum. Sněmovna proto schválila Juchelkovu novelu, která má tvrdé dopady zmírnit. Nově rozšíří okruh chráněných samoživitelů a zruší dosavadní

0: stírání, že se jich to netýká, to skončilo.
1: Bezpečnostní expert v pořadu Rozstřel také řekl, že plány Kremlu na rychlé ovládnutí Ukrajiny už dávno vzali za své.
0: Nějaký podřízení Rusku, to je scénář, který můžeme asi naštěstí vyloučit.
1: Putinova pozice tak podle odborníka postupně slábne.
0: Takže já si umím realisticky představit variantu, že systém by se tak říkajíc mohl zbavit Putina, aby přežil a mohl by ho prostě nahradit někým jiným a ten nový prezident teda začne podnikat kroky k ukončení té války, aby vlastně ty efekty té války přestaly ohrožovat přežití toho politického systému.
1: O dalších tématech týkající se ruské invaze mluví vojenský analytik Lukáš Wissinger v pořadu Rozstřel, který najdete na zpravodajském webu idnes.cz. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: Karlovarský kraj se snaží zviditelnit v rámci filmového festivalu. V parku pod kostelem svaté Máří Magdalény otevřel relax zónu, která má přesvědčit návštěvníky, že Karlovy Vary a okolí jsou zajímavé nejen během festivalu.
3: Karlovarský kraj se sice rád chlubí, kolik turistů přijelo a kolik nocí tu strávili, jenže odborníci na cestovní ruch to vidí jasně. Když dobře nefungují lázně, zájem uvadá. Turisté často nevědí, že tu jsou další zajímavá místa. Pečovem s relikviářem svatého Moura počínaje a Krušnými horami konče. Proto se hejtmanství domluvilo s filmovým festivalem a otevřelo speciální zónu. Ta filmovým fanouškům představuje, kde vlastně jsou a co také mohou zažít. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Evropská unie definitivně schválila balíček na zjednodušení pravidel pro umělou inteligenci, který sice podle některých kritiků unáhleně škrtá v sotva zavedených zákonech, ale nově také natvrdo zakazuje takzvané svlékací aplikace. Tyto nástroje bez souhlasu generovaly tisíce nahých fotek, převážně žen a dětí, s čímž bojovala například i síť X Ilona Muska. Definovat tyto praktiky nebylo pro vyjednavače jednoduché. Nakonec se ale shodli na záměrném poškozování oběti a zobrazování intimních partií. Běžné fotky v plavkách nová regulace neovlivní. Zákaz začne platit na začátku prosince jako kompromis mezi europoslanci, kteří chtěli okamžitou stopku, a členskými státy požadujícími pro technologické firmy čas na technologickou přípravu algoritmů. Čekáme jasno až polojasno, zejména na severovýchodě. Může být zítra oblačno, výjimečně s přehánkami. Naměříme k tomu 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: tady Impulzovi. Už se zase vyhrává. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
3: Tak jsem po dešti vyrazil v Beskydech do lesa. Podívat se, jestli rostou. A v Beskydech nerostou.
0: A ve čtvrtek budeme srovnávat dětství na vsi a ve městech.
2: Do kterého týmu se přidáte?
0: Impulzovi se těší na prázdniny s panem profesorem.
4: Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech.
2: Honza a Klára vysílají od pěti.
5: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé v bytové nouzi budou nově pro pomoc chodit i na úřady práce. Ty převezmou část dosavadní agendy od radnic, což definitivně schválil Senát a zákon už čeká pouze na podpis prezidenta. Podle schválené novely o podpoře v bydlení navíc v obcích s rozšířenou působností výrazně stoupne počet poradenských kontaktních míst ze současných 115 na 205, aby lidé nemuseli za službami daleko cestovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová řekla, že cílem změny celý systém zjednodušit a zefektivnit. Stát zároveň posouvá hranici příjmu pro nárok na pomoc na dvojnásobek životního minima, takže na podporu nově dosáhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se senát snažil o kompromis.
7: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale proti té původní sněmovní verzi jenom asi.

0: Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku přichystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdříve srazila dolů. Česká operní scéna truchlí, zemřel náhle baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí. Diváci ho znali například z oper Carmen, Bohéma nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava tří úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun.
1: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, osadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Radnice s vodohospodáři ale dál vyjednává. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
0: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

zámek a spousta krásy a že jen dokud mám jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z hormy sem přivál fér,

0: česky a slovensky.
1: Rádio Impuls.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Elise Mertensovou 6-3 a 7-5. 21-letá Češka v Londýně navázala na Karolínu Muchovou a postarala se o to, že má Česko dvě hráčky v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019. Nosková se opírala o skvělý servis, soupeřce nepovolila téměř žádný breakball a potvrdila skvělou formu z posledních týdnů. V boji o finále čeká Ukrajinka Marta Kostiuková, se kterou se utká podruhé v kariéře a pokusí se jí oplatit letošní porážku z Madridu. Po summitu si všichni oddechli. Podle prezidenta Petra Pavla se podařilo udržet jednotu a nedošlo k žádným očekávaným sporům. Pavel také ocenil na jednání v Ankaře konstruktivní atmosféru. Ze summitu si odnáší podněty pro posílení obranného průmyslu a nutnost každoročního pravidelného růstu výdajů na obranu, o čemž chce kvůli udržitelnosti závazků dál jednat s vládou. Stěžejním tématem byla také pomoc Ukrajině. Andrej Babiš už dříve řekl, že Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci v hodnotě 70 miliard eur. Pavel vysvětlil, že slíbená částka je souhrnná a zahrnuje i dřívější pomoc. Hlava státu zároveň dodala, že by považovala za fér, aby se Česko do další podpory zapojilo alespoň symbolickou částkou. Evropská unie zatřásla peněženkou, proplatila všechny dotace ve výši 204 milionů korun, které v květnu poskytl státní zemědělský intervenční fond firmám z holdingu Agrofert. Dosud přitom nebylo jasné, jestli Brusel peníze zpětně pošle, protože Evropská komise prověřovala možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Mluvčí fondu potvrdila, že proplacení proběhlo v rámci standardních postupů a unie tak české výdaje uznala. Peníze získalo 63 firm holdingu jako přímou podporu na obhospodařovanou půdu a chov zvířat. Krok už dříve ostře kritizovala opozice. Ta

0: 10 tisíc korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol.
1: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle Skalické jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Kvalitní přípravné kurzy můžou studentům výrazně pomoci, ne každý si je ale může dovolit. Na východní Moravě konečně zapršelo, to znamená radost pro zahrádkáře, ale zároveň i pro slimáky.
2: Sotva se dostavila slušná dávka závlahy z hora, pár hodin poté zhouba z dola. Na záhonech se ve velkém okamžitě objevují slimáci. V největším provedení nejméně vítaní ultrapožírači všeho mladého a zeleného, plzáci španělští. Ti si vybírají své meníčko mezi cibulí, kedlubnami, petrželí, postarají se o sklizeň hrachu a pomlasknou si i na čatech nebo okurkách a cuketách. Boj s nimi na různý způsob nevždy úspěšný. Až na sůl. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme polojasno nebo jasno, zejména na severovýchodě, může být ale i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok, jsou

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Až do rána, česky a slovensky.

Makal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

0: Málo tady Impulzovi už se zase vyhrává. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Impulzovi jsou tento týden na severu Moravy.
3: Tak jsem po dešti vyrazil v Beskydech do lesa. Podívat se, jestli rostou. A v Beskydech nerostou.
0: A ve čtvrtek budeme srovnávat dětství na vsi a ve městech.
2: Do kterého týmu se přidáte?
0: Impulzovi se těší na prázdniny s panem profesorem.
4: Opravdu nejvyšší horu kraje Moravskoslezského hledejte v Beskydech.
2: Honza a Klára vysílají od pěti.
5: Rádio Impuls. Jsou dvě hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé v bytové nouzi budou nově pro pomoc chodit i na úřady práce. Ty převezmou část dosavadní agendy od radnic, což definitivně schválil Senát. Zákon už čeká pouze na podpis prezidenta. Podle schválené novely o podpoře v bydlení navíc v obcích s rozšířenou působností výrazně stoupne počet poradenských kontaktních míst ze současných 115 na 205, aby lidé nemuseli za službami daleko cestovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová řekla, že cílem změny je celý systém zjednodušit a zefektivnit. Stát zároveň posouvá hranici příjmu pro nárok na pomoc na dvojnásobek životního minima, takže na podporu nově dosáhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se senát snažil o kompromis.
7: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale proti té původní sněmovní verzi jenom aspoň stanoví určité mantinely.
6: Ministryně financí Alena Schillerová obavy opozice odmítá. Novela umožní vládě v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Nový majitel autodromu Most musí definitivně řešit hluk. Ústavní soud totiž zamítl jeho stížnost v letitém sousedském sporu. Podle soudu okruh nesmí obtěžovat lidi z okolí nadměrným hlukem. Sousedé, kteří žalobu podali, tvrdí, že limity padají dál a na autodrom už poslali exekutora. Investiční skupina miliardáře Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku přichystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdříve srazila dolů. Česká operní scéna truchlí. Zemřel náhle baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí. Diváci ho znali například z oper Carmen, Bohéma nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava tří úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc.